0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is This The Way To Amarillo. Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televarieté. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové, který se dočkal své premiéry v pražském divadle Broadway v roce 2019.

Fontana s ní dobil nejen kontinentální hitparády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy Gianluca Ginoblého, Piera Baroneho a Ignácia Boscheta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

Tak jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průřez svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Asi největším hitem Cliffa Richarda je popová píseň We Don't Talk Anymore, kterou si teď ale poslechneme v interpretaci Karla Gotta. Textař Eda Kretschmar svůj text nazval To jsou fámy.

Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss You Nights z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového zpěváka. O tom, jak se tahle písnička vryla nejen do srdce jejího interpreta, ale i do srdcí jeho fanoušků doslova po celém světě, svědčí fakt, že ji Cliff Richard v průběhu následujících let naspíval ještě několikrát. Písničku Miss You Nights do svého repertoáru přijali Art Garfunkel, Demis Russo, Rick Springfield, Johnny Logan se sborem Elvise Presleyho The Jordanas, Pavel Vítek a Karel Gott. Největší úspěch s touto písní měla irská chlapecká formace Westlife, která ji nahrála v roce 2002. Píseň Miss You Nights vám teď ale zaspívá její původní interpret Cliff Richard.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít svá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na to těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond, píseň opěvující sladkou Karolínu, napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

koncertě Neila Diamonda v Mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sung Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem Zdeňka Rytíře Zvon snů a čas od času se k ní na koncertech rád vracel. Je to prostě hit jako bič a nic na tom nikdy nezmění skutečnost, že se v jejím slavném nápěvu nechal Neil Diamond víc než trochu inspirovat samotným Mozartem.

Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesmělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý glóbus, ale stal se i prvním držitelem anticeny Recy pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský šanzonier Gilbert Bécaud. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý trop.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na newyorské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného 10-minutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý globus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii prince Kalafa Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karísim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albán hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albán dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albano se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albano se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albano Carisi tenkrát slavil comeback se svými merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert bémol. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounar. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, já tě také zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, tyhle, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
1: Já to schrnu. Naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
0: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že

0: elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
1: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
0: Ale oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
1: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to ano. Rychlejší, v létě tě to osvěží,
0: to možná,
1: ale zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
0: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
1: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
0: Ne, nebo minerálka malináku vejde se.
1: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače
0: našem
1: archivu.
0: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Chcete na to?
1: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
0: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi: zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
0: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
1: My jsme to měli ve škole.
0: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit, člověče, a ona z toho byla čtverilka. Víš, jako pohybově. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl před poslední Stardance A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tom letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo

0: od dřina, myslím, vysílat. Nebo od dřina, no to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil. Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
1: Takže zóna ve Stardance
0: ne, ne, já ne, nemůžu ani. Nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
1: Takže tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
0: Ono všechno jako úplně neutáhne.
1: Opustíme toto téma.
0: Ano.
1: Jinak dovolená a tohle, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění po vínku?
0: No tak já stojím a natřásám se. No, tak jako tak to víš, jako
1: jedně, takže
0: jako,
1: nějaký ten třes tam je,
0: a spíš jako
1: taneční.
0: Už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík, hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
1: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
0: No jasně.
1: Ploužák by si zvládnul.
0: No
1: přece.
0: To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
1: Stačí.
0: Ne, do kapes na džínách, víš co, už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
1: Ano.
0: Jo.
1: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
0: Takže už jste vedle v parku.
1: Ano, hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Töpfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
0: No tak podívej.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás ještě jednou. Zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne.
6: Zdravím Dobré.
4: Vás. Ano.
6: Děkuju.
5: Karel z Bojkovic a já bych psal pokračování.
4: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
5: Ano.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
6: Naschle.
4: Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
6: Děkuju.
7: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
6: Díky.
7: Všeho.
6: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování, anebo si dáte Tomáše Tepfra?
7: Dám si pana Vidru určitě.
6: Dobře, máte ho mít.
7: Mějte se hezky.
4: Naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
6: vás, ale Hradec.
8: Vám krásný den a volím jedna.
4: Ano, vaše A, díky moc. Naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobrý den, tady dobrý Anna den. Písek, zdravím vás na oba
6: dobrý
9: dva
6: den,
9: a prosila bych pokračování.
6: No tak vidíte to.
4: Ano, díky.
6: Vašek vede.
4: Vašek vede nad Tomášem. Oba byli humoriádníky zde
6: ano,
4: a někteří ještě jsou. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
6: No tak,
4: děkujeme. Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
11: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
6: Dobrý den.
4: Děkujeme
11: Ačko,
4: pěkně,
6: děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Na kávu.
4: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
6: Jo.
12: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Joža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Joža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. A dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
13: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Tady je posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky zpěvačka slavná.
3: No, moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibor Jandy a duet z Heidi Janku, tak jdem, režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak, znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji
2: vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Jo. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3, ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se, prosím tě, vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo,
2: že to...
1: Zůstalo to tam?
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, vláda vrátě, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale vláďa vráda vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vráťa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoriádě.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak už jim odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek staté.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ, hradech... tu Bílou paní, ne?
2: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
1: A toho si ho naveme?
2: Ano, to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no,
2: že
1: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriáda.cz, tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko Josef Mladý a Josef Náhovský.
2: Jo, taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu, no. Kapradiny.
2: Jésky. Yes.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňoch, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
4: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe.
4: Jo,
1: takhle, pán, pozoruje webkameru.
4: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Náhlovský, jo.
1: Děkujeme. Šťastné cesty i vám přejeme. Další, prosím, kdo je tady? Halo, halo.
5: Tady je Jirka Střelčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
5: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
5: Co si dáte? Je to těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
5: No Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Tady je Vašek Drobůrka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
6: Se budu Češi, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
6: A dobře, tak vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
7: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
7: A dáme si...
1: B. A víte, že jste měl rozhodující hlas. No, mně to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou.
7: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrak vypadal.
1: Mají slovo oba na Jozívci.
8: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
9: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
8: Počkej, ty jsi někdy tančil?
9: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
8: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
9: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
8: Tomu všichni věříme.
9: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
8: A co se tam, prosím tě, učí?
9: To je pro vás, pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
8: To všichni umíme.
9: Jo?
8: Smím prosit, milostivá paní?
9: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
8: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
9: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček, přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
8: A co to je krmit uši?
9: Jakože ji budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás nalíze jasný.
8: To je takové původní.
9: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit, pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
8: Jo, ale proč?
9: Depeš, vole.
8: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
9: Na to já mám, šefe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
8: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
9: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
8: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech.
9: Při čem?
8: Rituální. Ritus, to je...
9: Stačí, tam mě velmi často posílají.
8: Ne, to je něco jiného.
9: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál. Když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou, ano, už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufr.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno. Ano. Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme. No tak jo. Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, a ne filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně, a filtry, a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kde kdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je Aleš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aleš, pamatuj se.
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, jak toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotece je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
5: To vzdám starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prej byl u vás tanec.
3: To sem nepleť, to sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Aleš, nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sousedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
5: A já...
4: No, ale to nesnad, to ne...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane diskjockey.
6: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
6: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio hey, poslouchej, to... musíme
6: ano,
1: říct.
6: Ano,
1: do rýmu.
6: Proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
6: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounar, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
6: Ahoj.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zástupci odborů veřejnoprávních médií jednali s koaličními zástupci. Oprava Českobudějovického kulturního domu Slávie stála víc než 1 miliardu korun. Tenistka Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Teploty do 29 stupňů doprovodí dnešní slunečné počasí na jihu Čech. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Odboráři České televize a Českého rozhlasu se večer sešli s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a dalšími koaličními politiky. Nesouhlasí s obsahem i způsobem projednávání návrhu na změnu financování médií. S koalicí chtějí dál jednat.
3: Návrh musí být předvídatelný a garantovaný, uvedli odboráři po schůzce. Podle předsedy rozhlasových odborů Jana Křemena chce ale koalice nejdřív schválit jiný zákon.
4: V tuhle tu chvíli je pro vládu důležitý přijmutí zákonu o kontrole NKÚ.
3: Jako prioritu to potvrdil i šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Dodal, že rozhodnutí o převedení rozhlasu i televize pod státní rozpočet je definitivní.
5: By vedení České televize, Českého rozhlasu mohlo předložit plán, nějaké návrhy, jakým způsobem by tedy ušetřili.
3: S premiérem Babišem se setkal i šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Vládu vyzval, aby od změn upustila. Neobsahují podle něj žádné legislativní záruky nezávislosti. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Oprava Českobudějovického kulturního domu Slávie stála víc než 1 miliardu korun. Je to přibližně o 400 milionů víc, než byla původně odhadovaná cena. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z hnutí Naše Česko zdražení způsobil fakt, že projekt nebyl dobře připravený. Řekl to na pondělním zasedání městského zastupitelstva. Benešov nad Černou na Českokrumlovsku obnoví točnu pro auta a její okolí u bytových domů. Záměr projednali zastupitelé. Součástí investiční akce je nejen oprava povrchu točny, doplňuje starostka Veronika Zemanová-Korchová z KDU-ČSL.
6: Vytvoříme parkovací místa, je tam místo i na kontejnery, které také vybízí, aby se to tam doupravilo. Pak bychom tam chtěli vytvořit nějaký uprostřed záhon, aby to vypadalo i hezky.
1: Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu, pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
7: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekáváme většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně s přehánkou. Na Šumavě ojediněle s bouřkami i silnými. Teploty vystoupí k 26 až 29 stupňům Celsia, na horách budou maxima mezi 23 a 26 stupni. Vítr je slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S omezením kvůli stavebním pracím počítejte na hlavním tahu z Jindřichova Hradce do Třeboně. V Horním Žďáře se projíždí kyvadlově jedním pruhem a provoz tam řídí semafory. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 5 hodin k tomu 4 minuty a je tady nový den, konkrétně úterní, s datem 23. června. Začíná jeho české ráno s Adélou Jirkalovou, tak buďte vítáni při jeho poslechu. Čekají nás písničky, které nestárnou, kromě jiného i jedna z kapel, kterou jsem osobně naživo v novém složení viděla minulý týden v Českých Budějovicích. My si ale dáme ještě v tom starém s Davidem Kollerem u mikrofonu. To znamená, bude nám hrát kapela Lucie, Šrouby do hlavy a za chvíli už také dnešní kalendárium. Příjemné vstávání přejeme.

0: Začíná úterní den s datem 23. června 2026 a je to 174. den tohoto roku. Do konce roku zbývá mimochodem 191 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2016, a sice 33,3 stupně Celsia, a nejnižší roku 1921 7,5 stupně. Svátek má dnes Zdeňka, je to české jméno, ženská obdoba mužského jména Zdeněk, což je původem domácká podoba jména Zdeslav, a to znamená Zde slavný. Variantou jsou samozřejmě jména Zdenka nebo Zdena. Ve starém katolickém kalendáři byla uvedena pana a mučednice svatá Agrippina ze 3. století a pranostika praví, na svatou Agrippinu odpočívej jenom ve stínu. To myslím, že k dnešku právem náleží vzhledem k předpovědi počasí. Narozeniny slaví režisér, scénárista a producent David Ondříček, prima balerína Daria Klimentová anebo francouzský fotbalista Zinedine Zidane. Máme tady den veřejné služby, vyhlášen byl v prosinci 2002. Tento svátek vyhlásila Organizace spojených národů s cílem ocenit přínos veřejných služeb pro společnost a vyzdvihnout práci zaměstnanců ve veřejném sektoru. Před 150 lety byl položen základní kámen Domu umělců v Praze, Rudolfína, slavnostně otevřena 7. února roku 1885. Je to 60 let, co se konal první ročník festivalu populárních písní Bratislavská lyra. Před 40 lety Polka Vanda Rutkiewiczová a francouzská Lilian Barrard zdolali jako první ženy druhou nejvyšší horu světa K2. Před 30 lety český fotbalista Karel Poborský rozhodl svým dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii. Je to 10 let, co voliči v Británii v referendu rozhodli, že Británie vystoupí z Evropské unie, a stalo se tak 31. ledna roku 2020. Před rokem byla na vrcholu hory Cerro Pachón ve středním Chile zprovozněna observatoř Very Rubinové, kterou financovali USA a která má unikátní zrcadlo o průměru 8,4 metru. Observatoř zveřejnila první snímky vzdálených galaxií a oblastí, kde se rodí hvězdy. Takové jest kalendárium k dnešnímu datu, ke 23. červnu. Věřím, že jste si rozšířili své historické obzory. A za chvíli už si rozšíříme znalosti o dnešní předpovědi počasí. I s vaší pomocí napište nám, jak je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice, CB Mezera, Pocasí Mezera, text. Číslo naší SMS brány zní 90 011 03. Dobré ráno.
1: Český rozhlas České Budějovice, písní.

0: vámi úterní ráno, Český rozhlas České Budějovice, Alphaville za námi, za okamžik také kapela Holky, ale míříme za aktuální předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: SMSka od vás, ano, první už dorazila, Kamenice nad Lipou, skoro zataženo 18 stupňů, pohodové úterý přeje Věra a hned druhá SMSka v zápětí, nebe nad Prahou téměř jasné, 20 stupňů, bezvětří, den v pohodě přeje Josef. Děkuju za vaše první dnešní SMSky. Dnešek bude polojasným až oblačným dnem, ráno ojediněle s mlhami, během dne se jen výjimečně objeví přehánky, na Šumavě ojediněle bouřky. A to i silné. Úterní nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách naměříte 23 až 26 stupňů a povane slabý, proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Co se týče důležitého komentáře od meteorologů, bouřky na Šumavě můžou být výjimečně doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 mm, nárazy větru a kroupami. Tak s tím počítejte. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: O skloubení turistického ruchu a ochrany přírody se v Albánii svádějí těžké boje. Nejnověji v podobě demonstrací proti vládě. Evropská unie finančně podporuje rozvoj turismu v Albánii, který je pro zemi důležitým zdrojem příjmu. Trvá ale taky na ochraně její přírody. Za chvilku k tomu reportáž přímo z Albánie tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Albanie se stává oblíbenou destinací českých turistů. Loni ji navštívilo 117 tisíc Čechů. Turismus je jedním z pilířů albánské ekonomiky. Proto jeho rozvoj podporuje i Evropská unie. Dává ale také pozor na to, jestli je jeho rozmach v souladu s ochranou přírodního bohatství země. Pomáhají v tom i místní nevládní ekologické organizace.
1: Město Berat, ležící necelých 100 kilometrů jižně od albánské metropole Tirany, láká turisty terasovitým centrem s budovami z času Osmanské říše, hradem a byzantskými kostely. Od roku 2005 je zapsané na seznam UNESCO. Jeho místostarostka Etliva Dima si pochvalovala nový most postavený z příspěvku 7 milionů eur od Evropské unie, který Berat dostal také na zpevnění břehu řeky Osum a opravu citadely nad městem. Most spojuje břeh, kde leží staré město, s protější stranou, kde je mnoho agroturistických farem. Loni Berat navštívil více než milion turistů. Před epidemí COVID-19 to bylo jen 210 tisíc ročně. Nejsou to podle vedoucí oddělení pro spolupráci zastoupení Evropské unie v Albánii Ritvy Heikkinenové jen statistická čísla. Pro města a obce je rozvoj turistiky důležitý, protože vytváří pracovní místa a pomáhá tak udržet mladé lidi v jejich domovině. Prudký rozvoj turistické základny sebou ale nese i úskalí. Už přes 2 týdny denně v Tiraně demonstrují tisíce až 10 000 lidí proti vládě premiéra Edyho Ramy. Původně to bylo proti utajovanému zahájení prací na stavbě luxusního rezortu u laguny Narta na jihu země, která je hnízdištěm plameňáků. Práce se zastavily a podle vlády nikdy žádný projekt v chráněné lokalitě neschválila. Hodnocení dopadů záměru stavby hotelového komplexu na životní prostředí má být velmi zevrubné. Podle Alexandra Trajče z Organizace ochrany a zachování přírody Albánie se dá dobře řídit, co a kde se může postavit nejen na pobřeží, když bude dobře fungovat územní plánování a budou se přitom developeři ptát na názor expertů na ochranu prostředí. Albánie má totiž krásnou přírodu a bohatou historii, které jsou podle českého velvyslance v Tiraně Pavla Vacka hlavními turistickými magnety země.
2: Má svůj půvab pro ty, kteří chtějí objevovat něco víc než jenom pláže a all-inclusive hotely. Ale pak má samozřejmě v těch horách například má i své zrady, protože ta infrastruktura a pomoc, která se vám dostane jinde, třeba tady není tak k mání, takže je dvojnásob důvod prostě k tomu se na to připravit a hlavně opatrně.
1: Z osobní zkušenosti mohu poradit, dávejte pozor hlavně na silnicích při řízení. Je to trošku divočina. Ubytovací zařízení a pláže sice Albánie má, ale výstavba dopravní infrastruktury za nimi hodně zaostává. Z Beratu a Tirany Pavel Novák, Český rozhlas.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo dopravy varuje před nákupem dálničních známek od překupníků. Při nákupu totiž lidé platí přirážku. Podle mluvčího ministerstva Františka Jemelky je ideální využít web www.edalnice.cz. V případě klasického nákupu můžou lidé využít pobočky České pošty nebo čerpací stanice Eurooil a Robin Oil. Městskou hromadnou dopravu bude v Písku zajišťovat i dál společnost ČSAD Autobusy České Budějovice. Jak v tiskové zprávě informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, smlouvu bude mít dopravce do roku 2037. Služby se provozovateli do budoucna rozšíří, posílí spoje, zavede nové linky, například mezi Pískem a Smrkovicemi. Nové zastávky vyrostou například v obchodní ulici. Na šesti linkách pak budou autobusy jezdit častěji, než je tomu doteď. Přesně před 10 lety se Britové rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro odchod bylo 52% Britů, pro setrvání 48%. Dnes by pro Brexit hlasovali jen 3 z 10 Britů, vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Podle analýzy, kterou si vypracovala anglická národní banka, vedl Brexit k 6% snížení ekonomického výkonu země. Britské HDP je tak až o necelých 60 miliard korun týdně nižší. Pětičlenný tým jihočeské zásahové jednotky přivezl zlato z prestižní mezinárodní soutěže. Uskutečnila se minulý týden ve vojenském výcvikovém centru Lešť na Slovensku, informovala o tom mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová. Mezi 11 týmy obhájila jihočeská sestava loňské zlato a v srpnu ji čeká domácí mistrovství, na kterém taky obvykle slabí úspěchy. Jih Čech bude většinou polojasný až oblačný, jen výjimečně s přehánkou, na Šumavě ojediněle s bouřkami i silnými. Teploty vystoupí maximálně k 29, na horách k 26 stupňům Celsia. Vítr je slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na Českobudějovicku stále platí uzavírka silnice mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou Zámostím. Důvodem je rozsáhlá oprava komunikace. S uzavírkou musí řidiči počítat až do konce roku. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dále krátce po půl šesté. Dobré jitro. Superpoldík, tak se jmenuje interaktivní animovaný avatar, kterého teď testují středočeští policisté. Pomáhat jim bude s výslechem menších dětí. Jak vypadá a co přesně umí, to si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice řekneme už za pár minut. Právě teď pro vás Leona Machálková. Dobrý poslech.

0: Dát zpátky čas neumíme a vlastně doba jde stále kupředu. O tom vás přesvědčí i následující reportáž. Středočeští policisté testují interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem obětí trestných činů ve věku od 4 do 8 let. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat a doladit například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí.
1: Ahoj Superpoldíku, jak se máš?
2: Ahoj holčičko, já jsem Superpoldík, jak se máš?
1: Já se mám dobře, budeš si s námi dneska taky povídat.
3: Moc teďka jsme slyšeli medvídka, kterýmu jsme vytvořili pracovní název Superpoldík.
4: Kapitán Markéta Zvelebilová ze středočeské policie, kriminalistka. Sedíme před obrazovkou, já tedy sedím na židli, kde by sedělo dítě.
3: Využili jsme medvídka, protože je to neutrální pro holčičky i pro kluky. Superpoldík slouží k tomu, že děti právě odreaguje, zaujme, vtáhne do děje. Dnešní děti jsou zvyklé pracovat před obrazovkou.
4: On vlastně tím úborem i trošku připomíná toho supermuže, tou červenou a modrou barvou a má na hrudi hvězdu Znak policie.
3: Zažila jsem za svou praxi upravení speciálních výslechových místností, demonstrační pomůcky pro výslech, jako je Jaja Pája, kdy představujeme rodinku a právě ve chvíli, kdy dítě se nám zasekne, takzvaně třeba zamrzne. To dítě udrží pozornost průměru 5 až 15 minut a my právě tím medvídkem získáváme to, že on jak je zvyklý komunikovat s obrazovkou, tak ve chvíli, kdy ztrácí pozornost směrem k vyšetřovateli, tak využijeme, že vstoupí přes obrazovku k nám medvídek.
4: Přecházím do další místnosti, kde sedí technik Jan Bartoš.
5: Jsem policista, jsem zařazen na oddělení kyberbezpečnosti a pomáháme s tímto projektem tu osobu, kterou to snímá, toho policista. Tak to bere všechny jeho gesta, mluvení, zvuk se přenáší tam a to dítě vidí vlastně toho krásného medvídka, ale komunikuje přímo s tím policistou.
4: Projekt Avatarius vymyslel se svým týmem bývalý šéf středočeské policie Václav Kučera. Dolaďuje ho tým nynějšího ředitele Ondřeje Smotlachy.
6: Zatím to vypadá velice nadějně, ladí se drobné věci, jako je motorika, senzitivita na toho člověka, který vlastně předehrává tu figurku.
4: Podle mluvčí středočeských policistů Vlasty Suchánkové ještě není daný přesný termín uvedení projektu do provozu.
7: Děláme všechno pro to, abychom mohli tuto postavičku a tento způsob v podstatě výslechu pro zvlášť zranitelné oběti v podstatě zapojit do naší práce.
4: Tento systém je první takový v České republice. Policie ve středních Čechách v této věkové kategorii potřebuje ročně vyslechnout asi 10 až 12 dětí jako poškozených, třeba v rámci sexuálních trestných činů. Ze středních Čech Radek Duchoň, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, proplouváme úterním ránem s datem 23. června. Jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Respektive začneme tím, jaké je počasí a píšete nám větrní 17 stupňů, mlha, zdraví Zuzka a Honza. Tak jak to s těmi mlhami bude vypadat, samozřejmě se rozpustí a dnešek bude polojasný až oblačný. Ráno ojediněle tedy mlhy během dne se výjimečně objeví přehánky, na Šumavě ojediněle bouřky a to i velmi silné. 26 až 29 stupňů Celsia jsou dnešní nejvyšší slíbená maxima, na horách naměříte 23 až 26. Povane slabý, proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Co se týče důležitého komentáře od Českého hydrometeorologického ústavu, bouřky na Šumavě můžou být výjimečně doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 mm, nárazy větru anebo kroupami. Tak s tím počítejte.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
0: Filmovo-historicko-hudební typy pro volný čas vám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nabídneme už za chvíli. A do té doby si poslechněte Činasky. 5.46. Zachraň

0: Tipy pro volný čas.
1: Českobudějovický festival na 12 strunách má dnes na programu skladby legendárního kytaristy Paca de Lucía. Od 20.15 je v klášteře na piaristickém náměstí zahrají Grisha Goriašev a Martin Bies. Táborský triptych nebo taky cyklus tří koncertů startuje dneska v klášterním kostele na náměstí Mikuláše z Husy. Od 18 hodin můžete slyšet jako první barokní hudbu v podání kytarového orchestru No Mešr a Zuš Vladimíra Ambrose z Prostějova. V letním kině Háječek v Českých Budějovicích můžete dnes od 9:30 večer vidět film Slepice o útěku opeřence z drůbežárny a trochu taky o hodnotě lidského života. Snímek získal čestné uznání na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. Ten, kdo se chce dozvědět zajímavosti ze života rodu Hartmut a továrny Kohinor v Českých Budějovicích, může si dnes vyjít na komentovanou prohlídku od 16 hodin. Sraz je na zastávce MHD u zimního stadionu. A teď už pokračuje jeho české ráno. Michal David a Decibely lásky. Ať vás potěší úterý s datem 23. června.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Organizace CERMAT zveřejnila výsledky druhých přijímacích zkoušek na střední školy. Prezident Pavel nepojede na summit NATO v Ankaře, rozhodla o tom vláda. V Záblatí na Prachaticku dnes otevřou novou dětskou skupinu pro 20 dětí. Bude polojasno až oblačno, teploty očekáváme maximálně na 29 stupních. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré jitro. Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek se dnes dozvědí, jestli se dostali na střední školu. Organizace CERMAT už zveřejnila výsledky, jsou v elektronickém systému DIPSY anebo u škol. Nejvíc uchazečů se ve druhém kole hlásí na učiliště s výučním listem, pokračuje ředitelka CERMATu Barbora Rosůlková.
2: Přijímací řízení pokračuje dál, 24. června budou školy zveřejňovat kritéria pro třetí a další kola. Ta již nejsou centrálně řízená, termíny si stanovují jednotlivé školy sami a přihláška se podává přímo na konkrétní školu v listinné podobě.
1: Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede, rozhodla o tom vláda. Delegaci povede premiér Andrej Babiš z ANO. Do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj nebrání prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí. Prezident se k rozhodnutí vlády vyjádří dnes dopoledne. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. V tom případě by se jí ústavní soud věnoval přednostně. Záblatí na Prachaticku dnes slavnostně otevře novou dětskou skupinu. Stavba budovy pro jejich zázemí vyšla skoro na 30 milionů korun. Podpořila ji dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihočeského kraje. Objekt nahradil původní nevyužívané dílny. Další informace má nezávislý starosta Záblatí Jan Poliček.
3: Školka má kapacitu 20 dětí, už začínám provozovat dětskou skupinu teďka o prázdninách. Samozřejmě rodiče, už někteří se hlásí, přihlásili svoje děcka. Hodně lidí vyčkává na ten dnešní den, na ten den otevřených dveří, kdy si to přijdou prohlídnout, kdy se podívají, co tady je a není.
1: Program začne v Záblatí ve 13 hodin a kromě prohlídky objektu je připravený programy pro děti. Město Písek založilo energetické společenství. Vznik spolku odsouhlasili zastupitelé. Jeho úkolem bude snížení závislosti města na externích dodávkách elektřiny. Informace doplňuje místostarostka Petra Trambová z Hnutí pro Písek.
4: Plánujeme výstavbu 13 fotovoltaických elektráren. Jedná se především o budovy základních škol, technologické provozy, kulturní dům a energie, která se na těchto budovách nespotřebuje. Abychom jimi mohli využít jinde, tak potřebujeme právě tohle energetické společenství.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekáváme většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně s přehánkou. Na Šumavě ojediněle s bouřkami i silnými. Teploty vystoupí k 26 až 29 stupňům Celsia, na horách budou maxima mezi 23 a 26. Vítr je slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor dejte, uplané u Českých Budějovic na silnici 3 jsou tam sražení dva divočáci. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je 6 hodin k tomu 4 minuty. I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou a i tato hodina je opět plná zajímavých témat a reportáží. A kromě jiného nabídneme také písničky, které nestárnou, na které se samozřejmě těšíte. Zazní Petra Janů, Jiří Bartoška, Marek Ztracený, Maria Rotrová a hned v zápětí Valdemar Matuška. Situace, kterou místní nepamatují, kalná voda a prázdný vodojem. Obyvatelé Pelhřimovského Skrýšova se ocitli bez dodávek vody kvůli víkendovým dešťům. Prameniště na vrcholu Přemešník jsou totiž po kůrovcové kalamitě nechráněná a liáky je snadno poškodí. Více o tom už za chvíli.

0: Jemu nad Skrýšovem u Pelhřimova museli od rána dovážet vodu cisternami. Přívalový déšť poškodil prameniště. Po kůrovcové kalamitě je už nechrání stromy. Tady je reportáž.
1: Ucpaný přívod od pramene. Díky těm velkým dešťům.
2: S paní Alenou se dávám do řeči v pelhřimovské místní části Skrýšov. Tu normálně vodou zásobují prameniště z vrcholu Křemešník. Po silných liácích z nedělního večera ale přestala téct. A v pondělí do vodu jemu museli navést cisternou.
1: To je mimořádný.
2: Dobrý den. Uprostřed louky v kopci nad Skrýšovem stojí nenápadný dobek. U něj jsme teď s předsedou osadního výboru Zdeňkem Martínkem. Tady je vidět, že ještě vlastně z dveří leží tady hasičská hadice.
3: Ano, máte pravdu, ráno jsem tady byl kontrolovat a on vlastně z Pořilský vodárenský sem poslali cisterny. A jestli jsem viděl dobře, taky během dne, já jsem tam musel pracovně odjet, tak tady najížděli a myslím, že tady asi víc do toho vypouštěli.
2: A můžeme se podívat dovnitř, kolik je tam vody?
3: Nejsem si jistý, co uvidíme, ale můžeme nahlédnout určitě.
2: Asi neuvidíme nic moc, je tam tma, ale už by tam snad voda být měla tedy.
3: Ano, rozhodně už jako ta voda funguje.
2: Kdy vlastně přestala téct?
3: Myslím, že to bylo mezi 7. a 8. večer vlastně v neděli, takže bohužel takhle večer bylo to nepříjemný, i mi pár lidí psalo z obce, ale nedalo se prostě nic dělat.
2: A na to, co se konkrétně stalo, se zeptám prokuristy pelhřimovské vodárenské Rudolfa Cívky.
4: Když prostě víc prší, tak dojde k zhoršení senzorických vlastností té vody, k vyššímu HSK a my tu vodu vlastně nemůžeme distribuovat.
2: Takže jste ji zastavili sami?
4: Určitě, zastavili jsme ji sami, pracovník na pohotovosti provedl kontrolu a celé prameniště odstavil, protože ten odtok směrem do vodojemu tady ve Pelhřimově už neodpovídal těm požadavkům, který by ta voda měla plnit.
2: Pelhřimov samotný tak musel využívat vodu z nádrže Švihov. Do Skrýšovského vodojemu bylo pak nutné zavést 6 plných cisteren.
4: Některá voda nám v akumulaci zůstala, některou vodu okamžitě sběratelé spotřebovali, protože měli nedostatek, že jo, po tom výpadku.
2: K takovým událostem přitom dřív nedocházelo. Podle Rudolfa je to přímý důsledek kůrovcové kalamity.
4: Došlo k vykácení části lesa, kde se nacházejí ty pramenné zářezy a to prameniště se chová úplně jinak, než se chovalo v předešlých 80-90 letech.
2: Že velká část lesních porostů zkrátka chybí, mi potvrdil i ředitel městské správy lesů Martin Kodeš. Podle něj bylo z okolí Pelhřimova nutné během kalamity vytěžit na 500 000 kubíků dřeva.
5: Pro asi bližší představu je to zhruba množství těžeb, které by se těžilo za běžných okolností v následujících 30 až 40 letech.
2: Během pondělí se podařilo prameniště z části znovu napojit. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Probouzíte se do úterního rána s datem 23. června, ladíte Český rozhlas České Budějovice a vysíláte s námi, za což vám velmi děkuji.
1: Počasí.
0: SMSky, které dorazily, trochu oblačno, plus 15 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Nová pec je obklopená chladivou mlhou a je 14 stupňů. Přeji krásný den, podepsána Dagmar. Díky za ty SMSky. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude krásně, polojasno až oblačno, ráno ojediněle s mlhami, během dne se jen výjimečně objeví přehánky. Na Šumavě pozor, ojediněle bouřky, a to i silné. Konkrétně doprovázené přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 mm nárazy větru a kroupami. Dnešní nejvyšší maxima 26 až 29 stupňů, nejvyšší teploty na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
2: Psát prý původně začal z hecu. Dvakrát získal cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku a jen za posledních 10 let vydal celkem 8 knih. Jiří Březina své texty často zasazuje do jihočeského prostředí, což je třeba případ jeho zatím poslední loni vydané detektivky nazvané V kopřivách. Nejen o ní si s Jiřím Březinou popovídáme v úterý 23. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: V loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 6 hodin k tomu 22 minut. Dnes po 13. hodině vysíláme tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pořad Alex a host. A otázkou je, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergerová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda Kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.
1: A Lukáš Pelikán už usedá k mikrofonu, je připraven s čerstvými zprávami. Dobré ráno.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, by podle návrhu hrozilo vězení. Podle části opozice by ale rodiče ve vězení na alimenty nevydělali a změna by poškodila hlavně vyživované děti. Bankám v Česku letos v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk na zhruba 29,5 miliardy korun. To je meziročně o 8% víc, vyplývá to z dat České národní banky. Za růstem zisku stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Zájem se zvýšil taky o investiční produkty a hypotéky. Slatinné lázně Třeboň loni hospodařili se ziskem skoro 77,5 milionu korun. Meziročně je to víc než 22% víc. V roce 2025 Třeboň navštívilo necelých 38 tisíc lázeňských hostů. Je to oproti předchozímu roku zhruba o 450 klientů víc. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti. Letos lázně zprovoznili fotovoltaické elektrárny na střechách lázeňských domů a budují 17 bytů pro zaměstnance. Pěvecké sbory základní umělecké školy Františka Pišingera v Trhových Svinech na Českobudějovicku připravili na dnešek tradiční koncert. Pod vedením Jiřího a Marie Balkových začne v divadelním sále kulturního domu od 17 hodin. Píší o tom na webových stránkách školy. A ještě počasí. Ráno bude jasné, během dne čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně přehánky. Na Šumavě i bouřky, večer opětovné vyjasňování. Teploty vystoupí maximálně k 29, na horách k 26 stupňům Celsia. Vítr je slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Silničáři opravují stoupací pruhy u Strakonic směrem na Vodňany. Na semaforech se řidiči zdrží do 8. července. Počítejte tam přes den stále s kolonami. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: František Křižík se sice narodil v rodině ševce, proslavil se ale jako průkopník elektřiny. V jeho české vlastivědě si dnes ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice připomeneme, jak díky jeho práci získali Jindřichův Hradec a Písek mezi prvními městy v českých zemích elektrické osvětlení. Dnešní díl připravili archivář Aleš František Pávek a redaktor Zdeněk Zajíček a dočkáte se ho už za pár minut. Teď k Single X a na vodě zdravíme vodáky.
3: Se trpí závadou, je častějc na dně.

Ševcovský synek František Křižík se příliš nepotatil, za to si připsal elektrické prvenství. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. František Křižík se sice nenarodil na jihu Čech, ale v Plánicích na Klatovsku a narodil se do obuvnické rodiny. Sám ovšem u verpánku nezůstal. Život ho svedl k technice a působil na mnoha místech tehdejší monarchie, která svou prací doslova rozzářil. A patřili mezi ně i jižní Čechy. Z jeho zájmu o elektřinu měli už od začátku roku 1887 prospěch obyvatele Jindřichova Hradce a Písku. Původní panský mlýn v Jindřichově Hradci, přebudovaný na elektrárnu, postupně dodával energii do černínského pivovaru a na zámek, na náměstí i do Panské ulice. Do roka pak město získalo osvětlení trvalé. Začátkem léta 1887 předvedl Křižík 4 elektrické obloukové lampy napájené parní lokomobilou také v Písku. První osvětlení tu nebylo trvalé, i písečtí si na něj museli ještě rok počkat. A to už stálý zdroj vodního kola městského mlýna zásoboval stejnosměrným proudem přes 80 lamp a lampiček na ulicích i uvnitř některých bytů. Díky Křižíkovi tak získali Jindřichův Hradec i Písek skutečně zářné české prvenství. Český rozhlas České

0: Píseň od Bay City Rollers ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, která vám, věřím, vykouzlila úsměv na rtech. Věřím, že přesně tak bude fungovat i předpověď počasí hned v zápětí. Jedna rychlá SMS-ka od vás. Krásné ráno všem z Prachatic 19+. Přeje Helča. Díky za to. Počasí. A teď už s otázkou, jaké máme aktuální počasí, přichází do našeho vysílání Eva Houbová, meteoroložka, respektive přichází s odpovědí tedy hlavně. Dobré ráno.
1: Dobrý den. No, v České republice je jasno nebo polojasno většinou, ale na severozápadě Čech až skoro zataženo vysokou oblačností. Ojediněle se taky vyskytují mlhy. Teplota ta je zatím... No, příjemná, ale na to, že se v ní i spalo, tak to asi není žádná sláva. 16 až 20 stupňů. Nejchladněji hlásí Kořenov jezerka 3 stupně. V Českých Budějovicích je skoro jasno, 18 stupňů, vane západní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1022 hektopaskaly, od rána zůstává stejný. Na Choráněvě je polojasno a taky 18 stupňů a vítr severovýchodní 3 metry za sekundu.
0: Ano, s tím spánkem to dnes byl trošku kříž. Nejlépe otevřít ta okna, všechna, aby byl pěkný průvan a vánek. Jak bude dnes přes den, Evi?
1: Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu. Čekáme, že ty mlhy se brzy rozpustí a během dne bude polojasno až oblačno. Jen výjimečně se objeví slabá přeháňka, na Šumavě i bouřka. Večer pak budou srážky ustávat a vyjasní se. Teplota ta nám dneska dá aspoň malinko odpočinout, vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách bude mezi 23 a 26. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Bio je na dvojce, na střední zátěži.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
1: Vyšlo ve 4.58 a zapadne ve 21.10.
0: A teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni?
1: Snad je nebudeme překonávat, dneska by od toho mohl být chvilku klid. Maximum z roku 2003 je 33,3 stupně a minimum z roku 1942 3,3, no samá trojka.
0: To je skoro takový jazykolam, 333. No. Jaká bude dnešní noc a zítřejší den?
1: V noci i během zítřka bude většinou jasno, jenom na horách, odpoledne až oblačno s výjimečnou slabou přeháňkou. Teplota ráno klesne na 16 až 13 stupňů a přes den zase bude o něco tepleji, 28 až 31, na horách kolem 25. Vítr povane slabý, proměnlivý, převážně severních směrů do 4 metrů za sekundu a bio zůstane na dvojce. Vypadá to, že dnešek bude nejchladnější den týdne.
0: Paradoxně. Trošku se ochladíme. S námi byla meteoroložka Eva Houbová. Přejeme klidné ráno a za hodinu opět naslyšenou.
1: Těším se. Naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Z chátrající ruiny se stal živý kulturní prostor, kam dnes míří známé osobnosti i stovky návštěvníků. Ve Vildově mlýně na Táborsku pokračují letní kulturní úterky a už dneska večer tam vystoupí kněz, biolog a spisovatel Marek Orkovácha s přednáškou Umění a chuť žít. Podrobnosti prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.
4: Když si tě, dívko, představím, jak tam spíš?

0: zasažen.
1: Ještě před několika lety měl Vildův mlýn v Jistebnici na Táborsku zmizet z mapy. Díky nadšencům ze spolku Sedlecká se ale podařilo historický objekt zachránit a postupně z něj vybudovat výjimečné místo pro setkávání, divadlo, hudbu i přednášky. Součástí letošního programu jsou letní kulturní úterky a už dnes od 7:30 večer tam vystoupí teolog, biolog, skaut a taky spisovatel Marek Orko-Vácha s přednáškou Umění a chuť žít. O společné nabídce ve Vildově mlýně si v našem vysílání povídala kolegyně Hanka Šoberová s architektkou Bohumilou Mrzenovou.
2: Tak nám se formát letních kulturních úterků jednoznačně za 8 let fungování osvědčil. Na začátku to bylo celý hodně punkový, takže to vzniklo, protože v úterý většinou naši dobrovolníci i vystupující měli čas a o víkendech už byli v létě zaneprázdnění. Takže z toho vznikla ta tradice a pořád to skvěle funguje.
3: Letní kulturní úterky pořádáte, jak už tady zaznělo, několik let. Kdo k vám na úterní večery nejčastěji chodí? Jsou to hlavně místní, anebo už přijíždějí lidé i z větší dálky? Naučili se to?
2: Tak my máme skupinu místních návštěvníků, kteří k nám chodí vlastně pravidelně. A kulturní úterky mají pevně zanesený do svých kalendářů. Ale zároveň k nám jezdí lidi už i z okolí, z Tábora, z Milevska, Bechyně, občas někdo i z Prahy. A samozřejmě hrozně záleží na tématu toho večera.
3: Máte nějaký klíč, podle kterého vybíráte hosty a témata, která do Vildova mlýna zvete?
2: U nás je klíč celého fungování hlavně spontánně, takže se snažíme hosty vybírat tak, aby celé kulturní léto bylo pestré a vyvážené, a to jak tou nabídkou, tak i finančně. Takže chceme, aby se tady střídaly přednášky, divadelní představení a kulturní vystoupení.
3: Určitě. Já musím ještě říct, že léto u vás není jenom o úterních večerech. Co dalšího jste na prázdniny nepřipravili?
2: Tak kultura a obohacování ducha, to patří ve Vildově mlýně hlavně úterkům. A jinak prostě pracujeme a obohacujeme se prací, brigádničíme a snažíme se opravovat celý ten objekt, aby fungoval a jednoduše mlel. Takže do budoucna bychom rádi ještě ten provoz rozšířili a návštěvníkům Jistebnice bychom chtěli ukázat krásy nejsevernějšího cípu jižních Čech, kde se našel jistebnický kancionál.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Evropskou vysílací unii znepokojují chystané vládní změny ve financování veřejnoprávních médií. Dobročinný jarmark Českobudějovické obchodní akademie podpoří organizaci Bílý kruh bezpečí. Olympionička Karolína Hrušová dnes otevře novou pumptrackovou trať ve Vimperku. Dnešní teploty budou mezi 26 a 29 stupni. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Evropská vysílací unie vyzývá českou vládu, aby upustila od plánovaných změn ve financování veřejnoprávních médií. Současný model poplatků podle ní zaručuje nezávislost a funguje desetiletí. Zástupci Evropské vysílací unie se kvůli tomu sešli s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Podle generálního ředitele organizace Noela Carena vládou navrhované změny neobsahují záruky nezávislosti.
2: Hlavním účelem schůzky pro mě bylo zdůraznit, jak důležité jsou Česká televize a Český rozhlas, jak důležitá je jejich nezávislost a její zachování. Zásadní je taky oběma médiím zajistit dostatečné financování, aby byly konkurenceschopné ve složitém světě, kterému dominují velké nadnárodní organizace.
1: Vláda navrhuje současné poplatky nahradit financováním ze státního rozpočtu. Vládou navrhovaná částka, se kterou mají obě média od příštího roku hospodařit, odpovídá rozpočtu z let 2008 až 2024. Kabinet plánovanou změnu hájí, zásah do obsahu médií odmítá. Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČESu Daniel Beneš. Do konce letošního roku chce mít ČES podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos a mohl být i přes pražskou burzu. Za nové akcie by mohl ČES získat přes 200 miliard korun, které pak využije na nákup minoritních akcionářů z mateřské firmy. Cílem celé transformace ČESu a vyčlenění zákaznické části do dceřiné společnosti je, aby stát 100% ovládl výrobní část ČESu. Obchodní akademie v Českých Budějovicích dnes pořádá první ročník dobročinného jarmarku. Lidé ho najdou od 14 do 18 hodin na zahradě školy. Výtěžek z prodeje půjde na podporu neziskové organizace Bílý kruh bezpečí, která se věnuje pomoci obětem trestných činů. Podrobnosti má ředitelka školy Lenka Kubátová.
3: Návštěvníci jarmarku si budou moci zakoupit například korálkové šperky, látkové tašky, háčkované košičky, mýdla, dezerty a nealkoholické nápoje. Spolu s nákupem výrobků nabízíme prohlídku školy a v půl páté proběhne aukce obrazu, který namalovala do dražby naše kolegyně.
1: Poradna Bílého kruhu bezpečí sídlí v Českobudějovické Rýgrově ulici číslo 51. Další jsou v Jihlavě, Plzni nebo Praze. Nová dráha pro jízdu na kole, koloběžce, skateboardu nebo inline bruslích začíná sloužit ke sportovnímu využití v vyžití ve Vimperku na Prchaticku. Takzvaný pump track otevře olympijská reprezentantka ve snowboard crossu Karolína Hrušová, která studuje na Vimperském gymnáziu. Podle mluvčího města Milana Brabce začne slavnostní otevření v 16 hodin. Místní pump track nahradil původní areál pro terénní cyklistiku na nábřeží Voliňky a patří k největším v Česku.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Na jihu Čech je ráno jasné, během dne čekáme většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkou, na Šumavě i bouřkami. Teploty vystoupí k 26 až 29 stupňům Celsia, na horách budou maxima mezi 23 a 26. Vítr je slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu. rozhlas.cz, Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Žádná nehoda by teď neměla podle našich informací komplikovat provoz na jihu Čech. Úprava křižovatky Učenkova u Malšic na Táborsku ale omezuje dopravu na silnici 137 z Bechyně do Tábora. Jezdí se po provizorní přeložce a dopravu řídí semafory. Stavební práce budou trvat do konce listopadu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pět minut nazpět odbyla 7. hodina, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na svém samém počátku je úterní den s datem 23. června. Jeho české ráno pokračuje, s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a chystám pro vás například rozhlasový sloupek. Konkrétně ho tedy připravila Martina Adlerová, zazní už za chvíli. Jeho titulek neprozradím, ale můžu napovědět, že bude o tištěném slově a stabilních souslovích, tak si na něj počkejte. Stabilní sousloví je také, že pro vás chystáme písničky, které nestárnou, na to jste zvyklí a máte to tak rádi, tak se těšit můžete na Lucii Bílou, Gibson Brothers, a právě teď posílám Pavla Bobka s přáním dobrého jitra.

0: 8 minut v pravidelný čas pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice máme pravidelný rozhlasový sloupek. Jeho titulek zní zajímavě Trumanova doktrína a Sex on the Beach. Uvidíme, respektive uslyšíme, co se zatím skrývá. Slovo dostává Martina Adlerová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Jsem závislá na tištěném slově a vím to už dlouho. A k tomu stále vyhledávám ustálená slovní spojení. Někdy mě doslova drží nad vodou. Jen si to poslechněte. Trumanova doktrína. Oko hurikánu. Teorie tygra. Mému chaotickému vnitřnímu světu dodávají tato stabilní seskupení slov jistotu a řád. Pro každou denní dobu i každé roční období si ovšem vybírám něco jiného. Třeba pro běžný denní režim bych si vybrala tohle. Snídaně v trávě. Kopretiny pro zámeckou paní. Polední siesta. Faunovo velmi pozdní odpoledne. Čaj o páté. Večerní chvilka poezie. Místo toho ale denně zažívám toto. Ranní nevolnost. Dopravní zácpa. Provozní porada. Zvýšený cholesterol. Únavový syndrom. Evidence pracovní doby. Organizované mimoškolní aktivity, nákupní horečka, neuspořádané rodinné poměry, linka důvěry, infarkt myokardu, krize středního věku. Spousta lidí asi prožívá totéž, ten nepoměr. Rozpor mezi tím, co chci, a mezi tím, co musím. Položte si jednoduchou otázku. Kde byste byli, kdybyste nemuseli být v práci? Na zahradě? Na chalupě? Na malorce? Nebo na pustém ostrově? Nebo někde úplně jinde? Já si tuto otázku raději ani nepokládám. Každý den ale hledám vhodné slovní spojení, které mě zachrání. Co když ale selže ranní meditace, společenská akce i lekce motivace? Copak? Potom bude asi muset nastoupit něco silnějšího. Krizová intervence, exotická svíce a sex on the beach.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Za pár vteřin 7:45 ladíte Český rozhlas České Budějovice a teď, jaké nás dnes čeká počasí.
1: Počasí.
0: Začínáte ale vy s informací, jaké počasí je tam, kde nás posloucháte. Ve Velešíně jasno 17 stupňů, dobré ráno vám všem přeje Andulka. Ráno je v Táboře polojasno, klidno, teplota už 18 stupňů, začíná další horký den. Aby byl úspěšný, přeje všem děda Pája. Vimperk hlásí jasno 17 stupňů, bez větří, v Ložnici mám 27 stupňů a spím krásně, zdraví Zdeněk. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 17 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno až polojasno, klidno, 20 stupňů, pohodový den přeje také Marie. Díky za vaše SMSky, vážíme si toho, že vysíláte s námi. Dnešní maxima ne tak horká jako ta včerejší, 26 až 29 stupňů Celsia, 23 až 26 naměříte na horách, bude jasno až polojasno, během dne až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky na Šumavě i bouřky. Co se týče srážkových úhrnů, tak na Šumavě v bouřkách výjimečně až kolem 20 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
0: A už za chvíli nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čekají tipy pro volný čas, ve kterých se podíváme například sem k nám do Českých Budějovic a nebo také do Tábora.

0: Gibson Brothers ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, za chvíli také Fénix v podání Lucie Bílé.
1: Tipy pro volný čas.
0: Českobudějovický festival na 12 strunách má dnes na programu skladby legendárního kytaristy Paca de Lucia. Od 20.15 je v klášteře na Piaristickém náměstí zahrají Grisha Goriašev a Martin Bies. Táborský triptych nebo také cyklus tří koncertů startuje dnes v klášterním kostele na náměstí Mikuláše z Husy. Od 18 hodin můžete slyšet jako první barokní hudbu v podání kytarového orchestru No Mešr a Zuš Vladimíra Ambrose z Prostějova. V letním kině Háječek v Českých Budějovicích můžete dnes od 21.30 vidět film Slepice o útěku opeřence z drůbežárny a trochu taky o hodnotě lidského života. Snímek získal čestné uznání na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. Ten, kdo se chce dozvědět zajímavosti ze života rodu Hartmutů a továrny Kohinor v Českých Budějovicích, může si dnes vyjít na komentovanou prohlídku od 16 hodin. Sraz je na zastávce MHD u zimního stadionu.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky druhého kola přijímacího řízení. Organizace Cermat je zveřejnila v systému DIPSY a školy je vyvěsí taky na svých webech. Druhého kola se zúčastnilo přes 12,5 tisíce zájemců. Neúspěšní uchazeči budou moct od zítra zkusit ještě třetí a další kola. Stížností na mateřské školy přibývá. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. Čtvrtina z nich se týká nevhodného chování vůči dětem. V pěti situacích jde dokonce o fyzické tresty, tahání za uši a vlasy nebo plácnutí přes ruku a zadek. Radiožurnál popsal na základě svědectví rodičů i samotných učitelů další praktiky, například zavírání na samotku nebo ponižování. Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítly. O tématu píšeme podrobně na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Městskou hromadnou dopravu bude v Písku zajišťovat i dál společnost ČSAD autobusy České Budějovice. Jak informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, smlouvu bude mít firma do roku 2037. Dopravce posílí spoje, zavede nové linky, například mezi Pískem a Smrkovicemi. Nové zastávky vyrostou například v obchodní ulici. Děti z tanečního oboru Základní umělecké školy Prachatice zpříjemní dnešní odpoledne v parku u hospice svatého Jana Nepomuka Neumanna. Tancovat začnou v 15:30, ale už ve 14:00 odpoledne začne v místní baště šachové odpoledne. V rámci programu Pojďme spolu rozkvést je připravil vzdělávací institut Prachatice. O obou akcích informuje kulturní kalendář města. A ještě počasí. Ráno bude jasné, během dne ale čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně přeháňky na Šumavě i bouřky, večer opětovné vyjasňování. Teploty vystoupí maximálně k 29, na horách k 26 stupňům Celsia. Vítr je slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kompletní rekonstrukce je důvodem uzavírky Gregorovy ulice v Netolicích na Prachaticku. Je to silnice směrem na Lehenice. Uzavřená bude až do dubna příštího roku. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vyvyklané klávesy, jádro poničené červotočem nebo nevyhovující hlučný motor. Nedostatky varhan v kostele svatého Petra a Pavla v Kaplici na Českokrumlovsku řeší odborní řemeslníci. Pod ruce jim nahlédneme v reportáži už za okamžik. Posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 7:33, to je aktuální čas. Dobré ráno.

0: Varhany v kostele svatého Petra a Pavla v Kaplici na Českokrumlovsku na čas utichly. Nástroj si vzali do péče organologové po tom, co rakouská hudebnice nemohla posluchačům svého koncertu zahrát připravený repertoár. Po více než 100 letech používání se tak dočkali odborné opravy. Přispěli na ně také lidé ve veřejné sbírce.
1: V rámci nějakého festivalu tady byl zahraniční účinkující, který, řekl bych, byl na poplach, že prostě to je takový jako všelijaký.
2: Varhany mají proto v péči specializovaní opraváři, včetně Petra Novotného.
1: Když se podíváte na klaviatury hlavního manuálu, ty jsou velmi omačkané, to je v nepořádku. Je to prostě vychozelý do strany, jo, ty klávesy, takže to je všechno potřeba vyřešit i kvůli pohodlí varhaníka, i kvůli té hlučnosti, kterou to vytváří.
2: Varhany jsou teď odkryté, respektive ten vnitřní prostor. Můžeme se kouknout, v jakém je to stavu?
1: Třeba když se podíváme na ty kovové píšťaly, tak mají víceméně původní všechny jako lavičky, jo.
2: Takže ten stav varhan není tak špatný.
1: No, je tam hodně původního materiálu, ale je tam znát, že v tom existoval červotoč, na více etap to bylo ošetřováno, ale jako po letech je to potřeba hlavně zakonzervovat, je to potřeba vytmelit nebo prostě zatěsnit.
2: Některé části se budou muset obměnit.
1: Máme mnoho píšťal třeba v pedálových řadách, kde některé pedálovky prostě nehrajou, protože ty předkrývky vlastně tvoří se tam ten tón, přichází tam vzduch, jsou prostě sežraný, je to perník.
2: Petr Novotný se s kolegy zaměří i na vzduchotechniku. Nástroj teď pohání nevhodný motor.
1: Je hlučný, bere vzduch vlastně z jiné místnosti, takže těm varhanám to nedělá dobře, ten materiál se rozesychá ve spojích, prostě je to vykřehlý a my potřebujeme vyřešit nejdřív, aby ten motor byl spolehlivý, aby vlastně bral ze stejného prostoru, v jakém stojí ty varhany.
2: Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci korunami z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
3: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svojí správu právě město Kaplice.
2: Slavnostní hudební křest opravených varhan se uskuteční 28. července. Z Kaplice Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České

0: Za pár vteřin 7:45 nejvyšší čas opět si popovídat o počasí. Co říkáte?
1: Počasí.
0: A proto už mám na telefonu také meteoroložku Evu Houbovou, které se rovnou ptám, jaké je aktuální počasí na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V jižní Čechách je teď jasno až polojasno, přičemž trošku více oblačnosti je na severu a východě kraje zejména. Teplota pomalu roste, teď je tak mezi 16 a 22 stupni. Rozchlazení nejchladněji má momentálně Kvilda Perla 10,3. V Českých Budějovicích je polojasno 20 stupňů, vane severozápadní vítr 1 metr za sekundu, tak přepoštěný na hladinu moře zůstává na hodnotě 1022 hektopaskaly. Na Choráňově je polojasno a 18 stupňů. Vítr severovýchodní 3 metry za sekundu.
0: Jakého počasí se dočkáme dnes odpoledne?
2: Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu. Čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky, na Šumavě i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat a vyjasní se. Teplota dneska vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách bude mezi 23 až 26. Povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Bio je na střední zátěži.
0: Prozraďte, jaký je stav vody v jihočeských řekách?
2: Na Lužnici i na Otavě je voda pod hranicí sýznosti. Sýzná je Vltava, na Soumarském mostě je stav 67 cm a ve Vyšším Brodě 63 cm a průtok 7,1 metru krychlového za sekundu. Teplota vody se pohybuje mezi 17 a 23 stupni, Lipno včera hlásilo 23,3.
0: Co přinese dnešní noc a zítřejší, tedy středeční den?
2: Bude převážně jasno, na horách odpoledne až oblačno, jen s výjimečnými slabými přehánkami. Teplota ráno klesne na 16 až 13 stupňů a přes den zase začne pomalu stoupat. Zítra 28 až 31, na horách kolem 25. Povane slabý proměnlivý, převážně severní vítr do 4 metrů za sekundu a bio ještě zůstane na dvojce.
0: A bude i čtvrtek horkým dnem?
2: Bude zase ještě o kousek teplejší. Obloha bude jasná nebo polojasná a ta teplota ráno kolem 15 a odpoledne také 33 stupňům. Vítr povane jen slabý proměnlivý.
0: Tolik horká předpověď od Evy Houbové. Děkujeme, dále ji rozvineme opět za hodinu. Těším se, naslyšenou.
2: Taky se těším, naslyšenou.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Slyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Zdeny a Zdeňky mají právě dnes 23. června svůj svátek, tak jim i tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přejeme k jejich významnému dni jen to nejlepší. Před námi zprávy a Lukáš Pelikán.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policie varuje před mužem se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy. Prezident se dnes vyjádří ke složení delegace na summit NATO. Vláda s jeho účastí nepočítá. Fotbalová akademie Českobudějovického Dynama nedostala od města peníze na příští sezónu. Na Šumavě se dnes můžou přechodně tvořit bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Ozbrojený muž je podle policie ve špatném psychickém stavu a pohybuje se v modré Škodě Fabia. Na místě je několik hlídek a zásahová jednotka. Lidé by se měli těmto místům vyhnout a dbát pokynů policistů. Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců, tím je web edálnice.cz, který spadá pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízí taky překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování, říká František Kotrba z České obchodní inspekce.
3: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
1: Dálniční známku je možné koupit taky na pobočkách České pošty nebo v síti čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území Česka. Situace v mateřské a základní škole v Záhoří na Písecku se po odvolání ředitelky Pavly Kajtman stabilizovala. 19 učitelů stáhlo své výpovědi, které podali kvůli vyhroceným vztahům na pracovišti. Obec vyhlásila konkurs na nového ředitele. Učitelé si stěžovali hlavně na komunikaci a jednání ředitelky. Ta nařčení odmítá s tím, že řešila skutečné problémy a neplnění povinností pedagogů. Pro obec bylo při odvolání Pavly Kajtman rozhodující i to, že se ke stížnostem na vedení přidali taky rodiče a samotní žáci. Ředitelka podala na obec soudní žalobu. Fotbalová akademie Dynama České Budějovice přišla o každoroční příspěvek od města. Zastupitelé měli hlasovat o podpoře ve výši 8,5 milionu korun na příští fotbalovou sezónu. Radní ale materiál ještě před jednáním stáhli z programu. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí Naše Česko je důvodem nepřehledná finanční situace v akademii.
4: Čekáme na to, až dostaneme nějakou možnost podívat se do toho hospodaření akademie. Já jsem přesvědčen o tom, že dokud se ta dozorčí rada nesejde, neschrne to, co se tam dělo v loňském roce, tak není možné do organizace, o které nic nevíme, poslat další finanční prostředky.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech je ráno jasné, během dne očekáváme většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně s přehánkou, na Šumavě i bouřkami. Teploty vystoupí k 26 až 29 stupňům Celsia, na horách budou maxima mezi 23 až 26 stupni. Vítr je slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor si dejte na Českobudějovicku, na okraji Dubného, v směrem na Kvítkovice. Překáží tam větev u stromu. Hasiči jedou na místo. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A pokračuje 23. červnové ráno, je úterní a opět nás čeká další letní horký den. Tak si ho hned ze začátku užívejte společně s námi. Jsem ráda, že jste si naladili jeho české ráno. Adéla Jirkalová i nadále vaší průvodkyní po našich rozhlasových vlnách a z písniček, které nestárnou pro vás, chystáme například Petra Nováka, Dusty Springfield a nebo Brontosaury právě teď. 20 nových míst pro malé děti přibyde v Záblatí na Prachaticku. Obec dokončila stavbu nové budovy pro dětskou skupinu, která nahradila nevyužívaný objekt bývalých dílen. Vypravíme se tam za malou chvíli v reportáži.

0: V Záblatí na Prachaticku dnes slavnostně otevřou novou dětskou skupinu pro 20 malých dětí. Budovu obec postavila na místě bývalých nevyužívaných dílen. Projekt za téměř 30 milionů korun podpořili dotace z Národního plánu obnovy a Krajského investičního fondu Jihočeského kraje.
1: Honzík si přišel pohrát do dětské skupiny, teď má tady před sebou knížku. A ukážeš mi třeba nějakou hračku, na kterou se hodně těšíš?
2: Já těším se nejvíc na tu dráhu.
1: To je taková dráha, viď? Paní Jana je maminka Honzíka, který začne už brzy chodit sem do dětské skupiny v Záblatí.
3: Před 5 lety, kdy jsme tu koupili barák, tak jsme si říkali, bylo by to dobrý, jako aby sem dítě chodilo, ale nebylo to zrealizované. Takže jsme jezdili do Lažišť, do školky, tam byla dětská skupinka, tam chodil první syn ve 2,5 letech, ale bylo to už cestování. Jo, už to bylo jezdit sem a tam, takže jsem nadšená z toho, že tady bude skupinka a že to máme hlavně v místě bydliště.

0: příměstských táborů. Teďka jsme v kuchyni, kde vlastně se bude připravovat jídlo, jo, pro děcka.
1: Teď už můžeme do prvního patra, kde už jsou prostory samotné dětské skupiny, to znamená hernička, spací místnost i taková malá jídelna.
0: Taková, já tomu říkám, třešnička na dortu. Plno lidí to ze začátku, když to viděli na papíře, kritizovalo, že ty děti nemají si kde hrát, ale tady z té třídy vystoupíte ven na terasu a to je nádhera.
1: Pojďme se tam hned podívat. Dneska je krásný slunný den. Takže na terase to vypadá opravdu jak u moře. Děti tady mají i krásný výhled na Šumavu.
0: Když vyjdeme ven, tak po pravé straně nás zdraví Bobík a Boubín, naše dva kopce.
1: Ta terasa je hodně velkorysá, vejde se sem i několik různých herních prvků. Děti tady mají třeba lodičku, stolečky, pískoviště.
0: Ta myšlenka téhle školky nebo dětské skupiny už vznikla v roce 2017-2018, kdy se tady prodávalo hodně parcel, kdy se vybudovaly ZTVčka. Mladí manželé, kteří se ptali po parcelách, tak samozřejmě byla taková ta první otázka, a máme kam dát děti? Chceme, aby tady občani byli, ten, kdo se sem nastěhuje, aby měl dát kam děti. Je to takový to prvotní, aby byli spokojení.
1: Slavnostní otevření dětské skupiny začne dnes ve 13 hodin. Lidi si budou moct prostory prohlédnout a program je připravený taky pro děti. Ze Záblatí Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice, písni.

0: Koncem zalité úterní ráno je v plném proudu. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. 8:45, k tomu 1 minuta. Čas dozvědět se něco o dnešním počasí.
1: Počasí.
0: A co tedy říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno je jasné až polojasné, ojedinělé s mlhami, ty už se ale rychle rozpouští. Během dne čekáme polojasnou až oblačnou oblohu, jen výjimečně se objeví přehánky. Na Šumavě dokonce i bouřky. Večer srážky ustanou a opět se vyjasní. Úterní nejvyšší maxima 26 až 29 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 23 až 26, povane slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek do 2 mm na Šumavě při bouřkách výjimečně okolo 20 mm. A rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
2: Psát prý původně začal z hecu. Dvakrát získal cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku a jen za posledních 10 let vydal celkem 8 knih. Jiří Březina své texty často zasazuje do jihočeského prostředí, což je třeba případ jeho zatím poslední loni vydané detektivky nazvané V kopřivách. Nejen o ní si s Jiřím Březinou popovídáme v úterý 23. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: Tisíce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu včera stávkovali. Pracovníci televize se zároveň krátce popoledně sešli před jejím sídlem na Kavčích horách. A na tomhle setkání natáčel i náš reportér. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Do té doby Iva Frýlingová a Miroš Birka. Někdy stačí dát jen dech. Příjemný poslech a dobré úterní ráno s datem 23. června.

0: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu včera celý den stávkovali. V rozhlasu se do protestu zapojilo přes 1000 pracovníků, v televizi jich byly skoro 2000. Protestovali proti tomu, že vláda chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky a obě média plánuje financovat ze státního rozpočtu. Stávkující zaměstnanci televize se včera popoledně sešli před jejím sídlem na Kavčích horách.
1: Tvrdí o nás, že nám jde jenom o peníze. Nám nejde o peníze. Nám jde o hodnoty. Právě o ty hodnoty, které jsou teď v ohrožení. Hodnoty, na kterých stála Česká televize, Český rozhlas desítky let v téhle zemi.
2: Šéf zpravodajství České televize Michal Kubal.
1: Jde nám o peníze. A některé věci prostě nejde koupit, i když to možná někdo velmi špatně chápe.
2: Tak v černé košili přišel i herec Miroslav Hanuš.
3: Koupil jsem si černou košili, tak jsem měl jenom tričko s krátkým rukávem, to mi připadalo málo ostrý, jako na to, jaká je situace. Kdyby to zrealizovali tak, jak to je, tak prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
4: Nejde len o televíziu a rozhlas, nejde len o ovládnutie verejnoprávnych médií, je to proste jeden z prvých krokov.
2: Stávkujúci podpořila i režisérka Tereza Nvotová.
4: Keď sa pozriete napríklad na Slovensko, zničila sa na Slovensku spravodlivosť, zničila sa životná úroveň, školstvo, zdravotníctvo a naozaj tie médiá sú v podstate vo všetkých tých autokratických krajinách alebo tých, ktorí tam smerujú ako prvé.
2: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor a propagátor vědy Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
5: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to. Já jsem jasně řekl, že v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, tak já nechci být v České televizi, já v takové televizi nebudu.
2: Stanovisko vlády je neměnné, její předseda a také šéf hnutí ANO Andrej Babiš dlouhodobě prohlašuje, že svým voličům slíbil, a tedy i divákům České televize a posluchačům Českého rozhlasu, že jejich veřejnoprávní média zestátní. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sněmovna dnes bude jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Poslanci vládní koalice navrhují, aby za dlouhodobější neposílání alimentů hrozilo znovu vězení. Podle navrhovatelů má změna neplatiče odradit. Opozice je proti návrhu. Například podle Evy de Croix z ODS změna poškodí hlavně vyživované děti, protože si rodič ve vězení na alimenty nevydělá. Slatinné lázně Třeboň loni hospodařili se ziskem skoro 77,5 milionu korun. Meziročně je to o víc než 22% víc. V roce 2025 Třeboň navštívilo necelých 38 tisíc lázeňských hostů. Je to oproti předchozímu roku zhruba o 450 klientů víc. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti. Zajímavosti ze života rodu Hartmutů a továrny Kohinor zazní při dnešní komentované procházce v Českých Budějovicích. Lidé při prohlídce navštíví zákaznické centrum továrny a seznámí se taky se slavnými vynálezy nebo významnými stavbami spojenými s touto rodinou. Jak vyplývá z rezervačního systému CB systém, sraz je na zastávce MHD u zimního stadionu v 16 hodin. Venkovní scéna městské knihovny Písek se dnes promění v dějiště specifického žánru slam poetry. Pozvala mistry slova, umělce s pseudonymy Anatol Svahilec a Pan Gumpán a pražskou tvůrkyně Večerku. Chybět nebude ani hudební doprovod, začátek bude v 17 hodin. Písecká městská knihovna si letos připomíná 185 let od svého založení. Ráno bude na jihu Čech jasné, během dne ale čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně přehánky na Šumavě i bouřky, večer opětovné vyjasňování. Teploty vystoupí maximálně k 29, na horách k 26 stupňům Celsia. Vítr je slabý proměnlivý, postupně severní nebo severovýchodní a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Žádné nehody teď hlášené nemáme. V Trhových Svinech na Českobudějovicku je uzavřený most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči musí jezdit obousměrně Bezručovou ulicí kolem autobusového nádraží. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A písnička, která nás teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čeká, se nám krásně hodí tematicky. Olympijská reprezentantka ve snowboard crossu Karolína Hrušová dnes slavnostně otevře pumptrackové hřiště ve Vimperku. Předvede, co všechno se dá na více než 360 metrů dlouhé trati s mnoha vlnami a zatáčkami dělat. Více o tom už za chvíli v našem vysílání.

0: Vlny, boule, zatáčky můžou udělat radost a posílit svaly na těle. O tom něco ví příznivci pump tracku. Poprvé si dnes můžou vyzkoušet nové pump trackové hřiště ve Vimperku na Prachaticku. Trať se dvěma okruhy různé obtížnosti vznikla ve spolupráci s místními sportovci. Návštěvníci uvidí po zahájení v 16 hodin i exhibiční jízdy. A podrobnosti má pro nás nezávislý místostarosta Zdeněk Kuncl, kterého vítám ve vysílání. Dobré jitro.
1: Dobré ráno.
0: Ne všichni naši posluchači ví, jak taková pump tracková trať vypadá. Můžete nám ji prosím popsat?
1: Ano, určitě. Takže jedná se o uzavřený okruh, kdy dráha v našem případě je tedy asfaltová a je určená pro kola, koloběžky, skateboardy, longboardy a nebo kolečkové brusle. A dráhu lze projíždět bez šlapání nebo odrážení, protože ten okruh je tvořený vlnami a kopenými zatáčkami, které vlastně umožňují udržovat a zvyšovat rychlost. Kdy princip, pardon?
0: Ano, povídejte, nechtěla jsem vám skočit do řeči.
1: Pardon. Vlastně princip jízdy na tom pump tracku je o tom, že to kolo nebo koloběžka jsou poháněny takzvaným pumpováním vlastně těla, kdy ten jezdec pomáhá udržovat pohyb právě pohybem svého těla. A u nás vznikly dva okruhy. Jeden menší a méně náročný bude určen pro začátečníky a pak tam bude druhý okruh, který už bude pro více zkušené závodníky.
0: Jak moc je obtížné takovou trať postavit?
1: Tak naše stavba začala v srpnu loňského roku a my jsme moc rádi a bylo to klíčové, že vlastně na přípravě toho projektu se podíleli zástupci místních sportovních klubů, trenéři i sportovci, kterým bude ta nová dráha taky sloužit pro tréninky i pořádání soutěží. Ale bude sloužit samozřejmě i široké sportovní veřejnosti. A v průběhu realizace toho projektu a modelování samotné dráhy docházelo k opakovanému testování správné modelace a modelování té dráhy dělala profesionální firma, která staví pump tracky v Čechách i v zahraničí a my jsme byli od trenérů i sportovců informováni, že jde o kvalitní dílo a že jsou spokojeni s výsledkem, takže za to jsme moc rádi a děkujeme všem za tu spolupráci v průběhu už samotného projektování i realizace té stavby a účasti na kontrolních dnech.
0: Kdo jako první trať vyzkouší, můžete prozradit?
1: Určitě už vlastně je to i známá veřejná věc, takže dneska při slavnostním zahájení to bude Karolina Hrušová, je to studentka Vimperského gymnázia, olympijská reprezentantka ve snowboard crossu. Dále jsme moc rádi, že tam bude taky Tomáš Král, to je také vimperák a závodník na extrémních tratích na kole. A dále máme přislíbený jezdce BMX z firmy, která pump track modelovala. Takže za to jsme moc rádi a určitě se bude na co těšit. A zároveň potom bude následovat workshop pro veřejnost ohledně základní jízdy na pump tracku a bezpečnosti.
0: A poslední otázka na závěr. Už projevili někteří sportovci zájem o trénink nebo o pořádání závodů?
1: Ano, v rámci samotného testování se již sportovci na pump tracku svezli, ale vše zatím muselo být omezeně. Museli jsme počkat, než bude stavba skloudována, ale nyní už nebude nic bránit tomu a pump track využívat k tréninku, soutěžím i rekreačnímu sportování.
0: Hostem Jihočeského rána byl nezávislý místostarosta Vimperka Zdeněk Kuncl. Děkuji za váš čas, mějte se hezky, naslyšenou.
1: A shledanou, krásný den.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Don't answer me znamená v překladu neodpovídej mi. Já teď budu doufat v odpovědi meteoroložky Evy Houbové, protože mám spoustu otázek.
1: Počasí.
0: A taky tedy vítám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s otázkou, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V jižních Čechách je teď skoro jasno pooblačno a teplota ta se pohybuje tak mezi 18 a 23 stupni většinou. V Českých Budějovicích je polojasno, no možná už by se dalo říct oblačno, 22 stupňů, vané jihozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře se pořád drží na hodnotě 1022 hektopaskaly. Na Choráňu je oblačno a 19 stupňů a vítr severovýchodní 4 metry za sekundu.
0: Jakých teplot a jakého počasí se dočkáme dnes odpoledne?
2: Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu. Během dne bude polojasno až oblačno a jen výjimečně se objeví přehánky, na Šumavě i bouřky. Večer srážky ustanou a vyjasní se. Teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 23 až 26. Vítr povane během dne slabý severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Bio je na střední zátěži.
0: Jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy středeční den?
2: Bude převážně jasno. Na horách odpoledne, potom až oblačno, jen s výjimečnou slabou přehánkou. Teplota ráno klesne na 16 až 13 stupňů, přes den vystoupí o kousek výš než dneska na 28 až 31 a na horách bude kolem 25. Vítr povane slabý proměnlivý převážně severních směrů do 4 metrů za sekundu a bio zůstane na dvojce.
0: Přeptám se i na čtvrteční předpověď počasí.
2: No, ty teploty půjdou ještě nahoru. Ve čtvrtek nás čeká jasno až polojasno, ranní teplota kolem 15 a odpoledne kolem 31 stupňů. Vítr ranní teplota kolem 15 a odpoledne kolem 31 stupňů. Vítr je jenom slabý proměnlivý, takže nás moc neochladí.
0: Zrovna jsem chtěla říct, že donedávna jsme nadávali na ten studený vítr a neteplo a teď tady máme velké horko, tak jak bude v pátek?
2: Tak. V pátek zase slunečné počasí, teplota ráno ještě vyšší kolem 18 a odpoledne tak 34 stupňů.
0: A nepřeháníme to moc s tím počasí.
2: No.
0: Byla s námi meteoroložka Eva Houbová, děkuji za tropickou předpověď a zase brzy naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: byl jeden klobouk vekřový ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Na nějaký ten klobouk to dnes určitě bude, tak nezapomeňte, i dnes bude horko. Kdo klobouk potřebovat nebude, to je kolegyně, která mě vystřídá u mikrofonu, Hanka Šeberová, vaše průvodkyně jihočeským dopolednem. Hani, vítej.
1: Ahoj, Adélko, hezké dopoledne. No spíš než na klobouk bych to dneska viděla na mokrý hadr na hlavu. Už to tam začíná pěkně péct, tak myslím, že bude ideální, když naši posluchači zůstanou pěkně doma v klidu, ráno si hnedka vyvětrají, pozavírají okna, pustějí se rádio, vaří kávu. Já myslím, že to je ideální stav.
0: Nějaké chladivé téma by bylo?
1: No, chladivé, no možná i trošku horké. Na co si dát pozor při nákupu dálniční známky? Může se nám to prodražit, tak poslechněte si rozhovor, který vám na vás navede na tu správnou cestu, jak si dálniční známku pořídit. V létě by se tohle téma mohlo hodit. Na léto se může hodit taky nějaké zajímavé čtení. A tak v knižní hlídce Filipa Černého představíme komiksovou knihu Winton nebyl sám. Nabídneme i další seriál o vícerčatech, ty mě hodně baví. Zamíříme do rodiny se čtyřčaty. Dobrý záhul. No a mám to i zajímavé pozvání pro milovníky klasické kytary a španělských rytmů. A to k létu taky patří.
0: Výborně, to nás určitě neschladí, naopak nás to příjemně rozpálí. Hanka Šeberová je tedy vaše. Děkujeme za pozvánku k jeho českému dopoledni. Adéla Jirkalová se loučí. Mějte se báječně a nezapomeňte na dodržování pitného režimu. Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 55-letý muž se střelnou zbraní se pohybuje v modré Škodě Fabia v Čelákovicích u Prahy. Zástupci vládní koalice se kvůli financování médií veřejné služby sešli s odboráři Českého rozhlasu a České televize. V Záblatí u Prachatic dnes otevřou novou dětskou skupinu pro 20 dětí. Počasí teploty vystoupí k 29 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné dopoledne. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní, informovala o tom policie na síti X. Policie v souvislosti s tím hledá 55-letého Petra Šimona. Jeho fotografie je na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Muž se pohybuje v modré Škodě Fabia. Původně směřoval k místnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévajsová.
2: Ozbrojený muž, který má být ve špatném psychickém stavu, se má pohybovat v modré Škodě Fabii. Pokud jste vozidlo viděli, neprodleně prosím kontaktujte linku 158 a sami rozhodně nijak nezasahujte.
0: Učiliště, kam muž původně směřoval, je prázdné a žáci v něm nejsou. Policie na místo vyslala několik lídek i zásahovou jednotku. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS řekl, že svolal krizový štáb. Odboráři veřejnoprávních médií se sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími zástupci koalice. Jednali o návrzích, kterými chce kabinet převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Odboráři na schůzce chtěli informovat politiky o tom, že předložené návrhy považují za nepřijatelné. Vadí jim jejich obsah, ale i forma, kterou koalice o změně jedná s vedením médií. Výsledky schůzky popsal předseda společné odborové organizace obou médií Jan Křemen.
3: Z toho jednání vyplynula jedna věc, že v tuhle tu chvíli je pro vládu důležitý přijmutí zákonu o kontrole NKÚ.
0: Kvůli snahám o zrušení televizních a rozhlasových poplatků v pondělí stávkovali pracovníci médií veřejné služby. Záblatí na Prachaticku dnes slavnostně otevře novou dětskou skupinu. Stavba budovy pro její zázemí přišla skoro na 30 milionů korun. Podpořila ji dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihočeského kraje. Objekt nahradil původní nevyužívané dílny. Další informace má nezávislý starosta Záblatí Jan Poliček.
4: Školka má kapacitu 20 dětí, už začínáme provozovat dětskou skupinu teďka o prázdninách. Samozřejmě rodiče, už někteří se hlásí, přihlásili svoje děcka. Hodně lidí vyčkává na ten dnešní den, na ten den otevřených dveří, kdy si to přijdou prohlídnout, kdy se podívají, co tady je a není.
0: Začátek bude v Záblatí ve 13 hodin a kromě prohlídky objektu je připravený i program pro děti. Pěvecké sbory Základní umělecké školy Františka Pišingera v Trhových Svinech na Českobudějovicku připravili na dnešek tradiční koncert. Pod vedením Jiřího a Marie Balkových začne v divadelním sále kulturního domu v 17 hodin. Píší o tom na webových stránkách školy. Sport. Fotbalisti Argentiny porazili na mistrovství světa Rakousko 2-0 a zajistili si postup do play-off. Obě branky úřadujících světových šampionátů dal Lionel Messi a stal se nejlepším střelcem historie mistrovství světa. V dalších zápasech Alžírsko vyhrálo nad Jordánskem 2-1 a vyřazovací část si zajistili Francie a Norsko. Severané porazili 3-2 Senegal a Francie přehrála 3-0 Irák.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkou, na Šumavě i bouřkou. Teploty vystoupí k 26 až 29 stupňům Celsia, na horách budou maxima mezi 23 a 26. Vítr je postupně severní nebo severovýchodní, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S omezením kvůli stavebním pracím počítejte od tohoto týdne na hlavním tahu z Jindřichova Hradce do Třebuně. V Horním Žďáře na silnici 34 se bude projíždět kyvadlově jedním pruhem a provoz tam budou řídit semafory. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je úterý 23. června a léto se pomaličku zabydluje v našem kalendáři. Nejdelší den roku máme za sebou, ale před sebou ještě celé týdny dlouhých večerů, koncertů pod širým nebem, taky vůně posečené trávy a pomaličku se blížících prázdnin. Dnešek je navíc olympijským dnem, právě 23. června roku 1894 totiž vznikl Mezinárodní olympijský výbor a od té doby sport spojuje miliony lidí napříč světem. Nemusíte přitom překonávat rekordy. Někdy stačí projít se pěšky, vyrazit na kole, anebo si dopřát třeba chvilku pohybu jenom tak pro vaši radost. Za chviličku u nás uslyšíte druhý díl cestovatelského seriálu. Tentokrát se zaměříme na dálniční známky a řekneme, na co si dát při jejich nákupu pozor. Věřím, že tyto informace a i mnohé další, které zazní v jeho českém dopoledni, se vám můžou a doufám, že i budou hodit. Tak ať vás dneska čeká pracovní pohoda, cesta na chalupu anebo obyčejné dopoledne s kávou, tak vám přejeme, aby se povedlo přesně podle vašich představ. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hanka Šoberová přeje ničím nerušený poslech.

0: Pokud letos pojedete na dovolenou k moři autem, pak je dobré vědět, kde koupíte dálniční známku, aby nebyla předražena. Určitě se taky vyplatí vědět, ve kterých zemích dálniční známku potřebujete a kde se naopak vyplatí a platí, kde platí mýtné. Je tu další díl našeho letního cestovatelského seriálu, tentokrát právě o dálničních známkách.
1: Oficiálně se v Česku dálniční známky prodávají na webech edalnice.cz nebo taky edalnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká František Jemelka z Ministerstva dopravy.
2: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
1: V Česku stojí jednodenní elektronická dálniční známka 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro ekologická auta jsou ceny nižší. Ministerstvo dopravy zároveň varuje, že se objevují podvodné SMS, které se vydávají za výzvy k úhradě dopravních pokut a odkazují na falešné webové stránky s cílem vylákat osobní nebo platební údaje. Existují i neoficiální prodejci, překupníci. Tam ale musí kupující počítat s tím, že k ceně samotné známky se připočítá provize provozovatele stránek za zprostředkování, pokračuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
3: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
1: A pak jsou tu podvodné weby. Tam kupující o peníze může úplně přijít a známku ani nedostane. Hodně Čechů se i letos chystá autem do Chorvatska. Tam ale dálniční známky nejsou. Platí se tam mýtné u mýtných bran. Cena se odvíjí od konkrétního projetého úseku a od typu a velikosti vozidla, pokračuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
4: Mýtná brána vám poskytne jenom, řekněme, lísteček, to znamená vstup do toho prostoru,

0: který už je placený, a s tímhletím lístečkem potom přijíždíte až na tu konečnou.
1: Každých 100 metrů v osobním autě po chorvatské dálnici vyjde průměrně asi na 7 eur. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Tak přeji bezpečný nákup a dobrý nákup dálniční známky. Vyberte tu správnou destinaci a dovolenou, tak to si užijte v klidu, v pohodě a hlavně ve zdraví. Teď už Patrick Swayze, She's Like the Wind.

0: Psát prý původně začal z hecu. Dvakrát získal cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku a jen za posledních 10 let vydal celkem 8 knih. Jiří Březina své texty často zasazuje do jihočeského prostředí, což je třeba případ jeho zatím poslední loni vydané detektivky nazvané V kopřivách. Nejen o ní si s Jiřím Březinou popovídáme v úterý 23. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Prázdniny se blíží, no a mnozí v tomto období třeba rádi saháte po knížce, třeba někde na pláži, když máte čas lehnout si, zrelaxovat, tak to jsou přesně ty chvíle, kdy přečteme nějakou tu knížku, protože během roku toho času tolik nezbývá. A tak je tady knižní hlídka, která tentokrát představí komiks Nebyl sám, který je napsaný podle skutečných událostí. Za chviličku se k tomu dostaneme, předtím písnička Stížnost od kapely Činasky. Jinak přidám, že k té se váže jedna milá zajímavost, ačkoliv se v té písni zpívá o stížnosti na život, tak ve skutečnosti je celá skladba brána s velikou nadsázkou a s humorem. K tomu ostatně sedí i videoklip, ve kterém členové kapely na konci opékají mobilní telefony. Zkrátka důkaz, že i na věci, které nás občas štvou, se dá podívat s úsměvem.
3: Dva večer.

0: Nicholase Wintona, který v roce 1939 zachránil 669 židovských dětí před téměř jistou smrtí, není potřeba nějak zvlášť představovat. Ale i tak byste si neměli nechat ujít komiksovou knihu Winton nebyl sám. Kreslíř Mikuláš Podprocký a scénáristka Tereza Vorecká v ní spojili své síly, no a vzniklo tak svěží a pro mnohé i objevné dílo. Filip Černý si o knize povídal s oběma autory.
1: Děláme historický komiks, příběh, kde jsou prostě fakta, ale zároveň děláme dobrý komiks. Takže my jsme si tam hodně jako dovolovali prostě měnit věci, prostě aby pomohli tomu narrativu a tomu i běžnému čtenáři komiksu se dostat do toho tématu. Takže z jedné strany to bylo docela volný a pak jsme se zvazovali nějakými věcmi, které pro nás byly jako důležitý.
2: Jak vám se psal scénář?
3: To bylo úplně strašlivě náročný, protože ve skutečnosti Sir Nicholas Winton není dobrý dramatický hrdina. Jo, a je to těžký to z něj udělat, ale já jsem při těch rešerších narazila právě i na jeho spolupracovníky, o které se ta kniha opírá. A ještě ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že pokud píšu komiks, tak mám ve skutečnosti absolutně neomezený rozpočet na zvláštní efekty, tak v tu chvíli to začala být i trochu zábava. A právě to vedlo k tomu, že jsme si dovolili s Mikulášem to, co on podle mě popisuje trochu jako sci-fi a volný, tak zabrousit do nějakých surreálných, obrazových, metaforických, podvědomých, obrazových technik, který nás hrozně bavily a který tomu dávají takový zvláštní švung a snad i tempo.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní den, 23. červen, patří mimo jiné dni psacích strojů. A právě psací stroj byl předchůdcem dnešních počítačů a klávesnic. Možná je tedy naše k ideální příležitostí si připomenout dobu, kdy se chyby nemačkaly klávesou delete, ale opravovaly se gumou, korekční páskou anebo prostě novým listem papíru. No a my taky pomyslně otočíme list ve vysílání Jihočeského dopoledne a po písničce se dostaneme k jihočeské vlastivědě, o čem že dneska bude. Hrabě Evžen Karel Černín měl ve své sbírce Mozarta, Goethe, Napoleona i Verdiho a my si připomeneme unikátní kolekci autografů slavných osobností, která se dochovala až do dnešních dnů a je uložená v Jindřichově Hradci. Tak zůstaňte s námi.
1: Zná hukot vody lopatkama vířený jako já, jo jako já,

se kládal u blíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoj, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá.

jo jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší Pinajmont dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho.
1: Hrabě Černín měl ve své sbírce Mozarta, Goethe, Napoleona i Verdiho. Více se dozvíte v jeho české vlastivědě. Sběratelství patří mezi obory, kterým se nekladou žádné meze. Někdo sbírá poštovní známky, jiný historická vozidla, další třeba obaly od čokolád. Kouzlu sběratelství svého času podlehl také hrabě Evžen Karel Černín z Chudenic, který patřil mezi vzdělané šlechtice a milovníky umění. Jeho zájem se soustředil na autografy významných osobností, které získával nákupem v aukcích nebo prostřednictvím kontaktů s vysokými státními činiteli. Část jich sehnal také během svých cest po cizině. Tímto způsobem se Černínovi podařilo v letech 1840 až 1855 vytvořit unikátní sbírku, která byla následně doplňována až do jeho smrti. Najdeme v ní autografy, tedy vlastní rukou psané texty nebo podpisy skutečných velikánů světové politické a kulturní scény. Za všechny jmenujeme alespoň Benjamina Franklina, Napoleona Bonaparte, Johanna Wolfganga Goethe, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Giuseppe Verdiho. Figurují zde rovněž ženy státníků, významní vojevůdci či představitelé církve. Černínova sbírka se dodnes dochovala a v současnosti se nachází v zámeckém pracovišti státního okresního archivu v Jindřichově Hradci.

0: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
1: V čem bývají děti z vícerčat jiné? Maminka Helena Slánská pozoruje u svých čtyřčat velkou samostatnost i odvahu. Právě o vícerčatech vysíláme tento týden rozhlasový seriál. A jeho další díl si nenechte ujít hnedka po písni.

0: Ano, to jsou tak lidé zalúbení, no a z velké lásky se narodí miminko a jsou případy, kdy jich je hned několik najednou. Rodiny s vícerčaty často budí velkou pozornost, rodiče opakovaně odpovídají na série otázek, týkají se podoby a povahy dětí, několikanásobných nákupů věcí, anebo toho, jestli každému měří stejným metrem. Jak to funguje v rodině osmiletých čtyřčat ze Středočeského kraje, uslyšíte v dalším dílu rozhlasového seriálu.
1: Heleno, čtyřčata se vám narodila v červnu 2018. Vy jste měli dvakrát kočárek pro dvojčata a někdy jste chodili i v jednom člověku s čtyřmi dětmi, jak se drží madla.
2: No, já jsem si vzala takový provaz a ty dva dvojkočáry jsem si svázala tím provazem, aby se mi to líp řídilo. Kolečka musela být i zaaretovaný.
3: Povoláním učitelka Helena Slánská vypráví, jaký nejvíc utekl rok po příchodu z porodnice. Byl to koloběh krmení, přebalování a uspávání.
2: To byl takový frčák, snad ani první rok si tak nějak nepamatuju, musím říct. No.
3: Doma na čtyřčata Anešku, Moniku, Kláru a Ondřeje navíc čekal o dva roky starší bratr Vojtěch. Všichni se dnes zapojují do domácích povinností.
1: Co doma, s čím pomáháte?
4: Mamince uklízet kuchyň a stůl nebo vyluxuju.
1: To říká Monča. A Aneško?
5: Když uklízíme myčku.
1: Vyklízíš myčku? Klárko?
6: Když věšíme prádlo.
1: A Ondro, máš nějakou činnost, kterou pravidelně doma děláš?
7: Tak taky se snaží někdy vyklidit myčku, že jo?
1: Teď jde Ondra se podívat do lednice. No. Ty vaříš někdy s mámou?
6: Ne.
1: A jíš rád?
6: Jo.
1: A co lednice a zásoby jídla?
2: Musím obden jezdit na nákup, no, protože třeba spotřeba takových ovesných vloček a mléka je u nás opravdu velká.
1: A na nákupy chodíte?
6: Jo.
3: Nenakupují se jen potraviny, rodina neustále obměňuje oblečení nebo boty. Čtyřčatům je teď 8 let.
2: To mě nikdy nenapadlo, že vlastně to je opravdu ty boty a všechny bundy a to je velký množství. No.
1: Jak často perete?
2: No, každý den. Kupy špinavého prádla a spotřeba i nádobí. Jako to je opravdu jako velká.
1: A koukám se vám tady na pastelky, některé jsou podepsané, tady je Klárka. Ale hodně věcí sdílíte? Máte hodně věcí, Klárko, dohromady?
6: No jo, třeba hračky s holkama, třeba jako Barbie, nový domeček a takhle.
1: Co povahy dětí? Máte to rozložené?
2: Každý úplně jinačí, no, musím říct, že každý i vyžaduje něco jinačího.
1: Dáte dohromady pět nějakých nejčastějších otázek, které jako máma čtyřčat dostáváte?
2: Jestli všechno kupuju opravdu jako čtyřikrát a jestli se snažím být vlastně ke všem jakoby stejná. Jestli dokážu jako měřit stejným metrem, nebo třeba taky dárky na Vánoce a tak, na to se taky docela dost ptají.
1: Ta otázka těch lidí, třeba jestli někomu nadržujete, tak to máte jednoznačnou odpověď?
2: Jo, ke všem stejně spravedlivá a to je úplně jednoznačný.
1: Všimáte si, že jsou děti oproti třeba jedináčkům jiní, ať už odvážnější, samostatnější?
2: Určitě. Čtyřčata, myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor, protože myslím, že mají furt za sebou určitou skupinu lidí, myslím tím sourozence, která je vlastně chrání a podporuje.
1: Manžel s vámi není, zemřel, jsou to dva roky zpátky?
2: Dva roky, no, přesně tak.
1: Jste samoživitelka, jak po té finanční stránce to jde?
2: Tak samozřejmě je to náročné, nebudu říkat, že ne, ale musím říct, že mám okolo sebe spousta lidí, kteří na nás myslí a jim jsem neskutečně vděčná a prostě na nás myslím pravidelně.
3: Podrobný článek, fotky nebo grafy s počtem vícerčat narozených od roku 1950 najdete na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas. Kde kdo říká?

0: Tolik píseň Věry Martinové o obyčejných lidských přáních, aby se nám lépe dýchalo, aby nás nestrašila pýcha, aby si lidi dokázali říkat věci na rovinu. Možná i proto si drží místo, pevné místo u posluchačů už desítky let. Pojďme ale k tématu, které nás čeká ještě před 10. hodinou. Do vodojemu nad Skrýšovem u Pelhřimova museli od rána dovážet vodu cisternami. Přívalový déšť poškodil prameniště. Po kůrovcové kalamitě je už nechrání stromy.
1: Ucpanej přívod od pramene díky těm velkým dešťům.
2: S paní Alenou se dávám do řeči v pelhřimovské místní části Skrýšov. Tu normálně vodou zásobují prameniště z vrcholu Křemešník. Po silných liácích z nedělního večera ale přestala téct. A v pondělí do vodojemu museli navést cisternou.
1: To je mimořádný.
2: Dobrý den. Uprostřed louky v kopci nad Skrýšovem stojí nenápadný dobek. U něj jsme teď s předsedou osadního výboru Zdeňkem Martinkem. Tady je vidět, že ještě vlastně se dveří leží tady hasičská hadice.
3: Ano, máte pravdu. Ráno jsem tady byl kontrolovat a on vlastně z Pořilský vodárenský sem poslali cisterny. A jestli jsem viděl dobře, taky během dne, já jsem tam musel pracovně odjet, tak tady najížděli a myslím, že tady asi víc do toho vypouštěli.
2: A můžeme se podívat dovnitř, kolik je tam vody?
3: Nejsem si jistý, co uvidíme, ale můžeme nahlédnout určitě.
2: Asi neuvidíme nic moc, je tam tma, ale už by tam snad voda být měla tedy.
3: Ano, rozhodně už jako ta voda funguje.
2: Kdy vlastně přestala téct?
3: Myslím, že to bylo mezi 7. a 8. večer vlastně v neděli, takže bohužel takhle večer bylo to nepříjemný, i mi pár lidí psalo z obce, ale nedalo se prostě nic dělat.
2: A na to, co se konkrétně stalo, se zeptám prokuristy pelhřimovské vodárenské Rudolfa Cívky.
4: Když prostě víc prší, tak dojde k zhoršení senzorických vlastností té vody, k vyššímu HSK a my tu vodu vlastně nemůžeme distribuovat.
2: Takže jste ji zastavili sami?
4: Určitě, zastavili jsme ji sami, pracovník na pohotovosti provedl kontrolu a celé prameniště odstavil, protože ten odtok směrem do vodojemu tady ve Pelhřimově už neodpovídal těm požadavkům, který by ta voda měla plnit.
2: Pelhřimov samotný tak musel využívat vodu z nádrže Švihov. Do Skrýšovského vodojemu bylo pak nutné zavést 6 plných cisteren.
4: Některá voda nám v akumulaci zůstala, některou vodu okamžitě sběratelé spotřebovali, protože měli nedostatek, že jo, po tom výpadku.
2: K takovým událostem přitom dřív nedocházelo. Podle Rudolfa je to přímý důsledek kůrovcové kalamity.
4: Došlo k vykácení části lesa, kde se nacházejí ty pramenné zářezy a to prameniště se chová úplně jinak, než se chovalo v předešlých 80-90 letech.
2: Že velká část lesních porostů zkrátka chybí, mi potvrdil i ředitel městské správy lesů Martin Kodeš. Podle něj bylo z okolí Pelhřimova nutné během kalamity vytěžit na 500 000 kubíků dřeva.
5: Pro asi bližší představu je to zhruba množství těžeb, které by se těžilo za běžných okolností následujících 30 až 40 letech.
2: Během pondělí se podařilo prameniště z části znovu napojit. Milan Soldán, Český rozhlas.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Mileli, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Po ozbrojeném muži z Čelákovic policie pátrá taky v Novém Bičově a Praze. Obyvatelé kaplice přispěli na opravu kostelních varhan. Tenistka Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Na jihu Čech se dnes teploty dostanou maximálně k 29 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné dopoledne. Policie rozšířila pátrání po ozbrojeném muži na další oblasti. 55-letý Petr Šimon se ráno pohyboval v Čelákovicích u Prahy se střelnou zbraní v modré Škodě Fabia. Podle původních informací směřoval k tamnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Policie po muži v současnosti pátrá taky v Praze nebo Novém Bydžově. Hlídky preventivně kontrolují budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Podrobné informace o muži, včetně jeho fotografie, jsme zveřejnili na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Kvůli nesouhlasu s ministrem kultury rezignovali 4 členové komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Oto Klempíř za Motoristy podle nich podporuje vládní záměr zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Napsali to v prohlášení. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka. Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a chce ho nahradit financováním ze státního rozpočtu. Zaměstnanci obou médií kvůli tomu včera vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Vedení Českých Budějovic loni hospodařilo se schodkem přes 380 milionů korun. Potvrdili to radní města na pondělním jednání zastupitelů. Loni se při plánování rozpočtu počítalo s rozdílem skoro 1,5 miliardy korun. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí naše Česko pomohly ztrátu částečně vyrovnat vyšší dotační příjmy.
4: Ten největší rozdíl dělají nedočerpané investiční výdaje, plus samozřejmě je tam ještě výhoda to, že jsme získali trochu více na příjmech a část byla nedočerpaná i na úrovni běžných výdajů. Ten schodek je krytý úvěry, máme dlouhodobé úvěry.
2: Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v Kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
5: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svojí správou právě město Kaplice. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
6: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
2: Počasí. Na jihu Čech očekáváme většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkou, na Šumavě i bouřkou. Teploty vystoupí k 26 až 29 stupňům Celsia, na horách budou mezi 23 až 26. Vítr je postupně severní nebo severovýchodní a biozátěž střední.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nové dopravní komplikace máme hlášené na hlavním tahu 1/20 z Vodňan do Českých Budějovic. Na úrovni Černěvsi a Malovic havarovalo nákladní auto, dejte si tam pozor.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je krátce po desáté, začíná druhá hodina jihočeského dopoledne. Léto tady, školní rok míří do finále, dovolené klepou na dveře a sluníčko už nám od rána připomíná, že nejdelší dny v roce jsou tady. No a my jsme rádi, že je trávíte právě s námi. Za chviličku spojíme se s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, který dneska vyrazil do Blatského muzea v Soběslavi. Hanka Šuberová přeje od mikrofonu ničím nerušený poslech.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni,

ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát?

0: Tak přátelé, během těchto horkých dnů se můžete schladit a schovat třeba před sluníčkem v muzeu. Co říkáte? Jedno takové, které sídlí v historickém domě, je v Soběslavi na Táborsku. Do tamního Blatského muzea vyrazil taky náš regionální stopař Petr Kuba, kterého tímto vítám. Hezké dopoledne, Petře.
1: Hezké dopoledne, krásný den, Hanko. Já jsem v Rožmberském domě v ulici Petra Voka v Soběslavi, kde je aktuálně k vidění hned několik výstav. Ta hlavní stálá expozice nese název Soběslav, město pětilisté růže a ukazuje, že tohle místo je spjaté opravdu hodně s rodem Rožmberků. Jednak tím, že tady 400 let vládli, ale ukazuje i ten druhý život po smrti Petra Voka. Jsou tady k vidění archeologické nálezy, obrazy, ale i takový hezký velký model města. No a ten nejzajímavější exponát popisuje ředitel muzea Daniel Abazit.
2: Určitě nejzajímavější je gotická skříň, městská pokladnice, která byla umístěna až vlastně donedávna v městské věži při kostelu svatého Petra a Pavla zde v Soběslavi na náměstí. Je to tedy pokladnice, kde se uschovávaly nejdůležitější dokumenty města a je to skříň z 15. století, což máme potvrzeno i dendrochronologickou analýzou. A až tedy při vzniku této expozice byla snesena z věže a restaurována, protože mezi tím měla úplně jinou barvu a teď tedy vypadá tak, jak vypadala původně a byla také osazena po stovce let ozdobnými prvky, které, to je docela kuriozní, před 100 lety z té skříně byly odebrány a byly uloženy v muzeu. A teď tedy se v muzeu sešla jak ta skříň, tak to zdobení a návštěvníci ji mohou vidět v plné kráse.
0: No Petře, jaké další výstavy jsou tam k vidění?
1: Aktuálně je tady v Rožmberském domě k vidění sezónní výstava Ryby, obojživelníci a plazy táborská. V kolekci je tu představeno všech 67 druhů z regionu. Jsou tady preparáty, živá zvířata, jsou tu živé žáby, třeba modely a fotografie. No a fauně a flóře v regionu se věnuje taky druhá stálá expozice, která se jmenuje Příběh táborská, je v 6 sálech prvního patra. Nejenom, že tam je třeba vycpaný medvěd, ale je tam takový nejnovější přírůstek a to je vycpaný vlka, sraženého před 5 lety na dálnici D3 nedaleko Soběslavy. Možná jste to zaregistrovali v médiích. No a můžete taky ještě zajít do pobočky Blatského muzea do nedalekého Smrčkova domu. A když jsi mluvila o těch horkých dnech, tak tam je opravdu takový chladný, příjemný průjezd. Když se vejde, tak tam je to úplně ideální na to ochlazení. A je tam teď třeba k vidění stálá expozice Život na Blatech a Kozácku, anebo aktuální výstava obrazů malíře Antonína.

0: Antonína Šíta. Já na závěr připomenu, že Blatské muzeum, které je pobočkou Husického muzea v Táboře, je v těchto dnech otevřené každý den, kromě pondělí.
1: Ze Soběslavy z Blatského muzea se do Jihočeského dopoledne přihlásil náš reportér, regionální stopař Petr Kubát. Díky za to, Petře, hezký den a naslyšenou.
0: Krásný den.
2: Regionální stopař.

0: Tipy pro volný čas.
1: Deset hodin, 24 minuty, tak máme dopolední hodinu, ale možná už teď spřádáte plány, kam vyrazíte za kulturou dneska. Počasí bude, no, nechci říct nádherné, jak pro koho, ale pro ty venkovní akce přát bude. Pozvu vás, co vy na to, Českobudějovický festival na 12 strunách má dneska na programu skladby legendárního kytaristy Paca de Lucia. Od 20.15 je v klášteře. Na Piaristickém náměstí zahrají Gryša Goriašev a Martin Bies. Táborský triptych nebo taky cyklus tří koncertů startuje dneska v klášterním kostele na náměstí Mikuláše z Husy. Od 18. můžete slyšet jako první barokní hudbu v podání kytarového orchestru Nomešer ze základní umělecké školy Vladimíra Ambrose z Prostějova. V letním kině Háječek, to by mohlo být fajn, v Budějovicích můžete v 9:30 vidět film Slepice o útěku opeřence z drůbežárny a trochu taky o hodnotě lidského života. Snímek získal čestné uznání na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. No a ten, který se chce dozvědět zajímavosti ze života Hartmut a továrny Kohinor v Českých Budějovicích, tak si můžete dneska vyjít na komentovanou prohlídku. Začíná v 16 hodin a sraz je na zastávce u MHD u Zimního stadionu. Tak se bavte, užijte si to.

0: Michael Jackson, You Are Not Alone. V jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Já už jsem před chviličkou naznačovala, že chodby kláštera na piaristickém náměstí v Českých Budějovicích dneska rozezní klasické kytary ve španělských rytmech. Na koncertě, který patří pod Českobudějovický festival na 12 strunách a začíná ve 20 hodin a 15 minut, uslyšíte skladby legendárního skladatele a hráče na kytaru Paca de Lucía. A já mám právě teď na telefonu ředitele festivalu a kytaristu v jedné osobě, pana Pavla Štefala, kterému tímto přeji hezké dopoledne. Vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Tak pane Štefale, kdo dneska přijede skladby Paca de Lucía zahrát? A jak jste na takové kytaristy vlastně přišli?
1: No, víceméně trošku náhodou, nebo mi to někdo doporučuje mezi kolegy. Kytaristi samozřejmě se hodně známe a ten řekne tohle, ten tamto, tohle ty si tam pozvěte, to je skvělý. A takhle to dopadlo vlastně už loni s Grišou Goriačevem, který žije v USA a hraje skladby fenomenálním způsobem od Paca de Lucía. Takže na to se strašně těšíme, všichni se prostě přeneseme do Andaluzie a budeme se nechávat unášet tou dramatičností toho života tam.
0: Jinak Českobudějovický festival na 12 strunách uzavře v úterý 30. června chorvatsko-italské kytarové duo Dukic Desiderio. Na co se od nich můžeme těšit?
1: Tak to jsou v kytarových kruzích nejvíc uznávaní kytaristé, solisté. Mm-hmm. Jo, to, když řeknete toto jméno, ať je to Aniel Desiderio nebo Zoran Dukic, tak každý kytarista i studenti z konzervatoře je znají. A tito dva se čas od času sejdou a hrajou spolu kytarová dua. To mě strašně zaujalo, že jsme je zkusili mailem oslovit. No a slovo dalo slovo a oni velice rádi přiletí. Jeden z Itálie, jeden z ostrovů, kde žijí a hrají vlastně takový modernější program, kde jsou skladatelé uznávaní a známí jako Astor Piazzolla, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo. Většinou tedy to bude španělská zase hudba.
0: No a jaké máte, pane Štefale, dramaturgické plány na příští rok? Zkuste nás nalákat.
1: No, vešli jsme v kontakt s kytarovým duem Solo Duo z Itálie, kteří byli vlastně asi už na prvním či druhém ročníku našeho festivalu, když jsme před těmi zhruba 20 lety začínali. A strašně se mi taky líbili, že máme tendence je pozvat znova. Už jsme s nima navázali kontakt, ale měli přijet letos, ale bohužel to nevyšlo. Měli jiné koncerty, myslím, v Japonsku. Protože to, co se snažíme teď pozvat, ať už to byl, je Zoran Dukic s Desideriem, to jsou lidi, kteří hrajou po celém světě. Takže vlastně strašně veliký svátek je přivítat v Českých Budějovicích. To bych ještě dost dodal. To je jak kdyby přijel Lionel Messi, jo, na besedu, když tady máme ten fotbal teď celé dny, každou chvíli. Tak jak kdyby přijel on na besedu o sportu, o fotbale. No a na ten příští ročník tedy ještě zvažujeme to. Měli jsme tu Michala Pavlíčka, měli jsme tu Dana Bártu a strašně se to lidem líbilo. Takové to odbočení od té klasiky. Takže přemýšlíme, že právě zase po těch třeba 2-3 letech bychom mohli zkusit oslovit znova Dana Bártu, jestli by přijel s kytaristou, aby tam ta kytara obsažena byla. No, takže takhle nějak to chystáme.
0: Krásné vyhlídky pro nás, posluchače, návštěvníky, budeme se těšit a jistě máme, ale kdybychom nechtěli čekat už na ty další vaše plány, tak rozhodně se můžeme dneska vydat na piaristické náměstí v Českých Budějovicích, kde se rozezní klasické kytary ve španělských rytmech. 20 hodin 15 minut začátek, říkám to správně, pane Štefale?
1: Ano, říkáte to správně, ten začátek jsme udělali takhle poměrně později, ale v létě si myslím, že to není takový problém. Začíná 2015 a je to taková podvečerní nebo večerní, už se začíná se smívat atmosféra a má to krásný ohlas a jak říkám, krásnou atmosféru.
0: O pozvánku se postaral ředitel festivalu na 12 strunách a zároveň kytarista Pavel Štefal. My za to děkujeme, mějte se moc hezky, počasí by mělo být, tak hezký zážitek kulturní. Mějte se fajn a díky.
1: No, já také děkuju a všechny zvu, ještě tam pár vstupenek je a kdyby nebyli, tak se všichni vejdou, protože křížová chodba je opravdu veliká.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Varhany v kostele svatého Petra a Pavla v Kaplici na Českokrumlovsku na čas utichly. Nástroj si vzali do péče organologové. Potom, co rakouská hudebnice nemohla posluchačům svého koncertu zahrát připravený repertoár, po více než 100 letech používání se tak dočkali odborné opravy. Přispěli na ni také lidi ve veřejné sbírce.
1: V rámci nějakého festivalu tady byl zahraniční účinkující, který, řekl bych, byl na poplach, že prostě to je takový jako všelijaký.
2: Varhany mají proto v péči specializovaní opraváři, včetně Petra Novotného.
1: Když se podíváte na klaviatury hlavního manuálu, ty jsou velmi omačkané, to je v nepořádku. Je to prostě vychozelý do strany, jo, ty klávesy, takže to je všechno potřeba vyřešit i kvůli pohodlí varhaníka, i kvůli té hlučnosti, kterou to vytváří.
2: Varhany jsou teď odkryté, respektive ten vnitřní prostor. Můžeme se kouknout, v jakém je to stavu?
1: Třeba když se podíváme na ty kovové píšťaly, tak mají víceméně původní všechny jako lavičky, jo.
2: Takže ten stav varhan není tak špatný.
1: No, je tam hodně původního materiálu, ale je tam znát, že v tom existoval červotoč, na více etap to bylo ošetřováno, ale jako po letech je to potřeba hlavně zakonzervovat, je to potřeba vytmelit nebo prostě zatěsnit.
2: Některé části se budou muset obměnit.
1: Máme mnoho píšťal třeba v pedálových řadách, kde některé pedálovky prostě nehrajou, protože ty předkrývky vlastně tvoří se tam ten tón, přichází tam vzduch, jsou prostě sežraný, je to perník.
2: Petr Novotný se s kolegy zaměří i na vzduchotechniku. Nástroj teď pohání nevhodný motor.
1: Je hlučný, bere vzduch vlastně z jiné místnosti, takže těm varhanám to nedělá dobře, ten materiál se rozesychá ve spojích, prostě je to vykřehlý a my potřebujeme vyřešit nejdřív, aby ten motor byl spolehlivý, aby vlastně bral ze stejného prostoru, v jakém stojí ty varhany.
2: Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci korunami z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
3: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svojí správou právě mě.
2: Slavnostní hudební křest opravených varhan se uskuteční 28. července. Z Kaplice Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: No a ještě změním téma. Už po generace pomáhají ženám s jejich typickými obtížemi bylinky. Které to jsou, tak to připomenou naše dnešní babské rady. A bude to už za malou chvilku po písničce.

0: Babské rady.
1: Bylinky provázejí ženy po mnoho generací. Mezi nejznámější patří kontryhel obecný, který bývá označován za ženskou bylinu. Tradičně se používá ve formě čaje a bývá součástí mnoha bylinkových směsí. Další oblíbenou bylinkou je maliník. Jeho listy se využívají k přípravě čajů a jsou známé právě především mezi ženami. Oblíbený je také měsíček lékařský, který se používá nejen v čajích, ale také v mastích a koupelích. Řebříček obecný je další tradiční bylinkou, která se objevuje v lidovém léčitelství. Kromě čajů bývá využíván do koupelí. Levandule potom pomáhá navodit pocit uvolnění a příjemné relaxace, což my ženy často potřebujeme. Zapomenout nemůžeme na jetel luční červený, který je jednou z nejsilnějších bylin plnou fitoestrogenů, což jsou přírodní látky, které připomínají ženské pohlavní hormony estrogeny. Pomáhá při návale horka a nevolnosti, což patří k častým projevům menopauzy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Ano, life is life. Velký potles, kapela Opus, 10 hodin 51 minuta. Já už jsem tady slyšela po rozhlasových chodbách známý to hlas a zjistila jsem, že to bude dnešní dopolední host. Matěj, ahoj, pěkné dopoledne, vítej.
1: Krásné dopoledne, Hanko, to by všem posluchačům. Byla jsi velmi pozorná.
0: Že ano, znám ho a znám ho dokonce z našich rozhlasových sloupků.
1: Je to tak, ale tady je trochu mýlka. Já tady musím na úvod říct, že jsem rád, že tady náš dnešní dopolední host vůbec je, protože včera se bohužel našemu hostovi Jiřímu Bártovi, polárnímu ekologovi, nepodařilo dorazit do studia, měl defekt na automobilu, ale náš dnešní host je místní z Českých Budějovic, přišel pěšky, takže jsem skutečně dorazil. No, je to Jiří Březina, spisovatel, ale mladší. A když jsi mluvila o těch sloupcích, tak ty právě připravuje jeho tatínek. Jiří Březina starší, ale i Jiří Březina mladší v minulosti pár sloupků pro nás už připravoval. Jinak ale kromě toho všeho je to celorepublikově velmi známý a oceňovaný autor oblíbených detektivek. Je to dvojnásobný držitel ceny Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku. My se budeme bavit nejenom o jižních Čechách, ke kterým má Jiří Březina velmi úzký vztah, ale taky třeba o jeho zatím poslední detektivce v Kopřivách, kterou uvedeme taky už od příštího týdne jako rozhlasovou četbu na pokračování a máme samozřejmě pro posluchače máme pro posluchače připravené i překvapení.
0: No, tak na to překvapení si ještě chviličku počkejte, přátelé, po 11. hodině s Jiřím Březinou, tentokrát mladším a taky s Matějem Vodičkou. Teď je 10.53 a kapela Jelen je tu pro vás.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hledaný ozbrojený muž z Čelákovic je zřejmě bývalý učitel. Policie po něm dál pátrá. Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Dobročinný jarmark Českobudějovické obchodní akademie podpoří organizaci Bílý kruh bezpečí. Počasí na Šumavě se můžou výjimečně tvořit bouřky. Příjemné dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Hledaný ozbrojený 55-letý Petr Šimon se může pohybovat v novém vozidle. Naposledy ho viděli ráno v Brandýse nad Labem. Podle původních informací směřoval v modré Fabii do učiliště v Čelákovicích se střelnou zbraní, řekla Českému rozhlasu policejní mluvčí Barbora Šnévajsová.
2: My v současné době víme, že by se mělo jednat o učitele. Nově jsme získali i informace o tom, že hledaný muž by se mohl pohybovat ještě dalším vozidlem, které si zapůjčil. Jedná se o vozidlo Renault Megane vínové barvy.
0: Víc informací můžete najít na webu irozhlas.cz. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Hrad o tom píše na svém webu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Obchodní akademie v Českých Budějovicích dnes pořádá první ročník dobročinného jarmarku. Lidé ho najdou od 14 do 18 hodin na zahradě školy. Výtěžek z prodeje půjde na podporu neziskové organizace Bílý kruh bezpečí, která se věnuje pomoci obětem trestných činů. Podrobnosti má ředitelka školy Lenka Kubátová.
3: Návštěvníci jarmarku si budou moci zakoupit například korálkové šperky, látkové tašky, háčkované košičky, mýdla, dezerty a nealkoholické nápoje. Spolu s nákupem výrobků nabízíme prohlídku školy a v půl páté proběhne aukce obrazu, který namalovala do dražby naše kolegyně.
0: Poradna Bílého kruhu bezpečí sídlí v Českobudějovické Rígrově ulici číslo 51. Další jsou v Jihlavě, Plzni nebo v Praze. Pumptrackové hřiště se dvěma okruhy dnes v 16 hodin otevře Vimperk na Prchaticku. Vzniklo na nábřeží Voliňky na místě bývalého zázemí pro terénní cyklistiku. Trať je dlouhá 362 metrů a město je společně s příjezdovou cestou postavilo za téměř 10 milionů korun. Podrobnosti má mluvčí vimperské radnice Milan Brabec.
4: Na třech okruzích s celkovou délkou 360 metrů je 16 zatáček, 23 boulí a 4 skoky. Patronkou nového pumptracku se stane česká olympionička ve snowboard crossu Karolina Hrušová, kterou doplní profesionální biker Tomáš Král, známý především svými úspěchy v extrémních městských sjezdech a závodech horských kol.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně s přehánkou, na Šumavě i bouřkami. Teploty vystoupí maximálně k 26 až 29 stupňům Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni. Vítr je postupně severní nebo severovýchodní a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Zachranáři zasahují v českobudějovickém Novém Vrátě v Rudolfovské ulici, konkrétně tam hoří auto. Další nehody máme hlášené ze silnice 4, ze Strakonic do předních Zborovic a taky za Vimperkem směrem na Strakonice. A opatrní buďte taky na hlavním tahu 20 z Vodňan do Českých Budějovic. Na úrovni Libějovic havarovalo nákladní auto. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: 8 knih za posledních 10 let, 2 ceny Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku a mnoho dalších úspěchů. Taková je ve stručnosti bilance českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Své texty zasazuje do různých míst, ať už je to třeba hlavní město nebo jich Moravy. Ale není překvapením, že mnohé jeho romány se odehrávají v jeho českém prostředí. Jako třeba právě ten zatím poslední z loňského roku, nesoucí název V kopřivách. Nejen o něm si s Jiřím Březinou budu povídat už za chvíli, tak si na to počkejte. Zvu vás k poslechu a přeji dobré úterní dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Spisovatel Jiří Březina je naším dnešním hostem. Vítejte po čase opět v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak správně bych měl asi uvést, že dnes s námi ve studiu Jiří Březina mladší, protože váš tatínek Jiří Březina starší je našim posluchačům rovněž velmi dobře znám jako autor rozhlasových sloupků pro naši stanici. Dalo by se z toho, Jirko, vydedukovat, že vás k psaní přivedl právě váš tatínek, ale jak jsem se dočetl v jednom z rozhovorů s vámi, tak jste začal psát doslova do písmene z hecu, prý tedy. Tak jak to bylo?
2: No vlastně obojí je pravda. Protože to, že já mám rád knížky, že čtu, tak je stoprocentně vina mých rodičů, kteří jako mě tomu vystavovali. My jsme doma měli hodně knížek. Moje máma si ze svého dětství přinesla celou knihovnu prostě dětské literatury, takže to já jsem prostě všechno načetl. Takže ta láska ke knížkám je určitě z domova. A na druhou stranu je i pravda, že jsem začal psát z hecu, protože to, že bych já psal osobně, že bych něco sám napsal, byl spíš takový tajný sen někde hluboko ve mně, než abych třeba jako mladý člověk psal básničky nebo něco takového, to jsem nedělal. A až vlastně rozhovor s kolegyní v práci nad severskými detektivkami, kdy jsem jako řekl, že i tak, že něco takového bych taky zvládl napsat, čemuž ona se teda zasmála, tak to mě vyhecovalo k tomu, že jsem si řekl, tak když si to teda myslím, když to vlastně i vnitřně chci, tak se prostě vyhecuju a zkusím tu knížku napsat.
1: No, jak funguje takovéhle vyhecování přesně? Z toho, co říkáte, totiž trochu plyne, že vám možná scházelo v jistém smyslu sebevědomí, tak co se ve vás musí probudit, abyste si řekl, do toho jdu, teďka prostě opravdu něco napíšu?
2: No, já myslím, že to s tím sebevědomím souvisí, no, že jsem si jako říkal, že na to nemám, nebo že to je moc těžký a tak dále. Ale v té chvíli jsem prostě jsem si říkal, je ti prostě 30, jako a navíc jsem si teda řekl, že když budu psát, tak o tom nikomu ne.

0: pravém břehu Lipenské přehrady. Byl jste tehdy z toho ocenění hodně překvapený?
1: Byl jsem hodně překvapený. To opravdu bylo z čistého nebe. Vlastně první knížka a najednou jako ocenění vlastně v té době nejlepší ocenění, co mohl detektivkář dostat. Já jsem ani nevěděl, že je možný to dostat i za ten debit. Jako. Hmm. A takže to byl opravdu blesk z čistého nebe a myslím, že mi to hrozně pomohlo třeba v tom, že se to dostalo více k těm čtenářům, ta knížka.
0: No, zároveň to asi popohnalo i vás osobně. Podotýkám, že od té doby jste vydal už 9 knih. Jedna z dalších, o které bude taky řeč v našem dnešním vysílání, rovněž dostala cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku.
1: Ano, samozřejmě, abych to řekl takhle, to mě hrozně baví vymýšlet si příběhy a hrát si s nimi v hlavě, ale napsat knížku je dost těžký a když jsem tuhle nedávno tak jako bilancoval, proč vlastně píšu, píšu knížku, kterou píšu rok, místo toho, abych prostě lítal venku nebo si užíval jako života, tak je to prostě proto, že jsem měl to štěstí, že jsem se dostal ke čtenářům a ty čtenáři ty moje knížky už očekávají, mají je rádi. Takže to je obrovská motivace prostě psát další věci a prostě sedět někde na zadku po večerech s počítačem na klíně, protože to za to prostě stojí. No.
0: Je to možná trochu taková klišé otázka, ale většinou, když mám ve studiu nějakého spisovatele, tak se ho zeptám, kdy se mu nejlépe píše. Jsou spisovatelé, a mě to osobně překvapilo, kteří třeba řekli, že se jim nejlíp píše ráno, někteří samozřejmě píší po večerech, třeba Jiří Hájíček, známý českobudějovický spisovatel, ten většinou píše po nocích, po večerech. Tak jednoduchá otázka, jak to má Jiří Březina mladší?
1: Já to mám tak, jak mi to vyjde. Protože mám děti, mám rodinu, chci být s nimi, chodím i do práce, takže píšu po večerech, ale asi ne, že by mi to vyloženě vyhovovalo. Souhlasím i s tím, že asi ráno se píše velice dobře, když je člověk čerstvý, má jakoby nějak to kreativní myšlení nastartovaný, ale jsem prostě v situaci, kdy píšu, kdy můžu. To znamená, třeba mám někde hodinu času, vytáhnu počítač, napíšu pár slov, aspoň něco, a takhle ukrajuju, až se dostanu prostě ke knížce.
0: My jsme zmínili to první ocenění Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku v roce 2014 za váš román Na kopci. To druhé ocenění konkrétně jste si vysloužil v roce 2019 za román Vzplanutí. Ten se naopak odehrává v Praze, na rozdíl od té Šumavy. Pokud vím, tak vy jste v Praze vystudoval vysokou školu. Zarylo se vám hodně hlavní město nějak do paměti, do duše?
1: Zarylo určitě. Ale teda jako správný jihočeský sedlák jsem se zase musel vrátit domů. Nicméně teda ta epizoda v Praze nebylo jenom studium, ale byla to i práce, takže já jsem tam strávil dohromady 13 let. Takže mám to pod kůží a právě v té zmíněné knížce Vzplanutí tak nějak trošku vzpomínám na svoje přebývání. Bydleli jsme na Vysočanech v okolí Palmovky, takže i můj detektiv v tomhle dílu tam bydlí.
0: No a když třeba dneska přijedete do Prahy, tak jaké místo navštívíte jako první? Předpokládám samozřejmě, pokud jedete vlakem, tak je to hlavní nádraží, logicky.
1: No já musím říct, to asi souvisí s mým naprostým nedostatkem jako orientačního smyslu, takže jsem v té Praze byl jako doma a jako pohyboval jsem se tam úplně jako přirozeně, měl jsem to vlastně obšancovaný to území a teď, když tam přijedu po těch letech, tak se tam připadám úplně cize a prostě musím se dívat do mapy, kudy jdu kam a vlastně jako je to třeba 13-15 let, co tam nejsem a je to hrozně znát.
0: Chtěl jsem se zeptat právě na to, jak dlouho jste tím opět, jak jste zmiňoval jeho českým sedlákem.
1: No, 2013 jsem se přistěhoval vlastně.
0: Tak to už je docela dlouhá doba. Každopádně přesto, že spisovatel Jiří Březina, jak sám potvrdil, nemá úplně vyvinutý orientační smysl, dnes do našeho studia trefila, je tady s námi ve vysílání.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Hlavní spojnicí vašich knih, Jirko, je postava detektiva Tomáše Wolfa. Ten je součástí, pokud se nepletu a správně jsem to spočítal, celkem 7 vašich detektivních románů. Nicméně Tomáš Wolf prý není hrdina, do kterého byste se nějak sám stylizoval a zároveň ani nevychází z nějakých vašich vlastních příběhů. Je to tak?

0: Je to tak, je to čistě literární postava a je to prostě postava, kterou já, která je mi sympatická. Samozřejmě tomu autorovi musí být jeho protagonista, zvlášť po tolika knížkách, sympatický a musí mu nějak jako přidus k srdci, ale že bych se nějak jako do něj stylizoval nebo jeho stylizoval, do mě to ne.
1: Takže Tomáš Wolf ani nemá nějaký konkrétní předobraz, který byste mohl posluchačům prozradit třeba?
0: Vlastně nemá. De facto se mi tak nějak jako zjevil v hlavě a najednou tam stál už jako celý se všemi svými vlastnostmi a tak jsem ho prostě vzal a začal jsem ho psát. No.
1: Když jsme mluvili o té Praze, tak možná je zajímavé, že Tomáš Wolf je vlastně Pražák, jestli to chápu správně.
0: No, on to má trošku složitější, protože já mu postupně jako přidělával to jeho backstory nebo ten jeho životní příběh, ale pokud to mám vzít jako opravdu jako ho ukotvit, tak on vyrostl ve městečku Svínov, což jsou vlastně trhové sviny. Takže vlastně je to jeho Čech, ale žije v Praze.
1: No, vy jste, pokud vím, vyrostl v Horní Stropnici, tak tam bychom mohli hledat nějaké paralely.
0: Je to tak. Já jsem rodilý Jihočech.
1: No, každopádně ještě jedna věc, která možná vystane na paměť lidem, když čtou vaše romány. Jak přesně funguje to vaše zaujatí nějakým konkrétním místem? Protože to je hodně proměnlivé. Vaše romány se sice jednak odehrávají na jihu Čech, ale ne zřídka kdy, jak už to tady zaznělo i jinde, třeba krom Prahy i na Jižní Moravě. Čili místo, do nějž děj zasadíte, vás musí zajmout něčím konkrétním a specifickým, nebo když to řeknu hodně přeneseně, prostě naslepo si píchnete špendlíkem do mapy a řeknete si, tak tady se bude odehrávat můj další román, sednete do auta a jedete to prozkoumat.
0: No, špendlíkem nepíchám do mapy, to rozhodně ne. Já ta místa používám jako takový malý vesmír, ve kterém se odehrává ten příběh a chci, aby pokud možno, tak po každý se ten příběh odehrával jinde. A výběr těch míst je jednoduchý. Jsou to místa, které mám rád, na který rád vzpomínám a kam rád jezdím. A z nich si jakoby vytahuji nějakou esenci, nějakou atmosféru, kterou chci použít v té knize. Je to pro mě prostě příjemný, když chci něco popsat, tak sáhnu do něčeho, co jako důvěrně znám.
1: Čili jsou to všechno místa, která znáte, ke kterým máte nějak blízko osobně.
0: Ano.
1: Když jste byl u nás ve vysílání naposledy, tak jste řekl v rozhovoru, že autoři detektivek musí mít hodně načteno a že kdyby policie prověřovala historii prohlížení na internetu, tedy autorů detektivek, tak jdete všichni do vězení, což mě docela zaujalo. Řadíte mezi texty, které čtete, třeba taky nějaké autentické dokumenty z vyšetřování, vyšetřovací spisy a podobně? Respektive má vůbec spisovatel, jako jste vy, šanci se k takovému obsahu dostat?
0: Tak asi by to šlo, ale já se tomuhle těm jako přímo jako dokumentům trošku vyhýbám, protože ač to zní teda hodně paradoxně asi, tak jsem docela citlivka a nemusím prostě vidět a vědět všechno. Takže snažím se prostě číst odbornou literaturu a hlavně mluvit třeba s lidmi, kteří se okolo toho vyšetřování třeba nějak ochomítají. Spoustu se toho samozřejmě dá najít i na internetu. Ale teda, abych řekl pravdu, tak nikdy jako spisovatel prostě si nikdy nenechám pravdu zkazit dobrý příběh. Jo? Takže ty moje knížky jsou jako proza, je to vymyšlené, ale v té detektivce musí platit nějaký pravidla, musí tam platit logika a hrozně nerad bych čtenáře nějak jakoby podrazil tím, že tam udělám nějaký jako laps něčeho všeobecně známého. Takže ty postupy nebo to, jak to funguje při tom vyšetřování, se snažím alespoň rámcově jako dodržovat.
1: Právě ten autentický popis konkrétních kriminalistických případů nabízí třeba velmi populární knihy Budějovická Mordparta, abych byl úplně přesný. Oba dva díly vyšlé loni, respektive letos, se zabývají zejména těmi, řekněme, mediálně známými vraždami a nabízejí opravdu detailní pohled do práce vyšetřovatelů. A to samozřejmě i díky tomu, že spoluautorem knihy bývalý elitní kriminalista, vrchní komisař jeho české kriminálky ve výslužbě Václav Hýsek. Vy jste zmiňoval tedy, že jste citlivka, tak jsou tyhle detaily, stejně tak i tyto mediálně známé vraždy, pro vás a pro vaše psaní třeba nějak, řekněme, důležité?
0: Já si teda uvědomuji, že to bude znít dost pokrytecky, jo, protože píšu detektivky, kde jsou docela drsné vraždy, drsné zločiny, i když teda nikdy se to nesnažím nějak popisovat, aby to bylo nějak jako extrémní, ale osobně do těchto věcí, do těch detailů z reálných případů nakukuju opravdu jenom v případě potřeby, protože já mám prostě takový problém trošku, že mám jako docela vyvinutou empatii, takže já kdykoliv si takhle zjišťuju něco nebo čtu o nějakém reálném případu, tak já se prostě hned začnu vcitovat do těch obětí nebo do těch pozůstalých a je to pro mě hodně nepříjemné. Takže ano, já si prostě napíšu detektivku, kde jsou fiktivní postavy, které jsem si stvořil, o kterých vím, že nejsou, neexistují a s tím jako jsem ochoten žít, ale že, jako když si čtu o něčem fakt reálným, co se někomu opravdu stalo, tak s tím mám trošku problém.
1: Možná z toho vychází i ten fakt, že vaše romány, vaše proza je často označovaná jako za psychologické detektivky, čili díla, která sledují nějakým způsobem vztahy, ale sledují třeba i to, co se odehrává, když to řeknu přeneseně, v hlavě detektiva Tomáše Wolfa, nad čímším přemýšlí, nad čímším uvažuje. Z toho možná může trochu vycházet i ta empatie.
0: Je to možný. On vlastně, Tomáš Wolf jako detektiv, já ho rád vnímám tak, jako člověka, který má empatii a dokáže se vcítit třeba i do těch pachatelů. Jo, že vlastně on hodně těch případů nebo těch detailů vlastně odkryje tím, že umí prostě chápat lidi a jejich pohnutky.
1: Říká Jiří Březina, spisovatel, který je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Za 7 minut bude 11:30, teď je čas na krátkou písničku. Za chvíli jsme zpátky.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Krátce před 11:30 dopoledne se vracíme k našemu dnešnímu rozhovoru s hostem, spisovatelem Jiřím Březinou. A teď se dostáváme k něčemu, na co jsem se hodně těšil v rámci našeho rozhovoru, a to je vaše tvorba, Jirko, spojená s rozhlasem. Třeba ten už dnes zmíněný román Splanutí se v roce 2024 dočkal rozhlasové podoby na naší sesterské stanici Český rozhlas Dvojka. A v režii Vlada Rusky se četby ujali Veronika Kek-Kubařová s Václavem Neužilem, docela zajímavé složení, oba dva herci, kmenoví herci Davidského divadla. Sledujete, respektive jste rád součástí toho, řekněme, samotného procesu, jak taková rozhlasová četba třeba vzniká?
2: Přímo součástí procesu úplně nejsem. Já vlastně jsem ten, kdo dodá ten materiál, a osobně vůbec ani nechci do toho nějak zasahovat, protože je to v rukou profesionálů, takže já asi už k tomu nemám co dodat, než jsem jim dodal ten příběh. A musím říct, že třeba to Splanutí jsem si poslech úplně celé. Ačkoliv třeba audioknížky prakticky neposlouchám, neučtu to, neudržím pozornost, tak tohle mě hrozně bavilo, jak to bylo dobře načtený, jak to bylo vlastně dramaturgicky zpracovaný, že vlastně ten režisér dokázal, nebo ta dramaturgině, myslím, paní Feltlová, že dokázala to tak zkrátit, aniž by tomu příběhu ublížila, a ty herci to dokázali tak krásně načíst, že to fakt, opravdu jsem se to sám užil, i když jsem věděl, jak to dopadne.
1: Mě docela zaujalo, teď jste zmínil, že neudržíte tak dlouho pozornost umluveného slova. Člověk by si logicky řekl, no a co, udržet pozornost u nějakého textu, to vám nedělá problém?
2: Nedělá.
1: To je zajímavé.
2: Je to zvláštní. Asi prostě to, že ten text mě vlastně zaujme vizuálně nebo zaměstná, a já vlastně věnuju pozornost tomu, jak se mi dostává do té hlavy, a zatímco když poslouchám, tak jako těkám myšlenkama a očima různě jako, a napadají mě věci, a najednou zjistím, že ten příběh už mi jako utíká.
1: A ještě jedna věc, ani vás neláká třeba si sednout jenom do toho studia a vidět ten proces, být prostě u toho, lidově řečeno?
2: To by mě asi lákalo, jo? To jako rád bych se na to podíval, ale jak říkám, jo, nejsem člověk, který by asi do toho chtěl mluvit lidem, kteří tohle dělají a jsou v tom fakt kovaní.
1: No, loni Český rozhlas Plzeň zpracoval zase jako četbu na pokračování vaši povídku Mysterium profesora Broučka. Tak ta konkrétně se odehrává v akademickém vysokoškolském prostředí a při jejím psaní jste se prý částečně inspiroval skutečností. Je to tak?
2: Je to tak. Mně se dost často stává, že za mnou chodí lidi a říkají, mám pro tebe námět na detektivku. Že mají jako různé jako příběhy. A tady za mnou přišla kamarádka, která pracuje ve vysokoškolském prostředí, a řekla mi hrozně zajímavé věci o jednom velice známém jako profesorovi a intelektuálovi. A naprosto šokující. Já nebudu říkat jeho jméno, ale myslím, že brzo už se to dostává i na veřejnost. Takže to mě jako velice silně inspirovalo k napsání téhle povídky.
1: To je celá zajímavý příběh. Já nebudu rozhodně po vás chtít, abyste sdělil to konkrétní jméno, protože bychom samozřejmě posluchače nějakým způsobem, prostě bychom je obrali o to překvapení jako takové. Každopádně tady v tomto případě u Mysteria profesora Boučka, co se týče rozhlasové četby, tak se vlastně toho pomyslného kormidla ujala naše kolegyně Martina Toušková, se kterou jste měl možnost spolupracovat už několikrát v minulosti, ale teď konkrétně třeba taky na rozhlasovém podání vaší poslední knihy V kopřivách. Když to uzavřu, a chtěl jsem se možná k tomu dostat už na začátku, vy jste zmiňoval tedy, že ta rozhlasová četba vám dělá trošku problém udržet pozornost, ale možná se zeptám, jaký je váš vztah k rozhlasu obecně?
2: Já mám rozhlas rád, hlavně jako informační médium. Mně přijde, že to je skvělá služba, vlastně, dejme tomu. A vlastně, když to jako rozvinu, tak vlastně jako veřejnoprávní služba. Je to perfektní, že opravdu já i vlastně na internetu, když hledám zprávy, tak si čtu i rozhlas. A když to zase stáhnu jako na ten region, tak třeba ty regionální záležitosti taky hledám na rozhlase. Jo, protože je to, máte to tady obšancovaný, třeba vy v Českých Budějovicích máte ty Jižní Čechy tak obšancovaný, že prostě ty informace nebo historie lokální a takhle, tak to jako vždycky rád poslouchám ty záznamy nebo si čtu články.
1: My jsme rádi, děkujeme za to a s velkou mírou nadsázky mohu říct, že máte velmi dobrý vkus. Pojďme k té zatím vaší poslední knize, kterou si budou moct v rozhlasovém zpracování lidé poslechnout už brzy, konkrétně od příštího úterý v pravidelném čase po 18. hodině, respektive po zprávách v 18 hodin až do 6:30. Nabídneme na naší stanici Český rozhlas České Budějovice sérii Letní čtení a otevřejí právě zpracování toho zatím vašeho posledního románu V kopřivách, který vyšel loni. Já na úvod prozradím, že tuto rozhlasovou četbu režíroval umělecký šéf činohry Jihočeského divadla Jakub Čermák a četla ji Lenka Šestáková, někdejší dlouholetá členka souboru činohry právě Jihočeského divadla. Měl jste možnost si už třeba nějakou rozpracovanou část této četby na pokračování poslechnout? Jaké jste měl případně dojmy?
2: Zatím jsem neslyšel nic, ale co jsem slyšel teda od lidí v rozhlase, že se to hodně dobře povedlo. A hrozně se na to těším, jsem opravdu zvědavý, a protože, jak jsem říkal, u toho splanutí hrozně mile mě to překvapilo. Takže pak se těším, až to bude, a zapnu si rozhlas a budu poslouchat.
1: My se těšíme taky. Každopádně, co je zajímavé, že ten detektivní případ v knize V kopřivách nevyšetřuje Tomáš Wolf, ale zasloužilý českobudějovický kriminalista Stanislav Medek. Co vás vedlo k téhle změně hlavních hrdinů?
2: No, já jsem vlastně rok předtím jsem vydal šestý díl detektivky s Tomášem Wolfem. A vlastně bylo to takové završení jako několika let, kdy jsem opravdu, se mi dařilo jakoby rok po roce vydávat knížku, a už jsem byl trošku unavený a měl jsem takový pocit, ač to teda asi zní divně, takže i ten Tomáš Wolf je trošku unavený. On vlastně i v tom posledním díle zažil docela jako nepříjemné osobní věci a říkal jsem si, že ho nechám prostě trošku odpočinout. Zároveň si nechám někde v hlavě rozkvétat nějaký jeho další příběh, aby to stálo za to. A chtěl jsem si prostě dát chvilku volno a pustil jsem se do něčeho úplně trošku jiného. Ono to původně vlastně ani ten vyšetřovatel Medek, o kterém mluvíte, tam vlastně ani mít neměl původně. Původní plán byl to napsat kriminální příběh, vyšetřování vraždy, prakticky bez vyšetřovatele, takže vlastně ty ženské postavy, které tam vlastně popisuji nebo se jim dívám do hlavy, tak vlastně by měly toho čtenáře dovést k výsledku. Ale zároveň, protože chci zachovávat logiku příběhu, tak jsem si stejně jakoby vedl takové vyšetřování. No a pak jsem si říkal, když už to mám takhle rozpracované, tak to do té knížky dám a prostě ten Medek bude takovej trošku průvodce, takový zrcadlo pro ty čtenáře, aby věděli, jak je na tom ta policie, jak je na tom vlastně ta reálná vyšetřovací linie.
1: Mě docela zaujal ten termín zasloužilý českobudějovický kriminalista Stanislav Medek. Jak byste Medka charakterizoval posluchačům?
2: Je to člověk, který asi má hodně za sebou. Má možná i trošku, byl takový jako divočejší, ale teď se ho můžeme představit jako člověka, který už by mohl být klidně v důchodu, ale nebo aspoň ve výslužbě, ale pořád má nějakou touhu, nebo se možná jenom nudí, takže zůstává na pozici běžného takového vyšetřovatele.
1: Má roupy, lidově řečeno.
2: Má roupy trošku. A jinak je to prostě spokojený chlap a je velmi zkušený a velmi takový chytrý, takže ty jeho metody jsou velice jako klidné a jednoduché. On vlastně nechá lidi mluvit a pak si pospojuje ty, ty tečky, ty drobečky, které oni v tom svém vyprávění zanechávají.
1: Já můžu posluchačům prozradit a trochu je nalákat, že o knihu V kopřivách budeme v našem vysílání soutěžit celý příští týden, konkrétně dopoledne. Zpátky k tomu románu, to je taky zajímavé, protože tam netečou potoky krve, je to spíš takový opět psychologický román o vztazích. A co mě osobně zaujalo, je to příběh z Novohradských hor, ale třeba reálná místa, obce a města jsou tam pojmenovaná jinak než ve skutečnosti. A už jsme to vlastně částečně zmínili i v souvislosti s Tomášem Wolfem a jeho rodným městem. Tak co vás vede ke vlastně změně pojmenování reálných míst, reálných měst, reálných obcí?
2: No, je to takový trošku můj osobní přístup vlastně k těm místům. Já je mám rád, rád si z nich něco půjčím, ale na druhou stranu jako čtenář nemám tolik rád knížky, které jsou úplně jako položené do reálných míst, kde jsou prostě názvy ulic shodný a všechno je úplně stejný. Trošku si chci v té fantazii taky stavět něco svého a tak proto ty jména trošku kamufluju. Ona teď, když budu konkrétní, tak ta knížka V kopřivách má předlohu V horní Stropnici a já jsem ji přejmenoval na Stroupnice. Je to prostě proto, že ta Stroupnice v té knize vypadá trošičku jinak. Není tam úplně přesně uvedený, kde leží, ale vzal jsem si nějakou esenci, vzal jsem si atmosféru toho místa a snažil jsem se jí jako nějak jako vtělit do toho textu.
1: Poslední otázka na závěr. Vy jste zmiňoval, že jste nechal Tomáše Wolfa trochu odpočívat. Zeptám se, jestli mohou posluchači očekávat další knihu s Tomášem Wolfem nebo se Stanislavem Metkem v nějaké brzké době.
2: V brzké době nevím. Já jsem teď v takovém trošku jako klinči, že mám rozepsáno několik věcí a ani jedna z nich není s Tomášem Wolfem. Ale začal se mi už jakoby rodit nějaký příběh tentokrát, ale se mi zdá zatím, teda nemám to úplně rozpracované, ale zatím se mi zdá, že z toho vyplývá, že to bude spíš kniha, která se bude točit kolem Evy Černé, což je vlastně parťačka Tomáše Wolfa skoro v každé knize a byla doteď docela taková jako trošičku upozaďovaná. A teď se jakoby na obzoru leží prostě případ, který si myslím, že by se hodil spíš jejímu naturelu a prostě se mi k ní víc hodí, tak možná bude ona v hlavní roli.
1: Uvidíme a necháme se překvapit. Spisovatel Jiří Březina byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Jirko, ještě jednou díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při psaní a vymýšlení příběhu. Naslyšenou.
2: Děkuju a díky za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a za okamžik se ještě uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Takže prozatím se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Minutu po 11:45, tedy v pravidelný čas, pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. Jeho titulek zní zajímavě: Trumanova doktrína a sex on the beach. Uvidíme, respektive uslyšíme, co se za ním skrývá. Slovo má Martina Adlerová a Matěj Vodička vám přeje příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Jsem závislá na tištěném slově a vím to už dlouho. A k tomu stále vyhledávám ustálená slovní spojení. Někdy mě doslova drží nad vodou. Jen si to poslechněte. Trumanova doktrína. Oko hurikánu. Teorie tygra. Mému chaotickému vnitřnímu světu dodávají tato stabilní seskupení slov jistotu a řád. Pro každou denní dobu i každé roční období si ovšem vybírám něco jiného. Třeba pro běžný denní režim bych si vybrala tohle. Snídaně v trávě. Kopretiny pro zámeckou paní. Polední siesta. Faunovo velmi pozdní odpoledne. Čaj o páté. Večerní chvilka poezie. Místo toho ale denně zažívám toto. Ranní nevolnost. Dopravní zácpa. Provozní porada. Zvýšený cholesterol. Únavový syndrom. Evidence pracovní doby. Organizované mimoškolní aktivity, nákupní horečka, neuspořádané rodinné poměry, linka důvěry, infarkt myokardu, krize středního věku. Spousta lidí asi prožívá totéž, ten nepoměr. Rozpor mezi tím, co chci, a mezi tím, co musím. Položte si jednoduchou otázku. Kde byste byli, kdybyste nemuseli být v práci? Na zahradě? Na chalupě? Na malorce? Nebo na pustém ostrově? Nebo někde úplně jinde? Já si tuto otázku raději ani nepokládám. Každý den ale hledám vhodné slovní spojení, které mě zachrání. Co když ale selže ranní meditace, společenská akce i lekce motivace? Copak? Potom bude asi muset nastoupit něco silnějšího. Krizová intervence, exotická svíce a sex on the beach.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Máte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do chlupaté vsi u Horní Stropnice na Novohradsku. Ve věžičce kaple svatého Linharta je zavěšen zvon Anton, který má hlavní tón F3, průměr 27 cm a váží přibližně 12 kg. Roku 2002 ho ulil Jan Šeda v Kostelci nad Orlicí. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Po dvou kolech je na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Ombudsman upozornil kvůli ohrožení péče o klienty na trojici nelegálních domovů pro seniory. Prameny na Křemešníku ztratily přirozenou ochranu, při deštích se voda zanáší. Zítra se mírně oteplí, slunečno zůstane. Dobré poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímaček, už znají výsledky. Do čtyřletých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo víc než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 míň než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY a zveřejnili je i školy. Veřejný ochránce práv varuje před trojicí nelegálních domovů pro seniory. Během kontrol neregistrovaných zařízení v Mutinicích, na Hodonínsku, Svitavách a Českých Budějovicích zjistil, že tamní péče ohrožuje klienty. Pracovníci mimo jiné dávají seniorům léky na sklidnění bez lékařského předpisu. Ve Svitavách byly deky propálené od cigaret a nábytek se skvrnami nejspíš od moči, pokračuje zástupce ombudsmana Vít Alexandr Šorm.
2: V době návštěvy tam poskytovatelé riskantně nakládali s léky, nedostatečně dbali na soukromí klientů i na zajištění jejich výživových potřeb. Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují, nebo ať ji ukončí. Ani jedno však k takovému řešení nepřistoupilo.
0: Provozovatel mutěnického zařízení, ke kterému měla kontrola nejmíň výhrad, řekl, že lékařská péče je zajištěná. Tento typ zařízení v rodinném domě registraci nepotřebuje a pomáhá řešit nedostatek kapacit domovů pro seniory v regionu. Zařízení ve Svitavách nejde na internetu dohledat a jediný dohledatelný telefon na to českobudějovické nikdo nezvedá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje podání kompetenční žaloby k ústavnímu soudu prezidentem Petrem Pavlem. Není to podle něj ale dobře, premiér to napsal na síti X. Dodal, že o tom, kdo pojede na červencový summit NATO, rozhodli pragmaticky a hlavně prakticky. Spor mezi prezidentem a vládou o složení delegace trvá několik měsíců. Pavel ale rozhodnutí vlády ho vyloučit z účasti na summitu považuje za omezení ústavních pravomocí. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Prameniště pitné vody na Křemešníku se častěji zanášejí. Po víkendových přívalových deštích je museli pracovníci Pelhřimovské vodárenské zcela odstavit. Do Skrýšovského vodojemu včera zavážili vodu cisternami. Na současné situaci se podle prokuristy společnosti Rudolfa Cívky podepsali následky kůrovcové kalamity, kdy prameny už nechrání stromy.
3: Samozřejmě ta kůrovcová kalamita na to měla vliv, protože došlo k vykácení části lesa, kde se nacházejí ty pramenné zářezy a to prameniště se chová úplně jinak, než se chovalo v předešlých 80-90 letech. Takže vliv to skutečně má. No. Máme s tím teď daleko větší starosti a působí nám to ty problémy, že to musíme dlouhodobě odstavovat.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekáváme většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkou, na Šumavě i bouřkami. Teploty vystoupí k 26 až 29 stupni Celsia, na horách budou mezi 23 až 26. Fouká slabý severní nebo severovýchodní vítr. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Noční teploty se budou pohybovat mezi 16 a 13 stupni. Ve středu očekávejte jasno, na Šumavě odpoledne až oblačno, přeháňky se mají tvořit jen vzácně. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 26. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komplikace přetrvávají na hlavním tahu 4 za Vimperkem směrem na Strakonice. Ve zúžení se tam srazila dvě auta, počítejte s kolonami. Nehody máme hlášené taky z hlavního tahu Střeboně do Českých Budějovic u Vranína a v obci Pole u Kadova na Strakonicku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Čas mezi 12. a 13. hodinou patří na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pěkné dechovce. Je ten správný čas, abychom zahráli první písničku. Snad jen připomenu, že u poslechu vás vítá Hanka Šoberová. Tak první gratulace. Z kraje vašeho oblíbeného pořadu Písničky pro radost letí po rozhlasových vlnách naše gratulace buď k nám v Budějcích, nebo až na jihozápad Pelhřimovska do obce Kámen, odkud pochází naše mladá oslavenkyně Vendula Kofroňová. Dneska je jí 20 let. Proč to uvádím tak komplikovaně? No to proto, že přes týden slečna Kofroňová studuje na Českobudějovické konzervatoři zpěv a na víkend jezdí většinou domů do Kámena k rodičům. A proč dechovkové písničky pro radost? To proto, že už odmala Vendulka ráda zpívala nejen doma, ale i na veřejnosti a pro dechovku ji objevil její kamenský soused Ota Brichta, trumpeťák z černovické dechovky. A s touto kapelou už zpívá přes 4 roky. A protože se Vendule líbí jiné žánry, tak úspěšně zpívá i v jiných kapelách na Pelhřimovsku či u nás v Budějovicích. Černováci přejí do dalších let své Vendulce Kofroňové dobré zdraví, hodně štěstí, lásku svých bližních, všechny radosti mládí a úspěchy ve studiu i v osobním životě. Černovická dechovka jí dává zahrát jednu z jejich písniček. No a mladá oslavenkyně Vendulka Kofroňová tu má ještě jednu gratulaci. Milá Vendy, dneska slavíš svých prvních cet a my ti k těmto krásným narozeninám přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, splněných přání, nejen ta od Antonína Pechy a Alice Rosické. Ať se ti daří všude, kam vstoupíš. No a hlavně, ať ti to stále tak nádherně zpívá. To ti přejí kolegové a kolegyně z Přespolanky. Tak teď už černovická dechovka a zavoněla fialenka.

Tak to byla písnička pro mladou oslavenkyni, teprve 20letou, a my jdeme gratulovat dál. No Vida, tak ještě jedno přání od Božejáků. Dneska slaví narozeniny zpěvačka Božejáků Vendula Kofroňová. Milá

Božejáky vystřídá Šohajka s písničkou Zůstaň chvíli, ale ještě důležité zmínit, komu že ji pošleme. Tou oslavenkyní, které je určená, jednou z oslavenkyní, je paní Zdeňka Lukešová z Dolního Bukovska, protože právě ona slaví dneska také svůj svátek. Mojí milé manželce Zdeničce a také mé milované tchýni Zdeňce přeji krásný sváteční jmeninový den, plný štěstí, zdraví, pohody a krásný další život. Zahrajte jim prosím oběma hudební gratulaci od Šohajky za celou rodinu přeje manžel a zeť Vlastík. A ještě jedno přání. Dobrý den, vidím, jak to máte časově plné, tak píši s předstihem, což je dobré, že děláte a je to vlastně i rada pro ty ostatní, kteří by se chtěli propsat v uvozovkách sem do písniček pro radost. Prosím o zahrání paní Zdence Kurfiřtové ke jmeninám a hlavně k narozeninám, které oslaví 23.6. Vše nejlepší ti chceme přát, vždyť je ti přece 80. U žen po 20 se věk už neuvádí, my tě máme i tak pořád rádi. A jak básník poeticky praví, přejeme ti štěstí, lásku a zdraví. A tak žádné slzičky, vždyť máš hodné dětičky. Mládí bohužel vrátit už se nedá, radost ti dělá rodina. A ať ti naše přání poví, co ti přejí rodiny. Novotných, Šochů, Svobodů, Sokolů a Kurfiřtů a za přání, za provedení přeje potom paní Novotná. Tak gratulujeme, milé Zdeňky, Zdeničky, ať už jsou to jenom svátky, anebo svátky i narozeniny, tak užijte si oslavu o to víc. Šohajka je tu dámy pro vás.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A další gratulace přichází na řadu. Prosím o zahrání písničky pro pana Milana Rožbouda z Nové Hlíny u Třeboně, který dnes oslaví 50. narozeniny. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, štěstí a hodně ujetých kilometrů. Zahrát mu dávají rodiče, manželka Lucka, dcera Verča s přítelem Filipem, syn Kubík s přítelkyní Míšou a také se připojuje bratr Vašek s rodinou, sestra Jindřiška s rodinou. Je velkým příznivcem babouku a proto mu prosím zahrajte písničku Ty naše Luka. Tady je.

Motor jekovstrojírenská nechává zahrát dvěma svým zaměstnancům a těmi jsou pan Tomáš Vítů a Petr Sobotka. Pánové oslavují narozeniny. K životnímu jubileu vám přeji hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Zahrát mají Jižani, tady jsou, ku Praze je cesta dlouhá.

Dnes slaví krásné 60. narozeniny pan Miroslav Richtár z Upčova. Chceme mu udělat radost a posíláme vaším prostřednictvím pěknou písničku a přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, radost z vnoučátek a spokojenost. A také pěknou oslavu narozenin v kruhu rodiny a přátel. Podepsán je starosta a přidává se obecní zastupitelstvo, taky sbor pro občanské záležitosti a k tomu všichni sousedé. Hraje Třeboňská 12. písničku O čem si Lužnice zpívá.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Dneska se dožívá 70 let náš kamarád, výborný muzikant, hráč na trumpetu pan Jiří Svoboda ze Bzové u Hořovic. Jménem všech členů hudební skupiny Pro radost mu do dalších let přejeme hodně zdraví, v osobním životě hodně spokojenosti i stále dobrý nátisk, podepsán je pan Václav Šíma. No a my zahrajeme píseň na vaše přání, jmenuje se Návrat z Francie. A hraje tu Faranka.

v dnešních písničkách pro radost bych pro vás měla taky pozvání za písničkou a možná i za tanečkem. Tak si vezměte k ruce kalendáře, papír, tušku a můžete si poznamenat. Hned ta první akce se koná zítra v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. Vystoupí tam velký dechový orchestr a to s promenádním koncertem od 19 hodin. A jdeme dál. Pátek 26. června, kdybyste měli chuť a náladu na B-kvintet a nebo na babouky, pak se určitě vydejte na slavnosti Zlaté solné stezky do Prachatic. Ve Štěpánčině parku se koná vystoupení právě B-kvintetu od 17 hodin a babouci přijdou na řadu pak v 19, tedy za 2 hodinky. Oslavy významných výročí v obci Mazelov, tak právě i tyto slavnosti doplní hudba, jak jinak než dechová. Vystoupí od 15 hodin blaťácký soubor Ševětín a mezi 11. a 19. hodinou bude vyhrávat taky v kapela Doubravanka. Takže i tam se můžete zastavit. Další pozvání. Pozvánka na kulturní akci do Bavorova. Město Bavorov totiž pořádá v sobotu setkání harmonikářů. Akce se uskuteční od 14 do 18 hodin na zahradě Panského domu v Bavorově. V případě nepříznivého počasí se potom program přesouvá do hospodářské budovy. Můžete se těšit na vystoupení harmonikářů, příjemné odpoledne s lidovou muzikou a myslím, že ani ta nepřízeň počasí nehrozí, podle meteorologů má být poměrně hodně teplo, takže spíš si vezměte k ruce nějakou pořádnou lahev s vodou a něco na hlavu. Klobouk se bude určitě hodit před sluníčkem a setkání harmonikářů a hligonkářů se koná taky v kulturním domě v Chýnově. Zmeme vás na setkání od 13 hodin KD Chýnov. Tak, tolik pozvání. Doufám, že jste si poznamenali. Ještě babouky tady mám 28. Kdyby náhodou, dívám se do kalendáře, to je neděle, kaple Černý dupu Českých Budějovic. Ono těch akcí je hodně. Tohle je takový výběr. No a teď už pojďme ještě k přáníčku. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro pana Jana Radostu ze Svinů u Veselí nad Lužnicí, který slaví 70. narozeniny. Do dalších let všechno nejlepší, hodně štěstí, moře zdraví a spokojenosti přejí všichni členové obecního zastupitelstva ve Svinech a přidává se samozřejmě pan starosta. Vyhrává Budvarka písničku Vraný koníček.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: A ve 15:45 pokračují písničky pro radost. Úřad městyse Bernardice blahopřeje paní Zdeně Korfištové z Jestřebic ke krásným 80. narozeninám a přeji vám, paní Korfištová, hodně zdraví a pohody do dalších let. Obecní zastupitelstvo obce Kocelovice přeje pak panu Zdeňkovi Šenkýřovi k 75. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dobré pohody a životního optimismu do dalších let. Vám oběma hraje Pražská kapela. Českou písničku.

Pražskou kapelu vystřídá jihočeská Podhoranka v dnešních písničkách. Dneska je v kalendáři zapsáno Zdena a taky naše maminka paní Zdeňka Marhoulová, která nyní žije v domově pro seniory v Sedlčanech, slaví svůj svátek. Svátek slavíš, mamko milá, chceme, abys s námi dlouho byla. Moc rádi tě všichni máme, na vše hezké vzpomínáme. Nemoci ať pokoj ti dají, nožky ať tě poslouchají a když bolí, sedni si na lavičku, odpočin si chviličku. My ti přejem hodně zdraví, vše ostatní to se spraví. Spokojenost dlouhé roky, v životě jen žádné šoky. Všechno to nejlepší přejí Hanka s Pepou, Jára s Evou, Vašek, všechna vnoučata a pravnoučátka. Adélka, Mariánka, Vojtík, Natálka, Kubík, Vašík a nejmladší Julinka posílají pusinku. A ještě jedna gratulace. V Trhových Svinech totiž dneska slaví své 71. narozeniny pan Jiří Machutka, bývalý zpěvák kapely Jihočeská Podhoranka. Milý Jirko, všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu přejí kamarádi muzikanti a zpěváci z kapely. Měj pěkný den a s námi si písničku zaspívej. Tady je Jihočeská Podhoranka, jak se láska probouzí.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Poslední skladbu a dvoje kulatiny k tomu bych tu měla na závěr dnešních písniček. Paní Jana Špirochová z Číčeně, co slavuje kulatiny. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let přeje za obecní úřad Číčenice paní starostka. Dne 23.6. oslaví 80. narozeniny pan Ladislav Kofroň z Milevska. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, mu přejí manželka, děti Petr s Irčou, Láďa s Bohdanou, Iveta se Zdeňkem, vnoučata a pravnouček Peťulka. Chtěli bychom vás poprosit o zahrání nějaké písničky od Babouků. Tohle přání rádi splníme. Píseň je určená jak Janě Špirochové, tak Ladislavu Kofroňovi, protože nádherný to věk, ať vám to ještě dlouho drží a hlavně ať vás nic nebolí. Přejete si Babouky, tak já myslím, že na závěr si zahrajeme tuhle jednu z nejoblíbenějších jihočeských kapel, písnička Když jsem já šel. Hrají Babouci.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ozbrojený muž z Čelákovic má zbrojní průkaz, oficiálně ale nevlastní žádnou zbraň, uvedla policie. Obyvatelé kaplice na Českokrumlovsku přispěli na opravu kostelních varhan. Novou pumptrackovou trať se dvěma okruhy dnes ve Vimperku otevře olympionička ve snowboard crossu Karolína Hrušová. Naměříme do 29 stupňů, zítra až 31. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hledaný ozbrojený 55-letý Petr Šimon nemá oficiálně registrovanou žádnou střelnou zbraň. Českému rozhlasu to řekla policie. Po muži začaly hlídky pátrat po 7 hodině ráno, kdy směřoval k učilišti v Čelákovicích. Tam v minulosti působil jako učitel. Pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévajzová.
3: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době na sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
1: Naposledy byl muž viděný ráno v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia, půjčil si ale taky druhé auto, vínový Renault Megane. Kvůli situaci jedná v Čelákovicích i krizový štáb. Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
4: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svojí správou právě město Kaplice.
1: Pumptrackové hřiště se dvěma okruhy dnes otevře Vimperk na Prachaticku. Vzniklo na nábřeží Volinky na místě bývalého zázemí pro terénní cyklistiku. Trať je dlouhá 362 metrů a město ji společně s příjezdovou cestou postavilo za téměř 10 milionů korun. Podrobnosti má mluvčí vimperské radnice Milan Brabec.
5: Na třech okruzích s celkovou délkou 360 metrů je 16 zatáček, 23 boulí a 4 skoky. Patronkou nového pumptracku se stane česká olympionička ve snowboard crossu Karolina Hrušová, kterou doplní profesionální biker Tomáš Král, známý především svými úspěchy v extrémních městských sjezdech a závodech horských kol.
6: Počasí.
1: Bude většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně s přehánkou, na Šumavě i bouřkami. Teploty do 29 stupňů, na horách do 26. Vítr fouká slabý, severní nebo severovýchodní. V noci se ochladí až na 13 stupňů. Středeční obloha bude jasná, na Šumavě odpoledne až oblačná a přehánky se vytvoří jen vzácně. Teploty až 31 stupňů, na horách do 26. Vítr bude slabý, severních směrů a biozátěž střední.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto bouralo u Budkova na Prachaticku. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
8: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená to pozitivní na slunci, a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitaminu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znamenka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 a SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti. Je to v pořádku?
1: To jste řekla úplně. Já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně. Přes poledne nechodit na sluníčku zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny. Dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici, pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějak nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten UV index je relativně vysoký.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se kovářová kobyla, chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog. A byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to do, zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách.

0: vozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce, a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku, a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká. A muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem, a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
1: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Mm-hmm. Kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 mm-hmm. let?
0: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let, takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
1: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
0: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky, vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom, a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
1: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
0: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
1: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící sem znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy, nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza, nebo to, že to znaménko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyšknout to slovo kožní rakovina, říct s pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi, ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresivní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháče, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresivní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit dolní končetinou.
1: Kroužte.
0: Jen to říkáte. Ale ty jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem. Aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+, by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy, vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Já si myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není, ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách. Třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom, když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněna. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No moc děkuji,
0: vás
1: to jste mě potěšila.
0: Nevidí, ale ano, je to tak. Tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat. Tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkal, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skin care by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sahla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinuje ta různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam můžete navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala, proto abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče, oni v době, kdy na něj dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika různé, takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom. Proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z té dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mast, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mast, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Nebyl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoci, ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme. Tedy.
1: Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu. Z toho moře určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím, já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Hlutová na Třeboňsku má opravenou náves, stavební firma upravila taky místní rybník. Karlovarský festival přivítá herce Dustina Hoffmana, Juliette Binochovou a Jeffreyho Wrighta. Zítra bude jasno, teploty až 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Pavel má za to, že zastupování státu navenek je ústavní pravomocí prezidenta. Vláda ale včera oznámila, že s jeho účastí nepočítá. Misi povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zuna za SPD a zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů. Návrh přišel soudu do datové schránky včera večer. Potvrdila jeho mluvčí Miroslava Číhalíková Sedláčková.
4: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vědom naléhavosti této věci. Do doby, než se sejde plénum ústavního soudu, to je do zítřejšího dne, nebudeme poskytovat žádné další informace.
2: Turisti i místní lidé můžou na návsi v Lutové na Třeboňsku využít nové odpočinkové zóny. Stavební firma dokončila kompletní obnovu návsi. Obec za ni zaplatila 17 milionů korun. Opravu financovala z dotace Evropské unie. Co se na návsi změnilo, popsala nezávislá starostka Jitka Bednářová.
5: Ta revitalizace zahrnovala jak revitalizaci zelených ploch, které byly nově osázeny rostlinami a dřevinami, tak především i revitalizaci nádrže návesní. Bylo tam také statické zajištění kapličky na návsi, která je právě na jednom z břehů nádrže, rovněž zpevněné plochy a mobiliář.
2: Děti z tanečního oboru Základní umělecké školy Prachatice zpříjemní dnešní odpoledne v parku u hospice svatého Jana Nepomuka Neumana. Tancovat začnou v 15:30, ale už ve 14:00 odpoledne začíná místní baště šachové odpoledne. V rámci programu Pojďme spolu rozkvést je připravil vzdělávací institut Prachatice. O obou akcích informuje kulturní kalendář města. Na Karlovarský festival přijde Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí také herečka Juliette Binochová, která si zahrála například ve filmu Anglický pacient nebo snímku Čokoláda. Ocenění od pořadatelů dostane také Jeffrey Wright, kterého si diváci můžou pamatovat třeba jako agenta CIA z Bondovek nebo v seriálu Westworld. Karlovarská přehlídka začne 3. července.
3: Počasí.
2: Bude většinou polejasno až oblačno, jen výjimečně s přehánkou, na Šumavě i bouřkami. Teploty vystoupí k 26 až 29 stupňům, na horách budou mezi 23 až 26. Vítr fouká slabý, severní nebo severovýchodní. Noční teploty se budou pohybovat mezi 16 a 13 stupni. Středeční obloha bude jasná, na Šumavě odpoledne až oblačná. Přehánky se mají tvořit jen vzácně. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách naměří kolem 26. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nákladní auto s osobním se střetlo v Jeteticích na Písecku. Autobus měl nehodu na silnici 173 u Radomyšle na Strakonicku. Auto bouralo u Budkova na Prachaticku a cyklista pak v Chelčického ulici ve Strakonicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hodin a 5 minut. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy čas, kdy si jako obvykle společně zastavíme u zajímavých témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už jste doma, v práci nebo právě teď za volantem, jsme rádi, že posloucháte. V následující hodině vás naučíme péct sladké miletínské modlitbičky spojené ořechovo-ostružinovou náplní. Tuto vyhlasnou perničkovou specialitu vylepšil po svém michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Klip za milion dolarů, dystopická atmosféra a jeden z největších hitů 80. let, britští Duran Duran, kteří zítra vystoupí v Praze v polovině 80. let, ovládli nejen MTV slavným singlem The Wild Boys. I ten si připomeneme, mezi tím ale můžete přemýšlet o tom, kde tato britská kapela vzala svůj název. A těšit se můžete i na vaše další hudební interprety. V této hodině tu budou Michal Tučný, skupina Katapult a právě teď optimisticky naladěná Olga Lounová.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Neregistrované domovy pro seniory ohrožují péči o klienty. Tvrdí to krajské úřady i kancelář veřejného ochránce práv. Ta dnes upozornila na problémy v nelegálních zařízeních, v Mutěnicích na Hodonínsku, v Českých Budějovicích a ve Svitavách, kde pracovníci kanceláře objevili mimo jiné deky propálené od cigaret. Jeden z provozovatelů pro Český rozhlas pochybení odmítl. Detaily probereme s editorkou stanice Petrou Matouškovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré návštěvy.
0: Můžeme blíž popsat, jaké výhrady k těmto třem zařízením veřejná ochránkyně práv měla?
2: Dobré odpoledne. Zásadní problémy odhalili pracovníci kanceláře ve Svitavách na Pardubicku. Šlo o ty zmíněné propálené deky, ale taky o znečištěný nábytek, nejspíš od moči. Objevili špinavé toalety nebo oloupanou vlhkou omítku. V Českých Budějovicích přišli na to, že na záchodech jsou místo dveří závěsy a zaměstnanci klienty přebalují před očima ostatních seniorů. Pokračuje zástupce ombudsmanky Vít Alexandrovič.

0: je dohledat. Ten nejproblematičtější domov ve Svitavách na Pardubicku nemá žádné webové stránky ani kontakt. Českobudějovické zařízení sice internetovou stránku má, ale nefunguje. Jedno z uvedených čísel neexistuje, druhé nikdo nezvedá. Naši reportéři ale mluvili s provozovatelem domova v Mutěnicích na Hodonínsku. Výtky zástupce ombudsmanky tady směřovaly třeba k používání léků na uklidnění bez lékařského předpisu. Provozovatel pochybení odmítá. Podle něj jde o rodinný dům a nepodléhá registraci v seznamu sociálních služeb. Tvrdí, že pomáhá snížit nedostatečnou kapacitu domovů pro seniory v regionu. Na tu upozorňují dlouhodobě tamní starostové.
1: Kolik neregistrovaných a tím pádem nelegálních zařízení pro seniory v Česku je?
0: To se nedá přesně zjistit. Podle kanceláře ombudsmanky jich v poslední době přibývá třeba právě na Jižní Moravě. Jenom kyjovští úředníci odhadují za posledních 10 let jejich počet na 45. Vzhledem k tomu, že většinou fungují jako spolky, tak nepodléhají tak přísným pravidlům jako registrovaná zařízení. Tedy nemusí zaměstnávat kvalifikovaný zdravotnický personál, neplatí pro ně přísné požární předpisy nebo úhradová vyhláška, která určuje maximální ceny za pobyt. Krajské úřady můžou neregistrovaným domovům dávat pokuty, ale reálně nemají pravomoc je zrušit. Lidé by proto měli domov, do kterého chtějí seniora nastěhovat, prověřit v katalogu registrovaných sociálních služeb.
1: Tolik živě ze studia kolegyně Petra Matoušková. Pěkné odpoledne.
0: Hezký den.

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Boty z kůže toulavých psů a Michal Tučný na vlnách Jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Psát prý původně začal z hecu. Dvakrát získal cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku a jen za posledních 10 let vydal celkem 8 knih. Jiří Březina své texty často zasazuje do jihočeského prostředí, což je třeba případ jeho zatím poslední loni vydané detektivky nazvané V kopřivách. Právě tento román si budete moci od příštího týdne poslechnout vždy, každý všední den v čase od 18 do 18.30 a to v rámci naší nové rozhlasové série Letní čtení. Shodou okolností o románu V kopřivách mluvil Jiří Březina dnes dopoledne v našem vysílání při rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Co je zajímavé, že ten detektivní případ v knize V kopřivách nevyšetřuje Tomáš Wolf, ale zasloužilý českobudějovický kriminalista Stanislav Medek. Co vás vedlo k téhle změně hlavních hrdinů?
2: No, já jsem vlastně rok předtím jsem vydal 6. díl detektivky s Tomášem Wolfem a vlastně bylo to takové završení jako několika let, kdy jsem opravdu se mi dařilo jakoby rok po roce vydávat knížku a už jsem byl trošku unavený a měl jsem takový pocit, ač to teda asi zní divně, takže i ten Tomáš Wolf je trošku unavený. On vlastně i v tom posledním díle zažil docela jako nepříjemné osobní věci a říkal jsem si, že ho nechám prostě trošku odpočinout. Zároveň si nechám někde v hlavě rozkvétat nějaký jeho další příběh, aby to stálo za to. A chtěl jsem si prostě dát chvilku volno a pustil jsem se do něčeho úplně trošku jiného. Ono to původně vlastně ani ten vyšetřovatel Medek, o kterém mluvíte, tam vlastně ani mít neměl původně. Původní plán byl to napsat kriminální příběh, vyšetřování vraždy prakticky bez vyšetřovatele, takže vlastně ty ženské postavy, které tam vlastně popisuji nebo se jim dívám do hlavy, tak vlastně by měly toho čtenáře dovést k výsledku. Ale zároveň, protože chci zachovávat logiku příběhu, tak jsem si stejně jakoby vedl takové vyšetřování. No a pak jsem si říkal, když už to mám takhle rozpracované, tak to do té knížky dám a prostě ten Medek bude takový trošku průvodce, takový zrcadlo pro ty čtenáře, aby věděli, jak je na tom ta policie, jak je na tom vlastně ta reálná vyšetřovací linie.
1: Mě docela zaujal ten termín zasloužilý českobudějovický kriminalista Stanislav Medek. Jak byste Medka charakterizoval posluchačům?
2: Je to člověk, který asi má hodně za sebou. Má možná i trošku, byl takový jako divočejší, ale teď si ho můžeme představit jako člověka, který už by mohl být klidně v důchodu, ale nebo aspoň ve výslužbě, ale pořád má nějakou touhu, nebo se možná jenom nudí, takže zůstává na pozici běžného takového vyšetřovatele.
1: Má roupy, lidově řečeno.
2: Má roupy trošku. A jinak je to prostě spokojený chlap a je velmi zkušený a velmi takový chytrý, takže ty jeho metody jsou velice jako klidné a jednoduché. On vlastně nechá lidi mluvit a pak si pospojuje ty tečky, ty drobečky, které oni v tom svém vyprávění zanechávají.
0: Celý rozhovor s Jiřím Březinou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si v našem vysílání popovídáme především o klasické hudbě. Naším hostem totiž bude houslista Jaroslav Svěcený. Rozhovor moderátora Matěje Vodičky si můžete naladit jako vždy po 11. hodině.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho jihočeské odpoledne. V Záblatí na Prachaticku dnes slavnostně otevřeli novou dětskou skupinu pro 20 malých dětí. Budovu obec postavila na místě bývalých nevyužívaných dílen. Projekt za téměř 30 milionů korun podpořili dotace z Národního plánu obnovy a Krajského investičního fondu Jihočeského kraje.
1: Ten chce dát mis.
2: Honzík si přišel pohrát do dětské skupiny, teď má tady před sebou knížku. A ukážeš mi třeba nějakou hračku, na kterou se hodně těšíš?
1: Já těším se nejvíc na tu dráhu.
2: To je taková dráha, viď? Paní Jana je maminka Honzíka, který začne už brzy chodit sem do dětské skupiny v Záblatí.
3: Před 5 lety, kdy jsme tu koupili barák, tak jsme si říkali, bylo by to dobrý, jako aby sem dítě chodilo, ale nebylo to zrealizované. Takže jsme jezdili do Lažišť, do školky, tam byla dětská skupinka, tam chodil první syn ve 2,5 letech, ale bylo to už cestování. Jo, už to bylo jezdit sem a tam, takže jsem nadšená z toho, že tady bude skupinka a že to máme hlavně v místě bydliště.
1: Máme také to, tady je to.
2: Lenka taky zapíše sem do dětské skupinky svoji dceru Adélku.
4: No, je to tady nádherný, jsem tady teda dneska poprvé a jako musím říct, že je to moc hezky udělaný. Že o děti asi úplně nouze nebude si, myslím.
2: S nezávislým starostou Záblatí Janem Políčkem jsme v prvním patře nové dětské skupiny, kterou dnes otvíráte. Tady je taková jídelna a vedle je taky kuchyně.
5: Ano, takže jsme vstoupili tady do prvního patra. Za hlavním vchodem vlevo je společenská místnost, kterou teďka využijeme o prázdninách. Se uspořádali dva turnusy příměstských táborů. Teďka jsme v kuchyni, kde vlastně se bude připravovat jídlo, jo, pro děcka.
2: Teď už můžeme do prvního patra, kde už jsou prostory samotné dětské skupiny, to znamená hernička, spací místnost, i taková malá jídelna.
5: Taková, já tomu říkám, třešnička na dortu. Plno lidí to ze začátku, když to viděli na papíře, kritizovalo, že ty děti nemají si kde hrát, ale tady z té třídy vystoupíte ven na terasu a to je nádhera.
2: Pojďme se tam hned podívat. Dneska je krásný slunný den. Takže na terase to vypadá opravdu jak u moře. Děti tady mají i krásný výhled na Šumavu.
5: Když vyjdeme ven, tak po pravé straně nás zdraví Bobík a Boubín, naše dva kopce.
2: Ta terasa je hodně velkorysá, vejde se sem i několik různých herních prvků. Děti tady mají třeba lodičku, stolečky, pískoviště.
5: Ta myšlenka téhle školky nebo dětské skupiny už vznikla v roce 2017-2018, kdy se tady prodávalo hodně parcel, kdy se vybudovaly ZTVčka a mladý manžel, který se ptali po parcelách, tak samozřejmě byla taková ta první otázka a máme kam dát děti? Chceme, aby tady občani byli. Ten, kdo se sem nastěhuje, aby měl dát kam děti. Je to takový to prvotní, aby byli spokojení.
2: Slavnostní otevření dětské skupiny začne dnes ve 13 hodin. Lidi si budou moct prostory prohlédnout a program je připravený taky pro děti. Ze Záblatí Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl, a to podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o miletinské modlitbičky, perničky s mandlemi, ořechy, ostružinovou marmeládou, původně od Lenky Hagerové z Klecan. Naučíme se je teď dělat s šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus. První změnu, kterou udělal, když nemohl najít kartové vykrajovátko, zvolil železniční vagónek.
1: A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
2: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
1: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
2: Co máme tedy mít doma připraveno?
1: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla, a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perníčky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostružinovou marmeládu. A poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
2: Pochoutkový rok. Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě.
1: A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama. Těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: Scházíme se po 24 hodinách.
1: Těsto je vyspinkané do růžova a vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
2: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
1: Jo, tak.
2: To jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
1: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle.
2: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
1: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
2: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
2: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký. Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
2: Setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
2: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
1: Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční.
0: Tyto sladké perníkové sendviče, tedy miletinské modlitbičky, si můžete upéct kdykoliv jako dobrou svačinku. Vylepšený recept podle Romana Pauluse najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také ten původní od Lenky Hagerové z Klecan. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na třetím místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o likérové řezy s krémem a šlehačkou, které po svém upeče cukrář Josef Maršálek.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: and the Gang v Jihočeském odpolední na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Víte, kterou hudební skupinu milovala Lady Diana? No přece Duran Duran, kteří zítra zavítají do pražské O2 arény. Už za chvilku se jim budeme věnovat.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Richard Krajčo promine, prostě na Simona Lebona to nikdy stačit nebude. Už zítra zahrají v Praze bričtí Duran Duran, jedna z kapel, které nejvíce ovlivnily podobu popu 80. let. Pomohla jim k tomu tehdy bondovská píseň A View to a Kill, vyhlídka na vraždu, kterou dobily světové hitparády.
1: Vznikly na konci 70. let v anglickém Birminghamu a už jejich název odkazoval k popkultuře. Převzali ho z kultovního sci-fi Barbarella. Doktor Duran Duran byl hlavní záporák. Na začátku 80. let pak přišla série hitů jako Rio, Hungry Like the Wolf nebo The Reflex. A Duran Duran se rychle stali jednou z největších kapel planety. Navíc ale tahle parta načesaných chlápků s make-upem jako jedna z prvních skupin pochopila v době nastupující MTV sílu videoklipu. Vrchol přišel v roce 1984 se skladbou Wild Boys. Píseň vznikla původně pro plánovaný film, inspirovaný stejnojmenným románem Williama Burroughse, který se nakonec nikdy nenatočil. Samotný videoklip připomínal velkolepé dystopické sci-fi a režisér Russell Mulcahy se inspirací filmem Mad Max 2 vůbec netajil. Vidíme v něm gigantické větrné kolo, robotickou hlavu, výbuchy, akrobaty, monstra i složité masky. Klip se natáčel v obřích studiích Pinewood, stál tehdy přes $1 milion a patřil k nejdražším své doby. Režisér členy kapely rozhodně nešetřil. Zpěvák Simon Le Bon byl připoutaný k lopatce větrného mlýna a opakovaně se potápěl pod vodu. V jednu chvíli se při natáčení málem utopil. Oni slépe na tom nebyli ostatní členové kapely. Třeba basák John Taylor byl uvázaný ke střeše auta a bubeník Roger Taylor zase visel vysoko nad zemí v horkovzdušném balonu. Kapela dodnes inspiruje řadu hudebníků od The Killers až po Lady Gaga. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: A já ještě dodám, že Duran Duran vystoupí v pražské O2 aréně zítra, tedy ve středu 24. června. Vidíme se tam.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka Uhel na sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čech.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Policie zadržela ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrala. Tábor znovu vyhlásil výběrové řízení na stavbu domova se zvláštním režimem ve své čtvrti Dvorce. Organologové opravují kostelní varhany v kaplici na Českokrumlovsku. Obloha bude zítra jasná, teploty do 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali. Informovali o tom na síti X. 55-letý muž podle policie odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy, kde měl podle policie vazby. Po muži od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Hlídky měla taky preventivně před ministerstvem školství i vnitra. Zájemci o výstavbu domu se zvláštním režimem v táborské čtvrti Dvorce se můžou znovu hlásit do tendru. Čas mají do 9. července. Původní výběrové řízení město zrušilo a vypsalo nové se stejnými podmínkami. Zastupitelé to odhlasovali na včerejším jednání. Důvody vysvětluje starosta z hnutí Tábor 2020 Štěpán Pavlík.
4: Jsme nemohli legislativně z toho vybruslit, co teda s tou nabídkou čtvrtou, která došla o 11 minut později, vykazuje ty znaky zjevné výhodnosti a že vlastně podle zákona o obcích a péči řádného hospodáře ji nemůžeme jako hodit do koše a nezabývat se jí. Ale když říkáme, co ti tři, kteří to podali včas, můžou se postavit ale znova na startovní čáru.
3: Varhany v kostele svatého Petra a Pavla v kaplici na Českokrumlovsku procházejí odbornou péčí organologů. Nástroj se dočkal opravy po víc než 100 letech aktivního hraní. Rekonstrukce varhan potrvá do konce července. Finančně ji podpořilo město i soukromí dárci. Popud k odbornému zásahu popisuje farář Pavel Šimák.
5: Tam vznikl problém v loňském roce při jednom varhanním koncertu, kdy zde byla na návštěvě jedna rakouská varhanice, že jednu skladbu nemohla zahrát, protože něco nefungovalo úplně ideálně.
3: Slavnostní uvedení opravených varhan bude v kaplici 28. července. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku pro státní zástupkyně Petru Lastoveckou. Tu jí uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Tím, že poskytla rozhovor o bitcoinové kauze, podle něj porušila své povinnosti. Lastovecká to odmítá. Z rozhodnutí kárného senátu má radost. Na svou funkci už ale na začátku června rezignovala.
6: Kárný senát shledal, že výtka byla udělena nezákonně, nebyl dodržen formální postup, procesní postup, byla nepřezkoumatelná, byla zmatená. To je přesně to, co jsme napadali.
3: Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení.
0: Počasí.
3: Noční teploty se budou pohybovat mezi 16 a 13 stupni. Středeční obloha bude jasná, na Šumavě odpoledne až oblačná. Přehánky se mají tvořit jen vzácně. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách naměří kolem 26. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: K nehodě nákladního a osobního auta došlo v Jeteticích na Písecku a autobus měl nehodu na silnici 173 u Radomyšle na Strakonicku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.

15 hodin a téměř 5 minut, příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho České odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Curaçao se stalo nejmenší zemí, která se kdy kvalifikovala na fotbalové mistrovství světa. Na většinu stadionů, kde se šampionát hraje, by se vešla polovina celé jeho populace. O to větší je nadšení fanoušků Curaçao, kteří turnaj využívají i k setkávání s příbuznými z různých koutů světa. Slyšeli jste někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu podhalí už za chvíli v dnešním vysílání rubrika Co v učebnicích nebylo. A přidáme také obvyklou porci písniček, které nestárnou. Chybět nebudou Elton John, Věra Špinarová a právě teď přichází svou píseň 1970 zaspívat skupina Činasky.

0: Vítej jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Ministerstvo školství zastavilo pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání. Zjišťovalo, jestli je dobrý nápad zavést u dětí na základní škole kombinovanou výuku na dálku doma a k tomu se spolužáky ve škole. V celé republice se do projektu zapojily desítky škol. Jedna z nich jsou třeba třeboňští světoplavci.
1: Školy Světoplavci v Třeboni přibíhají děti, vrací se z expedice a sdílí své zážitky s ředitelkou Kateřinou Parvonič.
2: My jsme sbírali kytičky, porovnávali jsme je a ptali jsme k ním, jaký má stonek, jaký má listy a zajímavosti.
1: Část dětí je v režimu na půl školák.
3: Nechodí do školy každý den, ale některé dny svoji docházku plní z domova. Jsou třeba ve škole jenom 3 dny a další 2 dny pravidelně a plánovaně se učí doma.
1: I přesto splňují podmínky povinné školní docházky.
3: Přesně tak, ministerstvo tohle nastavilo jako pokusné ověřování, my jsme v něm zařazení.
1: Teď se ale ministerstvo školství rozhodlo ten program

0: Pane Hřebecký.
1: Nám to umožnilo využívat tady tuhle superškolu. Umožňuje nám klukům dávat ten prostor a zázemí skvělý a silný školy a zároveň ale je mi blízko a rozvíjet s něma ty věci, které hodně baví a těší. Pořád hledáme nějakou variantu udržet si ten formát podobně, protože nám to jako opravdu hodně vyhovuje a zatím vlastně úplně nevíme, jo? Jako mám pocit, že jsme trochu v pasti po téhle stránce.
0: Změna se dotkne také expediční SCIO školy, která funguje i v Českých Budějovicích.
2: Nám ten model přijde velmi přirozený pro dnešní dobu, protože propojuje technologie, osobní odpovědnost, vztahy a skutečné zážitky.
0: Říká za SCIO školu Michaela Klapková-Matušová.
2: Neříkáme, že tento model je vhodný pro všechny děti. Vidíme ale, že velmi dobře funguje pro některé konkrétní skupiny rodin. Děti ve střídavé péči, kdy každý z rodičů žije na jiném konci republiky. Mimořádně nadané děti, děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
0: Na jejich zkušenosti se jich ale nikdo neptal, a to i přesto, že to bylo jedním z cílů pokusného ověřování.
2: My jsme za 6 let nazbírali pro ministerstvo spoustu zkušeností a dat. A překvapilo nás, že se zatím nikdo neptal na to, co jsme vlastně zjistili. Nikdo s námi nevedl debatu o tom, co fungovalo, co by naopak bylo potřeba změnit.
0: Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO rozhodnutí vysvětluje takto.
3: Na základě informací České školní inspekce, na základě vyhodnocování každoročního toho pokusného ověřování jsou jasné závěry, že to nevede k tomu efektivnímu cíli a to, co jsme ověřovali jako ministerstvo, tak se u základních škol neprokázalo. To je důvod k zastavení a je naprosto legitimní.
0: V Jihočeském kraji byly do programu zapojeny 4 školy. Stýna nad Vltavou, Tábora, Českých Budějovic a Třeboně. Z Třeboně je Eva Marvanová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 15:25, rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Posloucháte Jihočeské odpoledne. Slyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalí už za chvíli v dnešním vysílání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. K nejvděčnějším návštěvníkům fotbalového mistrovství světa v Severní Americe patří hráči a fanoušci Kirasa. Ostrov z Jižního Karibiku teprve v roce 2010 vyhlásil nezávislost na Nizozemsku. Světového šampionátu se fotbalisté Kirasa účastní poprvé a to, co by reprezentanti populačně nejmenší země v dějinách. A už získali i historicky první bod za remízu 0-0 s Ekvádorem. Stalo se to v Kansas City, kde po příznivcích Kirasa pátral náš zvláštní zpravodaj na turnaji. If you see
1: something, say something. Není to úplně snadné, protože město i oficiální fanzóna, do které mířím, jsou plné Američanů v bílo-červených dresech národního týmu a také žlutých Ekvádořanů. Fanoušky Kirasa, aby člověk pohledal a není se co divit. Na tomhle ostrově, který stále zůstává autonomní součástí Nizozemska, žije jenom 150 tisíc lidí. Na zdejší fotbalový stadion v Kansas City by se tedy vešla celá polovina obyvatel Kirasa.
2: Excited, feel so good.
1: Přece jen jsem objevil Justina, chlapa jako horu v modrožluto-bílém dresu Kirasa. Říká, že je to vzrušující a stále mu to připadá jako z jiného světa mít možnost fandit výběru své země na tomhle turnaji. Vypráví, že i drtivá porážka v prvním zápase 1-7 od Němců byla pro něj a jeho krajany na stadionu skvělý zážitek. A teď s první remízou v kapse věří i v postup do vyřazovací fáze.
3: Fotbal je na Kirasau velmi populární. Rovnat se mu může leda baseball. Díváme se na přenosy ze španělské La Ligy, z anglické Premier League, z italské série A. Teď jsme velmi hrdí na to, že jsme se v elitní společnosti ocitli i my. Zápasy s Německem, Ekvádorem a Pobřežím slonoviny, to je přece skvělé. I pro nás fanoušky. Všude nás zastavují, chtějí se s námi fotit a ptají se, kde přesně Kirasao je. Škoda, že jsem měl vstupenky jenom na dva zápasy a zbytek turnaje uvidím už jen v televizi doma na ostrově.
1: Kirasao, co by populačně nejmenší účastník mistrovství světa, převzalo tenhle rekord od Islandu. Podle Justina by se na mundial zvládlo dříve či později kvalifikovat, i kdyby se turnaj nerozšířil na 48 účastníků. Dobrých hráčů mají prý dost. Z výběru, který je tady na šampionátu, se pouze jediný fotbalista na ostrově Kirasao skutečně narodil. Ale u země tolik propojené s Nizozemskem a se silnou diasporou v zahraničí, to není zas tak udivující a fanouškům to u reprezentantů rozhodně nevadí. Vždyť i oni sami často žijí mimo ostrov samotný. Gabriela, oblečená do speciálního trička k historické účasti Kirasa na mundialu, říká, že ona žije v Orlandu na Floridě, její tatínek v Evropě a část rodiny přímo na Kirasau. A všichni se sešli tady v Kansas City, takže mistrovství světa je záminkou k velkému rodinnému setkání. V národních barvách mi při focení pouzuje ona a pět dalších členů rodiny a Liliana popisuje, jak to vypadalo doma na ostrově, než odletěla fandit sem do Spojených států.
4: Na Kirasau vládne šílenství. Každý si to užívá, že jsme se poprvé kvalifikovali na světový šampionát. Slovy se to nedá vyjádřit. A dali jsme gol Německu, to je nejdůležitější.
1: Směje se Liliana při pomyšlení na historicky první gol Kirasa na světových šampionátech. Po remíze s Ekvádorem přišel z hráči a trenéry slavit do kabiny i nizozemský královský pár, který má tedy na turnaji dvě reprezentace. Kirasao sice má svého premiéra, ale krále, nejvyšší soud nebo vojsko má stále společné s Nizozemskem.
5: Účast na tomhle mistrovství pro nás znamená všechno. Píše se tu historie. Naši fotbalisti tvrdě dřeli, aby se sem dostali a my jsme nesmírně hrdí, že je tu můžeme podporovat. Doufám, že modrá vlna bude pokračovat.
1: Těší se Gabriela a říká, že jejím nejoblíbenějším hráčem je Tahith Chong. To je právě ten jediný rodák přímo z Kirasa v národním týmu. Její sympatie si ale získal spíš svým mohutným afrem. Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Horké letní dny lákají ke koupání na plovárnách, přírodních koupalištích, ale i v rybnících. My teď zamíříme k tomu nejvýše položenému v Česku, konkrétně do Křišťanovic na Šumavě, kde máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já jsem tady na pláži Křišťanovického rybníka. Ta pláž se pomalu plní už rodinami s dětmi. A když jsi mluvil o těch horkých letních dnech, tak dnes je podle meteorologů ten nejchladnější v tomto týdnu. A tady, protože už jsme ve výšce 785 metrů nad mořem, tak je tu aktuálně jenom v uvozovkách, říkám, jenom 23,5 stupně. Když jsem vyjížděl z Budějovic, tak tam bylo 29 stupňů. Takže opravdu je to tady teď ideální na to se v těch nepříjemných vedrech schladit. Je tady opravdu příjemná atmosféra i příjemný takový vánek. No a tady přímo u pláže, tady letošní sezónu zahájila teď o víkendu bouda u Josefa a Adélky, kde si můžete dát občerstvení, ale taky tady pořádají nabitý kulturní program po celé léto. A já už jsem tady teď právě potkal přímo Josefa z boudy, Josefa Fojtu, tak se ho ptám, co jste na letošek přichystali za koncerty a divadla.
3: Dobrý den, my jsme přichystali letos jako tradičně každý rok vlastně kulturní program celé léto. Máme tam v sobotu koncerty pravidelně a v neděli divadelní pohádky pro děcka, aby si všichni přišli na svý. A namátkou můžu říct nějakých pár koncertů. Bude tady třeba Omnion, Space Detour, bude tady Paul Bato a z těch divadel, dejme tomu, můžu říct divadlo Potulného čajovníka nebo například divadlo Divoloď.
1: Petře, už jsme zmiňovali, že Křišťanovický rybník je nejvýše položeným rybníkem v Česku, ale on je zvláštní ještě něčím jiným, byť?
2: Je to tak, když sem přijedete poprvé, tak vás možná překvapí ta barva vody toho rybníka, protože není modrá ani zelená, ale je spíš taková jantarově hnědá a může za to rašeliné dno a přítoky z okolních rašelinišť. Je to totiž rašelinový rybník a místní dokonce tady říkají, že voda v něm má blahodárné účinky na pokožku. No ať už je to pravda nebo ne, tak jisté je, že díky té rašelině tady ani v těch největších vedrech v létě nehrozí, že by byly synice. Rybník má rozlohu okolo 15 hektarů, obklopují ho tady travnaté pláže, rákosí a krásná šumavská příroda. V těch tropických dnech je to opravdu tady ideální na to ochlazení. No a pak je zajímavá samotná hráz, ta už pochází údajně ten původní rybník ze 16. století. Před pár lety tady to prošlo obnovou a revitalizací. No a kromě tady zmiňované boudy u Josefa a Adélky si můžete dát ještě občerstvení taky ve stánku přímo na hrázi a o kus dál je taky stanový tábor, kde můžete přenocovat nebo strávit klidně tady pár dní s rodinou ve stanu.
1: Tolik náš regionální stopař Petr Kubát, kterému přejeme příjemné odpoledne a eventuálně také pěknou koupačku.
2: Děkuju, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte i o české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Přijímáme dnes ten nejchladnější den v týdnu, tak to se tedy máme na co těšit.
1: Počasí.
0: A jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Opravdu máme dneska nejchladnější den. Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu. V noci a zítra čeká nás hvězdnatá noc a slunečný den. Jenom na Šumavě odpoledne přibude oblačnost a výjimečně se může vytvořit slabá přeháňka. Teplota zítra ráno klesne na 16 až 13 stupňů, přes den vystoupí na 28 až 31 a na horách bude kolem 25. Povane slabý převážně severní vítr do 4 metrů za sekundu a vyjo bude ještě na střední zátěž.
0: A jaké budou následující dny? Vypadá to, že to počasí bude kompletně stejné, akorát možná nás bohužel čekají čím dál tím vyšší teploty, čtvrtek, pátek, sobota. Jak to bude?
2: Přesně tak, pane redaktore. Čekají nás slunečné dny a ty teploty porostou ráno i odpoledne. Ve čtvrtek ráno kolem 16, odpoledne do 34 stupňů, v pátek ráno kolem 18, odpoledne až 35 a v sobotu ráno kolem 19, odpoledne až 36 stupňů. A slabý vítr nám taky zrovna nepomůže. V neděli bude asi ještě tepleji než v sobotu, ale vypadá to, že už by se aspoň mohla přidat nějaká přeháňka nebo bouřka.
0: Tolik Eva Houbová, které děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuji vám taky a naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pět koncertů klasické hudby na různých speciálních, zahraničních i často netradičních místech. To i letos nabídne hudební festival Jihočeské Nové Hrady. Představí se na něm třeba uskupení The Cello Boys, Elaboration nebo cymbál klasik Dalibora Štrunce. Všechny tyto interprety tradičně doprovodí zakladatel a hlavní organizátor přehlídky Jaroslav Svěcený. My si s ním nejen o 11. ročníku Jihočeských Nových Hradů popovídáme ve středu 24. června. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ombudsman upozornil kvůli ohrožení péče o klienty na trojici nelegálních domovů pro seniory. Nejvyšší povolená prodejní cena benzinu zítra mírně vzroste, u nafty klesne. Prameny na Křemešníku ztratily přirozenou ochranu, při deštích se voda zanáší. Zítra bude obloha jasná, teploty až 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Veřejný ochránce práv varuje před trojicí nelegálních domovů pro seniory. Během kontrol neregistrovaných zařízení v Mutěnicích na Hodonínsku, Svitavách a v Českých Budějovicích zjistil, že tamní péče ohrožuje klienty. Pracovníci mimo jiné dávají seniorům léky na sklidnění bez lékařského předpisu. Ve Svitavách byly deky propálené od cigaret a nábytek se skvrnami nejspíš od moči. Pokračuje zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm.
3: V době návštěvy tam poskytovatelé riskantně nakládali s léky, nedostatečně dbali na soukromí klientů i na zajištění jejich výživových potřeb. Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují nebo ať ji ukončí. Ani jedno však k takovému řešení nepřistoupilo.
1: Provozovatel mutěnického zařízení, ke kterému měla kontrola nejméně výhrad, řekl, že lékařská péče je zajištěná. Tento typ zařízení v rodinném domě registraci nepotřebuje a pomáhá řešit nedostatek kapacit domovů pro seniory v regionu. Zařízení ve Svitavách nejde na internetu dohledat a jediný dohledatelný telefon na to českobudějovické nikdo nezvedá. Maximální cena nafty zítra klesne, benzin nepatrně podraží, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů. To je o 18 haléřů míň než dnes. Benzin bude stát nejvýš 40 korun a 55 haléřů za litr. To je o 5 haléřů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Prameniště pitné vody na Křemešníku se častěji zanášejí. Po víkendových přívalových deštích je museli pracovníci Pelhřimovské vodárenské zcela odstavit. Do Skrýšovského vodojemu včera zaváželi vodu cisternami. Na současné situaci se podle prokuristy společnosti Rudolfa Cívky podepsali následky kůrovcové kalamity, kdy prameny už nechrání stromy.
4: Samozřejmě ta kůrovcová kalamita na to měla vliv, protože došlo k vykácení části lesa, kde se nacházejí ty pramenné zářezy a to prameniště se chová úplně jinak, než se chovalo v předešlých 80-90 letech. Takže vliv to skutečně má. No. Máme s tím teď daleko větší starosti a působí nám to ty problémy, že to musíme dlouhodobě odstavovat.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme jasnou oblohu, na Šumavě bude odpoledne až oblačno. Přehánky se mají tvořit jen vzácně. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách naměří kolem 26. Vítr bude slabý, severních směrů a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se střetla v Dolních Němčicích u Dačic na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
3: Dobrý den, ahoj.
2: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
3: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
2: A co se ti stalo?
3: No hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
2: Už ti ho dali.
3: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buní je boudánujou na 113 let.
2: Ať ješ.
1: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlesky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých lesů?
2: Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý a v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitamínů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na železo,
2: že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no.
2: No.
1: Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: ti tam neláká?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no tak, mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii, kde...
2: Z Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano. stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila.

0: A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den.

0: Přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let, přesně.
1: Tak jo, tak to oslavíme společně.
3: Ať vám to vydrží. Dobře.
2: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
3: Dobře, děkujeme.
2: Tak jo, děkuji.
3: My taky.
1: Naschledanou.
3: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, František z Lipchav.
3: Ano,
1: ano, zdravíme.
4: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
3: Tak musíte.
1: To bude mejdan jak blázen.
4: To teda jo, to mě bude 110 let.
3: No.
4: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
1: Dobře.
4: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si donutíváme.
3: Dobře, pozdravujte Jardu, děkujeme
1: moc. Díky, na
3: kdo se ozve teď?
1: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil donutila.
3: Dobře, děkujeme za to.
5: Hezký den.
1: Zdravíme
3: taky do Podkrkonoší.
1: Podkrkonoší, jak
3: rozhodnu
1: říká
3: to.
1: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
3: Kdo myslí, že to vyhrál?
1: Já bych řekl, že asi pan donutil.
3: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
6: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
7: no, prosím
6: se sestřenicí tchýně.
7: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
6: A ona... Dokonce si mysleli, že jejich babička je Heger.
7: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
6: Já jsem tam jel se podívat na bývalou.
7: Tak jsem tam přijel a říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. Provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek. A jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý. Ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava. Ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svojí oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal. Tak jsem se lehce opřel o ten... Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhající. Tchán s tchýní stáli na záfraží.
6: Trnožky byla sounožka.
7: Tchán s tchýní stáli na záfraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozbíjeli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
1: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni,
3: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
1: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
3: takže
1: spíš
3: ty šipy
1: jako
3: se zakládají napravdě nebo ne?
1: Já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
3: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle...
1: No možná některý jsou. Jako...
3: V té speciální kategorii ve vtipech, kde hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvní na odchyních.
1: Ano,
3: a je to takhle prostě
1: se... Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
3: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
1: Tak já mám naštěstí.
3: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
1: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
3: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
1: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
3: to sloužili nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, nějaký... staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
1: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
3: Co?
1: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
3: To já myslím, že je to krtčí samička.
1: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
3: poradí.
1: Ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takový nepříjemný útvar na obličeji.
3: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
1: Tak já bych zkusil pana Horníčka a jeho setkání
3: Mirek
1: s Verichem
3: proti Mirkovi.
1: Ve Vídni.
3: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je tu druhý souboj, Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si dobrý den.
2: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, pejskař.
1: A pro co hlasujete?
2: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
3: my vás
1: děkujeme moc.
3: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
3: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
3: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta. Já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme. Ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnici, jako pechoví rodiče, jako
9: moji rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především v Třebíči naší rodné a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinka, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
8: je
9: z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na samozřejmě.
8: Holda Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschlager, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to
8: tam byla
9: znám,
8: taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo, oni mu řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně, odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš to?
8: No, ale počkej, ale řekni, možná jste nesežili.
9: Nedošínskou.
8: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Není to pravda,
8: není to
9: samozřejmě, že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Takže lidi je žerou, a takhle. Žerou,
9: rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A
9: jako.
8: To mě Peca říkal,
9: mimochodem, tam... teda ta Nedošinská. S tou Nedošinskou, teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se. Tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo? Víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí. A těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
3: No, kdysi dávno na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, Hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem a tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
3: tak jsem říkal, no co? Říkají, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
3: Nezapomenutelné.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
3: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
3: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnický vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě rizí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
3: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
3: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
3: Kompromitující
1: otázka. To je určitě
3: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
3: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
3: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
3: Miroslav jako Ecler,
1: hlas,
3: ano.
1: Jako
3: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
3: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
3: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
3: 30 let.
1: 30 let.
3: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je odstuda.
3: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
3: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řadě pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriáda pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáčka.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmu pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžou vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii. A také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
6: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava,
2: jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to bylo...
2: Bylo to hlídané sváteční, mohl tam jenom někdo...
3: Já si myslím, že to hlídané bylo a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo? Někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo? Prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se musel být
2: pak se to
3: svěsitelný. Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví a je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B a právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka, anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Jiřím Ptáčkem.
2: Dobrý den.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Lukavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale tu bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň nedospělého. Zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to, či ono promluví, nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letušku. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když... Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branku, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, no už jenom pár minut další.
2: Hele, vejde si tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko, říká. Nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní humoriády i zítra boj o další knížky a další hosta tu bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Kombinovaná výuka na základních školách končí. Ministerstvo školství zrušilo pokusné ověřování. Poslanci budou moct jednat do noci. Kvůli očekávaným obstrukcím opozice to prosadila vládní koalice. Vedoucí divadelního souboru Ladislav Šustr a hudební pedagožka Ludmila Peřinová obdrží letošní cenu města Tábor. Obloha bude zítra jasná, naměříme až 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ministerstvo školství ukončilo k 30. červnu ověřování kombinovaného vzdělávání na základních školách. Pokusný program spustil rezort v roce 2021. Děti zapojené do tohoto programu se učily částečně ve škole a částečně dálkově. Po ukončení projektu musí rodiče hledat dětem nová místa ve škole.
3: Pokusné ověřování je nástroj ministerstva školství, kterým se ověřuje nějaká metoda, která není možná podle školského zákona. V tomto režimu to běželo.
4: Připomíná ministr školství Robert Plaga. Zrušení pokusného ověřování se dotkne například expediční SCIO školy, potvrdila Michaela Klapková-Matušová.
5: Rodiče věděli, že jde o pokusné ověřování, zároveň ale existoval dodatek vydaný minulý rok, který prodlužoval ověřování až do roku 2028 a podle toho jsme plánovali my i rodiče.
4: Ve stejné situaci se ocitla i základní škola Světoplavci Střeboně, říká ředitelka Kateřina Parvonič.
6: Asi ten největší problém je ten časový, že to víme fakticky od začátku června.
4: V Jihočeském kraji se do pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání na základních školách zapojily 4 školy. Střeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat. Hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Turecké úřady zatkly při ranních razích víc než 200 lidí. Oznámila to kancelář hlavního prokurátora v Ankaře. Mezi zadrženými jsou podle prokuratury lidé napojení na teroristickou organizaci Islámský stát a na levicové atentátníky. Opoziční prokurdská Demparty naopak tvrdí, že ve vazbě jsou politici, aktivisti a zástupci demokratických organizací. V Ankaře začne za 2 týdny summit Severoatlantické aliance a město už kvůli tomu vyhlásilo zákaz shromažďování. 2 táborské osobnosti z oblasti kultury si převezmou letošní cenu města. Při včerejším jednání to schválili zastupitelé. První oceněnou je učitelka soulového zpěvu na základní škole umělecké škole Oskara Nedbala Ludmila Peřinová. Cenu dál získá vedoucí souboru divadla mladých Ladislav Šustr. Jak dodává starosta z hnutí Tábor 2020 Štěpán Pavlík, laureáty nominovali obyvatelé města.
7: Celkem 5 návrhů a z oblasti sportovní to byla paní, co organizuje běhy, sestry Vandrovcovy jako historičky muzea, pak oba ti laureáti. Letos teda oba ti, co budou ocenění, tak souvisí s kulturou. To nebývá loni, to byl, myslím, kombinace sportu a kultury.
1: Předávání cen se uskuteční v září při festivalu Táborská setkání.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme jasnou oblohu, na Šumavě bude odpoledne až oblačno. Teploty vystoupí až na 31 stupňů, na horách naměří kolem 26. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na silnici 22 u Horního Poříčí na Strakonicku nabouralo auto do stromu. V Lázeňské ulici v Dobré Vodě u Českých Budějovic autobus do plotu a dvě auta se střetla v Nerudově ulici v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: 17 hodin a téměř 5 minut, krátce po páté, startuje nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další koření pro vaše uši v podobě písniček, které nestárnou. A jaká bude hudba? Chybět nebudou The Birds, Tomáš Linka, a právě teď přichází svou píseň Křídla z mídla zaspívat skupina Kryštof, podpořená Jaromírem Nohavicou. Příjemný poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a vedle ve studiu už je připravena kolegyně Lenka Rybáčková s obligátním zpravodajským souhrnem dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Zájemci o výstavbu domu se zvláštním režimem v táborské čtvrti Dvorce se můžou znovu hlásit do tendru. Čas mají do 9. července. Původní výběrové řízení město zrušilo a vypsalo nové se stejnými podmínkami. Důvody vysvětluje starosta z hnutí Tábor 2020 Štěpán Pavlík.
3: Jsme nemohli legislativně z toho vybruslit, co teda s tou nabídkou čtvrtou, která došla o 11 minut později, vykazuje ty znaky zjevné výhodnosti a že vlastně podle zákona o obcích a péči řádného hospodáře ji nemůžeme jako hodit do koše a nezabývat se jí. A když říkáme, co ti tři, kteří to podali včas, můžou se postavit ale znova na startovní čáru.
2: Vědci zatím neví, co zapříčinilo výskyt bentických sinic v některých částech Lipenské přehrady. Bentické sinice obsahují jed, který může způsobit otravu zvířat. Podle vědců nelze výskyt sinic spojovat se znečištěním přehrady nebo úbytkem vody kvůli suchu. Vyplývá to ze zprávy Českobudějovického biologického centra Akademie věd České republiky. Sinice podle vědců nepředstavují riziko pro lidi koupající se v přehradě. Turisti i místní lidé můžou na návsi Blutové na Třeboňsku využít nové odpočinkové zóny. Stavební firma dokončila kompletní obnovu návsi. Obec za ně zaplatila 17 milionů korun. Opravu financovala z dotace Evropské unie. Co se na návsi změnilo, popsala nezávislá starostka Jitka Bednářová.
4: Ta revitalizace zahrnovala jak revitalizaci zelených ploch, které byly nově osázeny rostlinami a dřevinami, tak především i revitalizaci nádrže návesní. Bylo tam také statické zajištění kapličky na návsi, která je právě na jednom z břehů nádrže, rovněž zpevněné plochy a mobiliář.
2: Fotbalová akademie Dynama České Budějovice přišla o každoroční příspěvek od města. Zastupitelé měli hlasovat o podpoře ve výši 8,5 milionu korun na příští fotbalovou sezonu. Radní ale materiál ještě před jednáním stáhli z programu. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí naše Česko je důvodem nepřehledná finanční situace v akademii a do doby, než se sejde dozorčí rada a nahlédne do loňského hospodaření, nebude město další peníze posílat.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vlny, boule, zatáčky, to všechno může udělat radost a posílit svaly na těle. O tom ví víc příznivci pump tracku. Poprvé si dnes mohli vyzkoušet nové pump trackové hřiště ve Vimperku na Prachaticku. Trať se dvěma okruhy různé obtížnosti vznikla ve spolupráci s místními sportovci. Návštěvníci už dnes viděli také exibiční jízdy. O novém sportovišti si dnes v našem vysílání povídala kolegyně Adela Jirkalová s nezávislým místostarostou Zdeňkem Kunclem.
1: Jedná se o uzavřený okruh, kdy dráha v našem případě je tedy asfaltová a je určená pro kola, koloběžky, skateboardy, longboardy a nebo kolečkové brusle. A dráhu lze projíždět bez šlapání nebo odrážení, protože

0: zástupci místních sportovních klubů, trenéři i sportovci, kterým bude ta nová dráha taky sloužit pro tréninky i pořádání soutěží. Ale bude sloužit samozřejmě i široké sportovní veřejnosti. A v průběhu realizace toho projektu a modelování samotné dráhy docházelo k opakovanému testování správné modelace a to modelování té dráhy dělala profesionální firma, která staví pumptracky v Čechách i v zahraničí a my jsme byli od trenérů i sportovců informováni, že jde o kvalitní dílo a že jsou spokojeni s výsledkem, takže za to jsme moc rádi a děkujeme všem za tu spolupráci v průběhu už samotného projektování i realizace té stavby a účasti na kontrolních dnech.
1: A poslední otázka na závěr. Už projevili někteří sportovci zájem o trénink nebo o pořádání závodů?
0: Ano, v rámci samotného testování se již sportovci na pumptracku svezli, ale vše zatím muselo být omezeně, museli jsme počkat, než bude stavba skloudována, ale nyní už nebude nic bránit tomu a pumptrack využívat k tréninku, soutěžím i rekreačnímu sportování.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme dalším zajímavým publicistickým příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani písničky, které nestárnou. V Záblatí na Prachaticku dnes slavnostně otevřeli novou dětskou skupinu pro 20 malých dětí. Budovu obec postavila na místě bývalých nevyužívaných dílen. Projekt za téměř 30 milionů korun podpořili z dotace Národního plánu obnovy a Krajského investičního fondu Jihočeského kraje.
1: Honzík si přišel pohrát do dětské skupiny, teď má tady před sebou knížku. A ukážeš mi třeba nějakou hračku, na kterou se hodně těšíš?
2: Já těším se nejvíc na tu dráhu.
1: To je taková dráha, viď? Paní Jana je maminka Honzíka, který začne už brzy chodit sem do dětské skupiny v Záblatí.
3: Před 5 lety, kdy jsme tu koupili barák, tak jsme si říkali, bylo by to dobrý, jako aby sem dítě chodilo, ale nebylo to zrealizované. Takže jsme jezdili do Ležišť, do školky, tam byla dětská skupinka, tam chodil první syn ve 2,5 letech, ale bylo to už cestování. Jo, už to bylo jezdit sem a tam, takže jsem nadšená z toho, že tady bude skupinka a že to máme hlavně v místě bydliště.
2: Máme také to, tady je to.
1: Lenka taky zapíše sem do dětské skupinky svoji dceru Adélku.
4: No, je to tady nádherný, jsem tady teda dneska poprvé a jako musím říct, že je to moc hezky udělaný. Že o děti asi úplně nouze nebude si, myslím.
1: S nezávislým starostou Záblatí Janem Políčkem jsme v prvním patře nové dětské skupiny, kterou dnes otvíráte. Tady je taková jídelna a vedle je taky kuchyně.
5: Ano, takže jsme vstoupili tady do prvního patra. Za hlavním vchodem vlevo je společenská místnost, kterou teďka využijeme o prázdninách. Se uspořádali dva turnusy příměstských táborů. Teďka jsme v kuchyni, kde vlastně se bude připravovat jídlo, jo, pro děcka.
1: Teď už můžeme do prvního patra, kde už jsou prostory samotné dětské skupiny, to znamená hernička, spací místnost i taková malá jídelna.
5: Taková, já tomu říkám, třešnička na dortu. Plno lidí to ze začátku, když to viděli na papíře, kritizovalo, že ty děti nemají si kde hrát, ale tady z té třídy vystoupíte ven na terasu a to je nádhera.
1: Pojďme se tam hned podívat. Dneska je krásný slunný den. Takže na terase to vypadá opravdu jak u moře. Děti tady mají i krásný výhled na Šumavu.
5: Když vyjdeme ven, tak po pravé straně nás zdraví Bobík a Boubín, naše dva kopce.
1: Ta terasa je hodně velkorysá, vejde se sem i několik různých herních prvků. Děti tady mají třeba lodičku, stolečky, pískoviště.
5: Ta myšlenka téhle školky nebo dětské skupiny už vznikla v roce 2017-2018, kdy se tady prodávalo hodně parcel, kdy se vybudovaly ZTVčka. Mladý manželé, kteří se ptali po parcelách, tak samozřejmě byla taková ta první otázka, a máme kam dát děti? Chceme, aby tady občani byli, ten, kdo se sem nastěhuje, aby měl dát kam děti. Je to takový to prvotní, aby byli spokojení.
1: Slavnostní otevření dětské skupiny začne dnes ve 13 hodin. Lidi si budou moct prostory prohlédnout a program je připravený taky pro děti. Ze Záblatí Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Varhany v kostele svatého Petra a Pavla v Kaplici na Českokrumlovsku na čas utichly. Nástroj si vzali do péče organologové po tom, co rakouská hudebnice nemohla posluchačům svého koncertu zahrát připravený repertoár. Po víc než 100 letech používání se tak dočkali odborné opravy. Přispěli na ně také lidé ve veřejné sbírce.
1: V rámci nějakého festivalu tady byl zahraniční účinkující, který řekl bych byl na poplach, že prostě to je takový jako všelijaký.
2: Varhany mají proto v péči specializovaní opraváři, včetně Petra Novotného.
1: Když se podíváte na klaviatury hlavního manuálu, ty jsou velmi omačkané, to je v nepořádku. Je to prostě vychozelý do strany, jo, ty klávesy, takže to je všechno potřeba vyřešit i kvůli pohodlí varhaníka, i kvůli té hlučnosti, kterou to vytváří.
2: Varhany jsou teď odkryté, respektive ten vnitřní prostor. Můžeme se kouknout, v jakém je to stavu?
1: Třeba když se podíváme na ty kovové píšťaly, tak mají víceméně původní všechny jako lavičky, jo.
2: Takže ten stav varhan není tak špatný.
1: No, je tam hodně původního materiálu, ale je tam znát, že v tom existoval červotoč, navíc etap to bylo ošetřováno, ale jako po letech je to potřeba hlavně zakonzervovat, je to potřeba vytmelit nebo prostě zatěsnit.
2: Některé části se budou muset obměnit.
1: Máme mnoho píšťal třeba v pedálových řadách, kde některé pedálovky prostě nehrajou, protože ty předkrývky vlastně tvoří se tam ten tón, přichází tam vzduch, jsou prostě sežraný, je to perník.
2: Petr Novotný se s kolegy zaměří i na vzduchotechniku. Nástroj teď pohání nevhodný motor.
1: Je hlučný, bere vzduch vlastně z jiné místnosti, takže těm varhanám to nedělá dobře, ten materiál se rozesychá ve spojích, prostě je to vykřehlý a my potřebujeme vyřešit nejdřív, aby ten motor byl spolehlivý, aby vlastně bral ze stejného prostoru, v jakém stojí ty varhany.
2: Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci korunami z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
3: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svoji správu právě město Kaplice.
2: Slavnostní hudební křest opravených varhan se uskuteční 28. července. Z Kaplice Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: Pět koncertů klasické hudby na různých speciálních, zahraničních i často netradičních místech. To i letos nabídne hudební festival Jihočeské Nové Hrady. Představí se na něm třeba uskupení The Cello Boys, Elaboration nebo cymbál klasik Dalibora Štrunce. Všechny tyto interprety tradičně doprovodí zakladatel a hlavní organizátor přehlídky Jaroslav Svěcený. My si s ním nejen o 11. ročníku Jihočeských Nových Hradů popovídáme ve středu 24. června. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 17 hodin a 43 minut, ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a na řadě je aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Opravdu máme dneska nejchladnější den. Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu. V noci a zítra čeká nás hvězdnatá noc a slunečný den. Jenom na Šumavě odpoledne přibude oblačnost a výjimečně se může vytvořit slabá přeháňka. Teplota zítra ráno klesne na 16 až 13 stupňů, přes den vystoupí na 28 až 31 a na horách bude kolem 25. Povane slabý převážně severní vítr do 4 metrů za sekundu a vyjo bude ještě na střední zátěž.
0: A jaké budou následující dny? Vypadá to, že to počasí bude kompletně stejné, akorát možná nás bohužel čekají čím dál tím vyšší teploty, čtvrtek, pátek, sobota. Jak to bude?
2: Přesně tak, pane redaktore. Čekají nás slunečné dny a ty teploty porostou ráno i odpoledne. Ve čtvrtek ráno kolem 16, odpoledne do 34 stupňů, v pátek ráno kolem 18, odpoledne až 35 a v sobotu ráno kolem 19, odpoledne až 36 stupňů. A slabý vítr nám taky zrovna nepomůže. V neděli bude asi ještě tepleji než v sobotu, ale vypadá to, že už by se aspoň mohla přidat nějaká přeháňka nebo bouřka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho

0: rozhlas České Budějovice. Psát prý původně začal z Hecu, dvakrát získal cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku a jen za posledních 10 let vydal celkem 8 knih. Jiří Březina své texty často zasazuje do českého prostředí, což je třeba případ jeho zatím poslední loni vydané detektivky nazvané V kopřivách. Právě tento román si budete moci už od příštího týdne poslechnout vždy každý všední den v čase od 18 do 18.30 a to v rámci naší nové rozhlasové letní série Letní čtení. Shodou okolností o románu V kopřivách mluvil Jiří Březina dnes dopoledne v našem vysílání při rozhovoru s naším kolegou Matějem Vodičkou.
1: Co je zajímavé, že ten detektivní případ v knize V kopřivách nevyšetřuje Tomáš Wolf, ale zasloužilý českobudějovický kriminalista Stanislav Medek. Co vás vedlo k téhle změně hlavních hrdinů?
2: No, já jsem vlastně rok předtím jsem vydal 6. díl detektivky s Tomášem Wolfem a vlastně bylo to takové završení jako několika let, kdy jsem opravdu se mi dařilo jakoby rok po roce vydávat knížku a už jsem byl trošku unavený a měl jsem takový pocit, ač to teda asi zní divně, takže i ten Tomáš Wolf je trošku unavený. On vlastně i v tom posledním díle zažil docela jako nepříjemné osobní věci a říkal jsem si, že ho nechám prostě trošku odpočinout. Zároveň si nechám někde v hlavě rozkvétat nějaký jeho další příběh, aby to stálo za to. A chtěl jsem si prostě dát chvilku volno a pustil jsem se do něčeho úplně trošku jiného. Ono to původně vlastně ani ten vyšetřovatel Medek, o kterém mluvíte, tam vlastně ani mít neměl původně. Původní plán byl to napsat kriminální příběh, vyšetřování vraždy prakticky bez vyšetřovatele, takže vlastně ty ženské postavy, které tam vlastně popisuji nebo se jim dívám do hlavy, tak vlastně by měly toho čtenáře dovést k výsledku. Ale zároveň, protože chci zachovávat logiku příběhu, tak jsem si stejně jakoby vedl takové vyšetřování. No a pak jsem si říkal, když už to mám takhle rozpracované, tak to do té knížky dám a prostě ten Medek bude takovej trošku průvodce, takový zrcadlo pro ty čtenáře, aby věděli, jak je na tom ta policie, jak je na tom vlastně ta reálná vyšetřovací linie.
1: Mě docela zaujal ten termín zasloužilý českobudějovický kriminalista Stanislav Medek. Jak byste Medka charakterizoval posluchačům?
2: Je to člověk, který asi má hodně za sebou. Má možná i trošku, byl takový jako divočejší, ale teď si ho můžeme představit jako člověka, který už by mohl být klidně v důchodu, ale nebo aspoň ve výslužbě, ale pořád má nějaký, jakoby, nějakou touhu, nebo se možná jenom nudí, takže zůstává na pozici běžného takového vyšetřovatele.
1: Má roupy, lidově řečeno.
2: Má roupy trošku. A jinak je to prostě spokojený chlap a je velmi zkušený a velmi takový chytrý, takže ty jeho metody jsou velice jako klidné a jednoduché. On vlastně nechá lidi mluvit a pak si pospojuje ty tečky, ty drobečky, které oni v tom svém vyprávění zanechávají.
0: Celý rozhovor s Jiřím Březinou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si v našem vysílání popovídáme především o klasické hudbě. Naším hostem bude houslista Jaroslav Svěcený. Rozhovor moderátora Matěje Vodičky si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. České fotbalisty čeká ze středy na čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času zápas na mistrovství světa s domácím Mexikem. Bývalý trenér, expert, pozorovatel světového fotbalu a rodák z Českých Budějovic Miroslav Jirkal zítra před 7 ráno v našem vysílání řekne, co si myslí třeba o rychlosti nebo taktice našeho týmu. Místní lidé, chalupáři i návštěvníci Šumavy se složili na opravu kostela svatého Štěpána na Kvildě. Práce teď začaly u vstupního portálu a dveří, které dlouhodobě poškozovala voda a počasí. Kostel je jednou z dominant obce a zároveň nejvýše položený kostel v Česku. Reportáž Kristýny Baršíny uslyšíte v našem vysílání zítra po 7:30. Galerie v Malšicích na Táborsku nově vystavuje díla grafika Karla Musila. Ten, který má rád ex libris, malý grafický lístek nebo razítko, které se vlepovalo nebo otiskovalo do knížky, nejčastěji na vnitřní stranu desek jako klasická vlastnická značka tvorbu Karla Musila jistě zná. Na výstavu vás zítra pozveme rozhovorem s jejím kurátorem Aloisem Sasmanem kolem 10:30.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Podle premiéra vláda rozhodla pragmaticky a prakticky. V centru Jihlavy není dostatek stromů. Chlum u Třeboně prodloužil sbírku na obnovu kostela na Nebevzetí Panny Marie. Zítra bude slunečno, teploty do 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
3: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
4: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
5: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
3: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rycheckého může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na nedostatek zeleně v centru poukazují obyvatelé Jihlavy. Znát je podle nich zejména při aktuálních vysokých teplotách. Například na Masarykově náměstí v Jihlavě je stín obvykle pouze pod stromy v okolí Morového sloupu.
6: Hodně na slunce, no. Takže my když se třeba dáme zmrzlinu, tak jsme se posazení prostě tamhle ve stínu.
7: Ukazuje paní Nikol do stínu pod stromy, většina takových sezení je ale přes horké dny plná. Zeleně totiž v centru není tolik.
8: Dostačující to rozhodně není. Je to vidět, když přijdou ty letní vedra, tak většina lidí sedí pod lípami u Morového sloupu nebo se schovávají teď pod ty jedlíny.
7: Vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Katarína Rušková, že s revitalizací náměstí stromů do budoucna přibyde. Výsadba je ale limitovaná památkově chráněným územím i ochrannými zónami. Nami inženýrských sítí. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
1: Lidé můžou přispět na obnovu kostela na Nebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně až do konce října. Vedení města se rozhodlo o druhém prodloužení veřejné sbírky na opravu kostela. Sbírka začala po požáru v roce 2024. Co se díky dárcům už podařilo opravit, ví nezávislá starostka města Jitka Bednářová.
9: Věříme, že se letos podaří zase něco dál posunout, protože v loňském roce byla provedena kompletní laserová očista částí kostela toho interiéru, kde nejsou fresky. Byly rozebrány varhany, ty už v současné době odborná firma restauruje. A také byly vyřezány nějaké díly, které byly ohořelé na kůru kostela.
1: Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Ukrajina během úderů míří na civilisty. Nevidí proto důvod k setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle Putina je cílem dronových útoků destabilizace ruské společnosti. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a součástí obrany jsou i údery v hloubi ruského území, včetně Moskvy. Ukrajina uvádí, že míří na vojenské logistické cíle spojené s ropným průmyslem.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme jasnou oblohu. Na Šumavě bude odpoledne až oblačno. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Na horách naměří kolem 26. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: K nehodě se zraněním došlo na silnici 23 u obce Pleše na Jindřichohradecku. Autobus naboural do plotu v Lázeňské ulici v Dobré vodě u Českých Budějovic. A pozor na silnici 19 u Kostelce nad Vltavou na Písecku. Padl tam strom, vyjeli tam hasiči. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České

18 hodin a 5 minut. Začínají vaše oblíbené úterní melodie podvečera za ten 23. června, kdy si v následující půl hodině můžete plnit svá hudební přání. No, třeba pro lepší den, a nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky. To by byla také paráda. To vše na telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte někde v chladu a s něčím osvěžujícím po ruce a samozřejmě s Českým rozhlasem České Budějovice. Jsme rádi, že posloucháte, příjemný podvečer. Vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Slunečné pobřeží, Věra Špinarová v Melodiích podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a já doufám, že dobrou náladu má i paní Hanka, kterou právě teď zdravím a přeji příjemný podvečer.
1: Krásný podvečer všem a posluchačům. Dneska bych chtěla nechat zahrát svýmu synovi Pavlovi Kumherovi ze Zámliní jeho 50. narozeninám. Přála bychom mu všichni hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Tomu přeje maminka, manželka, Sabina s přítelem Tomášem, brácha Míra s přítelkyní a Katka s Jirkou. A Pavlík.
0: A samozřejmě i Český rozhlas České Budějovice. Mějte se krásně a gratulantovi posíláme píseň Krásné je žít od Milana Chladila. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, na shledanou.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho

Dobrý den, vážení posluchači. Je tady opět pravidelný čas, kdy se vám ze studia Českého rozhlasu z Českých Budějovic hlásí Pavel Zajíc. A to za účelem provedení vašeho provedení pořadem, který nese název Folkový antikvariát a který pozvolna končící znělka právě odstartovala. Je zvláštní tahle doba měnícího se nejen počasí, ale bohužel i hodnot, které různí lidé vyznávají, a tyto doby přicházejí v jakýchsi cyklech. Někdy to vypadá, že se lidstvo ne a ne poučit. Příkladem budiš tento citát. Žijeme ve zvláštní době, jsme vzděláváni v bludech a odměňováni za jejich popouškování. Prokáže-li jednotlivec odvahu a řekne nahlas pravdu, není tolerován, jak by v demokracii měl být, ale za svobodný, byť odlišný názor, je i občan dříve respektovaný a vážený prohlášen za šílence a odsouván na okraj společnosti. Konec citátu. Nikoliv mého, ale tohle to řekl filozof Platón v roce 387 před naším letopočtem. Zdá se, že těch 2413 let je dostatečná doba na to, aby se lidstvo

0: tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten

0: Občas se samozřejmě objevovali lidé, kterým to docházelo, ale ti byli zcela v duchu Platónova výroku všelijak umlčováni a byla jim nasazována psí hlava, jako v případě dvojice Voskovec a Werich, jejichž písničku o výchově nejen štěňat jste si mohli poslechnout. A tito textaři prohlédli i princip voleb, kdy nejde o soupeření myšlenek a ideí, ale způsob provedení se moc neliší od prodeje prášku na praní.
1: Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver. Pikovická rýžoviště zlata šeří se v příboj sázavy. Ale za to krčmářova chata

0: ta skrotí křepce, hřebce, ať chce či nechce. Jo, no, no, no.
1: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy. Klikat svakla, v krčně dveře letí a babička vchází do dveří.

0: Stále město drahý,
1: nejkrásnější,
0: jedu volit do Prahy.
2: Do Praha má.
0: Dopije a aby se neřeklo, putikáře změní v mrtvolu. Dostal jsi mě, cizinče. Za zády má štěchovické peklo s švajsnou svatojánských

0: Prahy, po proudu až do Prahy, stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas. Neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babiččin hlas. Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít ohlas víc. Že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí,
0: nevadí
1: na předáka, je to mládí.
0: To mládí
1: ze všech,
0: všech
1: nejvíce,
2: víc a více,
1: volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila.

Tahle píseň už je také nějakých 100 let stará a co myslíte, poučili se lidi? Mnohým je to tak nějak jedno, protože se nemají špatně a to se pak jednomu ani nechce přemýšlet. Ale to se už mnohokrát v historii nevyplatilo a tak se boj proti mocným tohoto světa musel všelijak kamuflovat a dobrou zástěrkou byly příběhy biblické. Jen žhavý

0: Ony vůbec písně byly pro prostý lid vždycky velkou vzpruhou a to nemusíme chodit do biblických příběhů, ale můžeme si vzpomenout na dobu relativně nedávnou, kdy po sovětském vzoru cokoliv bylo lepší než pravda. Ale jak pravila kouzelná babička, v pohádce byl jednou jeden král. Pravda se nedá ani ukřičet, ani vyhnat z domu.
1: Když

Spiritual Quintet, jehož písně právě posloucháme, si s těmito názory, byť vyjádřenými pouze v písních, užil své. A nejen Spiritual Quintet. Řada dalších kapel se ocitala v nepřízni mocných a trvalo dlouho, než se tyhle písně daly hrát, zpívat a vysílat bez omezování. Tak věřme, že to tak i nadále zůstane. Chci slun-

uvádí. Ona totiž zeměkoule, nebo příroda, nebo to můžeme nazvat, jak chceme, si nakonec zjedná pořádek, protože na to má podstatně víc času, než kolik obnáší lidský život, byť se stále prodlužuje. A podstatně víc času, než je jedno volební období.

Vážení posluchači, dnešní tak trochu dovážna laděný folkový antikvariát bude pomalu končit, ale ona situace vážná docela je a tak věřme, že to nakonec všechno dobře dopadne. Existuje totiž nepálské přísloví. Všechno nakonec dobře dopadne. A pokud to nedopadlo dobře, ještě to není konec. A ještě vám můžu nabídnout jednu parafrázi pidižvíku z pohádky Tři veteráni. S váma lidma je potíž, ale my to budeme zkoušet po miliontý první a třeba po miliontý šestý vám to dojde. Tak já doufám, že se z toho ten milion nějak vykrátí a nebude to trvat tak dlouho. Naslyšenou příště se těší Pavel Zajíc.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Západní Evropa čelí rekordní vlně veder. Francie zažila nejteplejší den v historii. Tábor znovu vyhlásil výběrové řízení na stavbu domova se zvláštním režimem ve své čtvrti Dvorce. Vedoucí divadelního souboru Ladislav Šustr a hudební pedagožka Ludmila Peřinová obdrží letošní cenu města Tábor. Zítřek bude slunečný s teplotami až 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Evropa čelí vlně veder, která by podle meteorologů mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami hlásí ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
4: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásili třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Zájemci o výstavbu domu se zvláštním režimem v táborské čtvrti Dvorce se můžou znovu hlásit do tendru. Čas mají do 9. července. Původní výběrové řízení město zrušilo a vypsalo nové se stejnými podmínkami. Zastupitelé to odhlasovali na včerejším jednání. Důvody vysvětluje starosta z hnutí Tábor 2020 Štěpán Pavlík.
5: Jsme nemohli legislativně z toho vybruslit, co teda s tou nabídkou čtvrtou, která došla o 11 minut později, vykazuje ty znaky zjevné výhodnosti a že vlastně podle zákona o obcích a péči řádného hospodáře ji nemůžeme jako hodit do koše a nezabývat se jí. Ale říkáme, co ti tři, kteří to podali včas, můžou se postavit ale znova na startovní čáru.
2: Dvě táborské osobnosti z oblasti kultury si převezmou letošní cenu města. Při včerejším jednání to schválili zastupitelé. První oceněnou je učitelka sólového zpěvu na základní umělecké škole Oskara Nedbala Ludmila Peřinová. Cenu dál získá vedoucí souboru divadla mladých Ladislav Šustr. Jak dodává starosta z hnutí Tábor 2020 Štěpán Pavlík, laureáty nominovali obyvatelé města.
5: Celkem 5 návrhů a z oblasti sportovní to byla paní, co organizuje běhy, sestry Vandrovcovy jako historičky muzea, pak oba ti laureáti. Letos teda oba ti, co budou ocenění, tak souvisí s kulturou. To nebývá loni, to byl, myslím, kombinace sportu a kultury.
2: Předávání cen se uskuteční v září při festivalu Táborská setkání.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme jasnou oblohu. Na Šumavě bude odpoledne až oblačno. Teploty vystoupí až na 31 stupňů, na horách naměří kolem 26. Vítr bude slabý severních směrů a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další otázka, další odpověď v Hezky česky. Dobrý den, zdravím vás z krásné vesničky Havlovice. Napsala nám posluchačka Alena Peterková. Ráda poslouchám Hezky česky a proto mě napadlo vám poslat větu z článku, který je vytištěný v Havlovických novinách. Jedná se o složené slovo. Nejsem si jistá, jestli je správně napsané. Mně se totiž v této podobě moc nelíbí. Věta zní. Jste připravená, paní magistro?
2: Poslouchám.
1: Posluchači jsou jistě taky napnutí, co z toho havlovického deníku nebo z Havlovických novin vypadne. To dokazuje i skvělá účast na této akci, které se zúčastnilo bezmála 20 plavidel a téměř 80 řekoplavců. Tady se jedná o to slovo řekoplavců, protože paní Peterková ho napsala tučně. Poslala nám e-mail. No a na co se ptá vlastně paní Peterková, jestli by tam nemělo být napsáno řeky plavců?
2: Ta úvaha, která jí k tomu dotazu vedla, je celkem logická. Vycházela z toho, že složené slovo plavců řeky, že tam bývá nějaký pád. Na druhou stranu ono se nám tady sešlo víc jevů. Za prvé skládání slov neboli kompozice, vzniklá slova kompozita, není pro češtinu úplně nejčastější způsob tvorby slov. Čeština nemá ráda zas tak dlouhá slova, jako třeba němčina, a tak se to tak často nepoužívá a nestává. Proto jsou tam sice jistá pravidla, ale nejsou příliš známá, příliš frekventovaná a často se vychází z analogie. A u toho řeko plavců a řeky plavců zjevně došlo k využití nejčastější samohlásky, která spojuje ta dvě slova v tom novém složeném slově. A zdaleka nejčastější podle lingvistů je o, například jazykověda a podobně. Ne, že by to takhle fungovalo vždycky, ale je to nejčastější takzvaný spojovací morfem.
1: Máme ještě nějaké další příklady, kde třeba bychom mohli předpokládat, že tam bude a, ale je tam o.
2: Tenhle ten spojovací morfem o se vyskytuje pak i v dalších složeninách, jako například dřevo kas, kde bychom taky asi očekávali kas dřeva, ale máme tam to o. Tam není nutně vždycky nejde o tvar toho slova, které se spojuje, ale o tu samohlásku, která nám spojí ty dva kmeny k sobě. Jinak skládání slov pro češtinu, jak jsem říkala, má ustálená pravidla, jsou relativně složitá na to, jak je to neproduktivní způsob tvorby
1: to
2: slov.
1: To vysvětlovat nebudeme, spíš krásné příklady, co se týká kompozit, hezky latinsky řečeno. No, čeština je v tomhle krásná. Mě napadá takový mrakodrap, to je krásná složenina, vidíte.
2: Provazochodec.
1: No, nebo
2: stávkokas.
1: No, ale mě napadá slovo kulomet. To je vlastně taky kompozitum.
2: Přesně tak, metat koule.
1: Ano, ano, ano. Lidomorna, to jsem našel, že existuje takové kompozitum.
2: Tak a vlastně všechny příklady, které jsme si tu uvedli, jsou stejného typu jako ti řekoplavci, totiž spojení podstatného jména a slovesného podstatného jména. Jakási činnost spojená s nějakým objektem té činnosti nebo subjektem.
1: Má být kreativní.
2: To je dneska tak módní slovo, zkuste. Co to asi znamená?
1: To byla jazykožena Dagmar Maginsová.
2: Těšilo mě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.
2: Dobrý večer. Dnešní pořad nabídne ohlédnutí za druhým ročníkem akce Den se složkami integrovaného záchranného systému a neb setkání se skutečnými hrdiny. V parku Učeňků na pražském Černém mostě si návštěvníci mohli prohlédnout techniku záchranných složek i sledovat ukázky jejich práce. Seznámíme vás také se Sárou Danielovou, která stojí za podcastem Oni vědí. Lačera te šukar šuniben.

0: Poslech nám zpříjemnila Erika Fečová. Pěkný večer. Jak vypadá práce policistů, hasičů anebo záchranářů zblízka? Mohli ve čtvrtek 18. června poznat návštěvníci parku Učeňků na Černém mostě. Konal se zde druhý ročník akce Den se složkami integrovaného záchranného systému aneb setkání se skutečnými hrdiny. Na místě byl také Dušan Vagaj, který oslovil místostarostku Prahy 14 Soňu Tománkovou z hnutí Naše 14, která má ve své gesci bezpečnost.
1: Toto je již druhý ročník, protože ten první proběhl přesně 18. června loňského roku. Právě na 18. červen, na kde připadá svátek Dne hrdinů, pravda druhého odboje, ale já jsem si dovolila vlastně rozšířit rozměr tohoto svátku ještě o hrdiny současnosti, za které považuji právě policisty, hasiče a záchranáře.
2: Proč je podle vás důležité představovat práci bezpečnostních záchranných složek veřejnosti?
1: Myslím si, že je velmi podstatné a je i na místě vlastně poděkovat lidem, kteří denně kolikrát mohou i nasazovat vlastní životy právě za naše bezpečí, za naše životy, ale třeba i za ochranu majetku.
2: Paní Tománková, jaké aktivity bývají mezi návštěvníky nejpopulárnější?
1: To je těžká otázka, protože vlastně děti mají zájem prakticky o všechny atrakce, že to tak nazvu, které tady máme. My tady máme zástupce policie České republiky, zástupce městské policie, zástupce armády, zástupce vojenské policie, zástupce záchranářů, máme tady hasiče, máme tady sbor dobrovolných hasičů Prahy 14, je tady mnoho organizací, ať už je to třeba společnost Laguna, která zachraňuje papoušky, to je velmi častě navštěvovaný stánek, ať je to Res Dogs, kteří mají pátrací psy. Skutečně je velmi těžké říct, která z těch věcí je úplně nej, protože všechny stojí za shlédnutí a za navštívení.
2: Vyzkoušela jste už i vy nějaké atrakce?
1: Jako první jsem si dnes vyzkoušela simulátor auta, které se s vámi vlastně obrátí při autonehodě.
2: Paní Tománková, jaká je spolupráce s lidmi, kteří jsou z ISIS?
1: Jedinečná, velmi vzácná a pozitivní. Ať je to tedy paní ředitelka Jelínková z policie České republiky, ať je to sbor hasičů, ať jsou to záchranáři, kdykoliv se na ně obrátím s prosbou, se žádostí, tak mi velmi vstřícně se vždycky snaží vyhovět.
2: Paní Jelínková, co obnáší vaše práce a s jakými situacemi se setkáváte nejčastěji?
3: V rámci svého působení mám na starosti 3 městské obvody, největší, to znamená 3, 8 a 9 a k tomu přilehlé části, mimo jiné i Prahu 14, kde se právě teď nacházíme. Máme necelých 800 policistů, tak má práce je zajistit veškerý komfort pro jejich výkon služby. Tato akce a další obdobné akce by měly ukázat veřejnosti, policii i v tom dalším světle, nejenom v té represi, kterou vymáháním zákonných norem používáme, ale i takovou tu lidskou tvář, kdy mají možnost účastníci vidět naše vybavení, vidět policisty, zeptat se jich i na ty běžné věci ohledně jejich výkonu, ne jenom zákonné normy, které my respektujeme.
0: Uvedla ředitelka obvodního ředitelství policie Praha Římská 3, plukovnice Josefa Jelínková, která se na organizaci akce osobně podílela. Den plný dynamických ukázek, zajímavých setkání a interaktivních aktivit přinesl radost nejen dospělým návštěvníkům, ale především dětem.
2: Verunko, co se ti na dnešní akci nejvíc líbilo?
4: Koníčky.
2: Dozvěděla jsi se něco nového o práci policistů, hasičů nebo záchranářů?
4: Jo.
2: Co to bylo?
4: Chytají zloděje.
2: A hasiči?
4: Hasi.
5: Nechte tam Honzu.
2: Honzíku, na co se dnes nejvíc těšil?
4: Na policejní auta.
2: Které vozidlo nebo ukázka se ti líbily nejvíc?
4: Dodávka.
2: Ta velká?
4: Jo.
2: Vyzkoušel jsi jí?
4: Jo, byl jsem vevnitř.
2: Co nového ses dnes naučil?
4: Naučil jsem se dělat první pomoc.

0: Dospívali Jan Bendík, Milan Kroka a Věra Bílá. O Romech a Romkách se často hovoří prizmatem stereotypů. Méně prostoru však dostávají příběhy žen, které studují, budují kariéru, pomáhají druhým a mění společnost kolem sebe. Právě jejich hlasům dává prostor podcast Ony vědí. Jeho zakladatelkou je Sára Danielová, juniorní výzkumnice romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku a interní doktorantka v programu Sociální politika. O projektu s ní mluvila Iveta Durdoňová.
1: Pani Danielová, čemu vy se věnujete?
2: Já se momentálně věnujem jednomu projektu, který je zaměřený na podporu romských žen a vlastně robím podcast, který se volá Ony vedia. Cílem tohto podcastu je, že dávat najavo společnosti, že tu máme romské ženy, které jsou vzdělané, které jsou moudré, inteligentné, začleněné do společnosti a fungují jako každý jiný občan Slovenské republiky alebo jiné republiky a vlastně takým naším cílem je, že veľa ľudí si myslí, že keď je niekto Romka alebo Rom, tak iba Rom alebo Romka, ale to nie je pravda. Ja keď som Romka, tak som aj Slovenka. A sú to dve veci, ktoré sú spojené dokopy a nedokážu sa rozdeliť. Sú to dve veci, ktoré sa nedokážu nejako oddeliť. Neberiem to nejak separátne a vlastne našim cieľom je, aby aj tá spoločnosť to nebrala separátne.
1: Jaký je zájem z řad romských žen?
2: My si dopredu už akože vyberáme nejaké romské ženy, ktoré by mohli ísť do nášho podcastu. Zatiaľ sme dostali vždy iba pozitívnu väzbu a vždy tie ženy chcú ísť s nami do podcastu a rozprávame sa úplne o bežných veciach, čo robia, čomu sa venujú vo svojej profesii alebo vo svojej praxi a nerozprávame sa o veciach, o ktorých rozpráva každý, o diskriminácii. Ak to niekto spomenie, že sa jej to stalo, tak kľudne nemám proti tomu nič. Ale rozprávame sa o bežných veciach, tak ako neromské ženy.
1: A kde je možné tento podcast si poslechnúť?
2: Na našich sociálnych sieťach máme facebookovú stránku Ony vedia, taktiež instagramovú stránku a taktiež TikTok platformu Ony vedia a YouTube kanál Ony vedia.
1: Co vás k tomu vedlo založiť tento podcast?
2: Viedlo ma k tomu to, že vlastne ja sama som romská žena a úprimne už ma štve, a teda názory o spoločnosti na to, aké sú romské ženy a že neviem aké. A proste chceme zmeniť to povedomie o tých romských ženách v spoločnosti, aby sme boli silnejší. Silnejšie teda, pretože podľa mňa toto je veľmi dôležitý atribút a už ma unavovalo počúvať, že aké sú Romky a neviem čo, úplne také stereotypné predstavy, ktoré kolujú stále o nás. Takže toto bol jeden z dôvodov, prečo to robíme.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangau Budbacht, Zort Hesastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ústecký kraj podpořil zachování plánovaného napojení Mostecka na vysokorychlostní železnici. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
5: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
6: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, neschvalování.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
7: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
5: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Ústecký kraj podpořil výzvu proti ukončení přípravy železniční tratě mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit spojení Mostecka s Prahou a navázat na vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany. Kraj se tak připojil k iniciativě žádající ministerstvo dopravy o přehodnocení rozhodnutí, říká senátor Jan Paparega z hnutí Lepší sever.
8: Když si uvědomíme, že v minulém funkčním období jsme tady minimálně 2 roky se zabývali změnou územního rozhodnutí, tak nám přišlo škoda, jestli to teďka pozastaví, protože ta odbočka vlastně přes most se vybojovávala docela složitě.
4: Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku také francouzská herečka Juliette Binochová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
9: Uvede 3 filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila před téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film 3 barvy modrá a Basquiat Rostami věrná kopie. Sport.
4: Fotbalisté Anglie se po výhře nad Chorvatskem představí ve druhém duelu ve skupině mistrovství světa od 22 hodin českého času proti Ghaně. Chorvaty čeká od 1 ráno Panama, od 4 hodin se střetne Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Program zahájil v Houstonu souboj Portugalska s Uzbekistánem. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 v Brně je stále silnější provoz. Ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona kamionů od 201. kilometru k omezení na 196. Je tam krátké zdržení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
10: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
11: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená to pozitivní na slunci, a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti. Je to v pořádku?
1: To jste řekla úplně. Já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně. Přes poledne nechodit na sluníčku zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny. Dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici, pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já Často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde je těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak se mi zdá.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se kovářová kobyla, chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog a byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je

0: A podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce, a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku, a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká. A muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem, a to na ně dolehne právě kolem té 50.
1: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Mm-hmm. Kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 mm-hmm. let?
0: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let, takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
1: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
0: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky, vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často, ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom, a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
1: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
0: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
1: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza nebo to, že to znaménko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi, ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresní podkolenky, to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit dolní končetinou.
1: Kroužte.
0: Jen to říkáte. Ale vy jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+ by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není, ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách, třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněná. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: Moc děkuji,
0: vás to jste posluchači nevidí, ale ano. Ano, je to tak, tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkal, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skin care by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sahla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinuje ta různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam můžete navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala, proto abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na něj dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika různé, takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mást, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mást, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoct. Ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme.
1: Tady. Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
1: Policisté v Praze našli hledaného muže, pátrali po něm od rána. Vysoká škola báňská otevře v Mostě nové studijní obory. Zítra čekáme slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 2. odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
2: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
3: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
2: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
2: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
5: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
1: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Frýdlantu, Grabštejna i Jezdce. Lidé tam uvidí také erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
6: To jsou Valštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenbergové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s víc než 20 hráči do pole. Navíc ještě chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník Jon Paul Dembe, u kterého se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila islandský útočník Hilmir Mikkelsson. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov jih. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Hliboucheč. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion. Kamiony se řadí už na 80. kilometru. A ještě před kolonou a sjezdem na Hliboucheč na 79. kilometru stojí nákladní auto, je označené šipkou. Lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní defilé skupin, které vznikly před rovným půlstoletím, otevřeli František Nedvěd, Louhán Franky a Brontosauři. Celých 20 let ozdoba naší tramsko-folkové scény, kde v dobách největší slávy působili i Zdena Tosková, dnes Tichotová a Dušan Vančura. V letech 1975 až 78 získali Portu, tu druhou i díky vzpomínkám na tramskou osadu, pod jejímž názvem kdysi začínali jako Toronto.

tak plout, jako bárka na pořád, jen tak větrem dát se hnát, do parku a do zahrad. Tahle místa bys měl znát, tam si zhrával jako kluk, tam si

Jirkové Bosák a Sloup, Jitka Bosáková, Honza Bicen a Pavel Tichovský, tedy budějičtí bakaláři, kteří si sporty 1974 odnesli čestné uznání. Mimo jiné i díky nočnímu městu, které je provázelo po celou další cestu, která skončila v roce 1988. O 7 let později se v Georgii narodil Jack O'Brien, který se po lavinovém úspěchu ve světě streamů konečně odhodlal k útoku na řídnoucí gramofonový svět.

0: Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila se solovou Zdenou Veselou Hustou, tedy olomoucký dostavník, který se na naší country scéně objevil rovněž před půl stoletím, a Půlnoční blues z úspěšného debutu na Portě v roce 1976. Ovšem, jejich nespornou perlu připomene Pavel Vodička v Christophersonově Help me make it through the night pod názvem Pomoz mi noc překlenout.
1: Zase vracím hajdu.

Tak trošku pomatená opilecká meditace Ain't Gonna Happen Today, tedy dneska se to nestane, z prvního skutečného alba, které v polovině letošního podzimu vyslal do světa 27-letý nováček Jack O'Brien. Tak a teď rychle do města Žebrák, kde od roku 1972, údajně dodnes, působí skupina Brzdaři, s nimi zpívá Lucka Veselá Lásko.

se sugestivní kešou I Walk the Line pod názvem Já jsem tak rád, za vámi přijeli brzdaři, dnes už jen s hostujícím Jirkou Žižkou. Od roku 72 do dnes sídlí na polovině cesty mezi Prahou a Plzní ve městě Žebrák. A zase na chvíli za moře do nového alba Jacoba Bryanta Barovej kazatel.

Klasickou máčit, určenou tentokrát pro Františku, vám nabídli Mirek Knop, Karel Plíhal, Lubomír Schneider, Vojislav Ketman, Richard Pogoda a bubeník Petr Černý, tedy falešní hráči, kteří vznikli v roce 1972, rovných 10 let sídlili v Olomouci a v archivu Krajského studia Českého rozhlasu zanechali dobré 2 tucty nahrávek. Mezi nimi i Honky Tonk Express Mirka Knopa.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nemám nic než ten svůj trailer.

Country jednička Rádio s hostujícím Alešem Petrákem nás zavedla zpátky do Žebráku za místními brzdaři, kteří vznikli před půl stoletím a vytrvale jezdí po koncertech s western swingovou klasikou Take Me Back to Tulsa, proměněnou na Mary's Louisiana.

Nedokážu ti říct ne, can say no to you. A Jack O'Brien, kterému nešvilští znalci, prorokují velikánskou budoucnost.

Zdeněk a Jiří Lebedovi, Tomáš Ludvíček, Josef Voda a solový Petr Žižka, Brzdaři z Kutné Hory a titulní písnička jejich nejnovějšího alba Dva chlapci. Stejně jako všichni dnešní aktéři vznikli před půl stoletím a navíc dodnes neúnavně hrají. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera, mějš za vámi ještě Josef Voda dorazí s vlakem číslo 97. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Nová poradna pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
2: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
3: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
4: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
2: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Cílem je do června roku 2028 pomoct zhruba 100 lidí, říká vedoucí litoměřické a lovosecké pobočky organizace Naděje Veronika Libišová.
5: Tým je složený ze dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, psychologa a pak k sobě externí máme ještě právnickou. Projekt je financovaný Evropskou unií. Celkové náklady jsou asi 9,8 milionů s nějakou povinnou spoluúčastí.
0: Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 000 z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
6: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 000 korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svoji správu právě město Kaplice.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět do Plané nad Lužnicí, ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatik. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš, kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dál.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastika někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, světe div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že jo, až jsem měl představy o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíš za takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že jo, tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nejčekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl rád a velice o mě usiloval, já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, až jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. No tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolnil. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapete jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, lezlob se Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pak se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbili. No tak jsem říkal, ježišmar, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehre ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou i té na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral chytrák se spálí Mamájeva s vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, tak to, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, tak kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo, nás to budeme hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval a zase tam to požářiště a jedlo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek, nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

My jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš kras. Já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. My jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on, když v nějaké bazě říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte? Na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo? No tak nám, mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo? Ale ty baby, ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milosplní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikomenda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhla všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam o nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě, a ještě já jsem netušil,

zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no. Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Mač, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil.

Nejdřív sám, s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivl jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklát. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na příště a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní. Jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli, no to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. Kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle, není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl, a odtud pak už není návratu.
Frejda Plšek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu, všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit. Protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni, Bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale párník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete něma je, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do bezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních hovorech A. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to
3: ano,
2: bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Mně bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, neobratní lichotníci.
3: No ale seš mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, pač. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu do těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. Ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko. Nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: si
2: to ty...
3: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
2: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou Veselohrou, co... No, Veselohrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy já myslím, návěstí tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: To byl.
2: A teď já nevěděl, o co jde.
3: Jo.
2: Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako... Hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem vlastně říkal všecky, protože ono po tobě opakoval historky, je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistí, že zaprvé je o dvě třetiny menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl někdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: Habersperk,
2: šel do... Jo, no studuju, porád ho studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půl.
3: Tam se
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já taky ne.
2: Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou,
2: odpust,
3: jednou,
2: že...
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně
3: ano.
2: Řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: měl. To okno,
2: to je... takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: jo, tak to bych myslíš, chtěl... Já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy 0,5 roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane, jsou nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla, skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam byla před nakladku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřku, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž ona viděla, že s těmi dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa si je nadšený a nebo prostě
3: ne,
2: rozuřený. Poznám.
3: No to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním, a oni nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a dole, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebe. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
3: Ano.
2: Jak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, posloucháte Noční linku, a to s datem 26. června. Svátek slaví nositelky jména Zdeňka, což je moje maminka a také sestra, takže pokud jste té vaší Zdeňce zapomněli popřát, udělejte to, ještě máte hodinu. Jaké téma jsem si pro vás vybrala pro dnešní noc? A o čem si budeme povídat? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil? Říká se, že kdo se umí smát, má šťastný život. Platí to i u vás? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád. Dnes v noci se budu těšit samozřejmě na vaše vzpomínky a zážitky. Já mám teď jednu hned ze začátku, kdy jsem vstoupila do studia, kdy můj kolega tady mě chytil do ruky mouchu. A já jsem nevěděla, co to vlastně dělá, a tak jsem ječela. Nevěděla, cože to tady honí, jestli nějakého člověka nebo co. Takže jsme se zasmáli, pobavili a já mám radost, že Lukáš je veselá kopa. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 a vyprávět. A nebo také můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a také náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Zábava je takový druh trávení času, do kterého se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo také oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává bavit jako divák nebo posluchač, a nebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu, no a také třeba Noční linky. A kdo se dnešnímu tématu vyjádří jako první? Tou první volající je paní Nora z Frenštátu, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, paní Chládková, děkuji za přivítání a zdravím také všechny posluchače. A děkuji paní Ivetě, nedávno mě pozdravovala v Noční lince, takže děkuji za pozdrav. No, je to takové veselé téma a když jsem tak nad tím teďka, jak jsem slyšela, jaké téma, přemýšlela, tak jsem si říkala, no, tak nevím, co je veselého teďka vůbec, všeobecně, protože doba je taková rozbouřena, jako kdyby byly bouře někde na moři, vlny se přes nás valí, že člověk neví, kam by se teda schoval, kam by utíkal, jestli to je do sklepa, do krytu, do zákopu nebo někam do divočiny, všude je to prakticky stejné. Jsem šťastná, že jaro, i když to bylo letos takové, taky se tomu nedalo zasmát, tak jsem se těšila na jaro a ono bylo pořád takové studené, ano, a s takovým výkyvy. A teďka konec konců, teďka zase to začalo. Léto je po slunovratu, já to sleduju, kdy je vždycky měsíc úplňku, za pár dní budeme mít, nebo kdy je nov, ale ty výkyvy, to je taky k zasmání. A dneska to je zajímavé, bylo tady ve Frenštátě, pro mě bylo příjemně teplo, protože tady v místnosti jsem měla 25 stupňů a byl takový mírný vánek, ale na večer se velmi zřetelně ochladilo. Ze zahrady šel úplný chlad a vidím to i podle svých dvou kočiček, že přerušili lov, nebo co to dělali venku, a přišli už domů, takže mě to tady všecko bude teďka spát. No a s nimi se taky člověk může zasmát někdy,
0: to máte pravdu. To je, promiňte, že vám skáču, paní Noro, do řeči, ale připomněla jste mi kočičku. Já mám kočičku Kleopatru a ta nechce vždycky odjet ze zahrady. Takže vylezla na strom a 3 hodiny na mě koukala, mávala mi packou a říkala si, jen si pro mě vylez, když chceš, abychom odjeli. Takhle to umí. A to jsem se teda taky zasmála, ale pak už míň, to se přiznám. Po 3 hodinách už jsem jí hubovala.
1: Tak já mám taky tu jednu kočku Kety a já ji někdy, ona už má kolik, 11, 12 rok, taky říkám holka, teď ti to nějak přibývá a ona je taková velmi svérazná, dovede si vybojovat svoje místo a proti těm dvěma je taková, bych řekla, někdy divočejší. No, asi vyrůstala v prostředí, kde to bylo zapotřebí.
0: Ano.
1: A když někdy mě tak jako nazlobím, protože taky si postaví hlavu, tak já jí říkám, ty Kleopatro, ty kurhuto. A když tak řeknu, královno Kleopatro, co si zase o sobě myslíš a podobně. Ale to, to je takové vtipkování, takové úsměvy. Ale když mluvíte o tom humoru a o tom smíchu, já si nemůžu pomoct, ale já si vždycky vybavím dobu, to je ještě tak po válce kolem toho 48. 50. roku, kdy jsme měli jenom rádio, televizi jsme měli až někdy po 68. roce, ale poslouchali jsme, i když jsme byli malé školní děcka, tak jsme s rodiči poslouchali na Silvestra estrády. A to nezapomenu, jak tam vyprávěl Jiří Štuchal nebo Josef Kobr z Ostravy. To byly tak hezké, do dneška si to pamatuju. A kdo mi udělá teda vždycky radost, to je poslouchat Vladimíra Menšíka. To je skutečně k nezaplacení. No a teďka opakuji zase přes léto troškovi slunce, seno, jahody. No to jsou nezapomenutelné scény. Tam i ty jednotlivé postavy, ale já vždycky vzpomínám na Luďka Kopřivu, který tam hrál toho faráře. Bože, ten je tam k nezaplacení. Jak jsem narazil na ten
0: ohradník, že jo?
1: Na ten ohradník elektrický rozkrokem. A jaké on dělal ksichty přitom a pak jak se vrátil domů a Cecilka s takovým tím cudným úsměvem na druhou stranu, jak mu na ten klín dávala studené obklady a hlavu odvracela. No to je k nezaplacení. Je. No a teď myslím, že budou dávat zase, jak vytrhnout nebo jak dostat tatínka do polepšovny, ale i ten první díl, jak vytrhnout velrybě stoličku. To je takový lidský, takový velmi příjemný, inteligentní humor. Tam se člověk opravdu těm scénkám zasměje a vidí, že to je skutečně ze života.
0: Ano.
1: Já si už několik roků neuvědomuju, že by v televizi byl takový příjemný humor, který dovede i pohladit, že je to takové nějaké, ne rozesmáte, že to je rozřechtané, tak uměle rozřechtané, že to říkám až takovým vulgárním slovem, a že to je takové nějaké vyumělkované a takové užvané. On i ten humor nemusí být takový nějaký násilný a hlasitý, aby pronikl člověku do duše. No, to
0: je
1: by
0: to
1: tak asi bylo
0: je
1: všechno.
0: To tak, jak říkáte. Moc krát děkuju, paní Noro. Dobrou noc do Frenštátu.
1: Tak se mějte všichni hezky a počkejte dneska, je 23. zítra je svatého Jana, svatojánská noc a světlušky už létají, už jsem si všimla, už vyletěli broučci, takže zítra sbírejte zázračné kvíti v noci. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já ještě přidám k paní Noře, jak říkala, že měla nebo má ráda stále scénky s Vladimírem Menšíkem, tak pro mě takhle byla dvojice Šimek Grossman. Mě to dokonce uzdravovalo. Já jsem měla jejich dlouhohrající desky Návštěvní dny a když jsem byla jako malá nemocná, tak jsem si to pouštěla a vždycky mě to uzdravovalo. A já jsem to potom panu Šimkovi říkala. Měla jsem to štěstí, že jsem se s ním potkala. A možná už jsem to tady jednou v Noční lince říkala. On říkal, Jano, přineste mi ty desky, já vám je rád podepíšu. A už se to nikdy nestalo. Takže toho opravdu lituju. Já jsem, nebo pořád je zbožňuju. Mám to teď v autě a opravdu, když někdy chci a chci se smát, tak si pustím moji první jízdu tramvají, jak jsme chovali užitečné zvíře a další a další. A opravdu se směju a směju. Takže, a můžu to slyšet prostě samozřejmě po 150. Takže to byl podle mě kvalitní humor. Tak, teď už další písnička a tak dál nosíš po kapsách si mládí Valdemar Matuška a potom budu čekat na váš další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

občas přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: dnešní noční lince si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozvesel. Já říkám, že kdo se umí smát, má šťastný život. A tak se vás ptám, jestli je to i u vás. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? A kdy jste se naposledy bavili v kině, v divadle, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád, jako mě, moje kočka Kleopatra. No dneska v noci se prostě těším na to, co mi budete vyprávět na lince 731 800 900. V tuto chvíli si budu povídat s paní Emílií, která nám volá z Nýtku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nebo kdo vás, paní Emilko, pobavil v poslední době?
1: No moji vnoučci.
0: Umí vás rozesmát.
1: Jo, ti jsou tak úžasní, že jsem tak ráda, že je mám.
0: To věřím. A čím vás naposledy, paní Emílie, pobavili? Co provedli nebo co vám hezkého řekli?
1: No, tak se mě ptají, babí, co děláš? A já někdy nevím vůbec, co jim mám odpovídat, protože když jim řeknu pravdu, tak se dívají. Jsou malí a jsou šikovní, no. Tak se moc těším, že je mám.
0: No to rozumím, to rozumím. A kolik jich máte? A holky, kluky?
1: No mám dva chlapečky doma.
0: Ano.
1: No a jsou úžasní.
0: Kolik jim je let?
1: Jeden má 2 ročky a 1 5. Aha. A vůbec jsem si nevěděla představit, že tolik pro mě budou znamenat v životě. Jo, jsou úžasní.
0: Tak to mám radost, paní Emilie, za vás, protože každá dobrá zpráva z rodiny člověka potěší, když slyší něco pozitivního. To mám radost. Moc děkuju.
1: Ano.
0: Krásnou dobrou noc, paní Emilie.
1: Taky vám dobrou noc.
0: Přidám k paní Emilce zprávu, kterou poslal pan Pavel. Krásný noční čas přeji všem posluchačům. Mě třeba naposledy rozveselila divadelní hra od Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Na této hře jsem byl včera s kamarádem na Kravíhoře v Brně na otevřené scéně amfiteátru Bloka Polívky v Brně, kde excelovala svým výkonem Simona Stašová, která opravdu to tam hodně táhla, i když i ostatní byli perfektní. Zasmál

0: A tak to máte tak, že někdy vás potěší třeba takový telefonát od maminky Jarušky, mé kolegyně ze Šlágru. A já mám velkou radost, že můžu přivítat paní Jarku z Davle, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače.
0: Co nebo kdo vás potěšil, paní Jaruško?
1: No, víte, já mám 4 pravnoučátka. Nejmladší Matyášek je rok a nejstarší je Adélka, tý jsou 4,5. No, dneska jsem je tady měla všechny 4. Byly tady teda ty dvě tady byly s maminkama, protože mezi tím je ještě, takže vlastně je Adélka, pak ty jsou 4,5, pak je Martínek, tomu je 3,5, to je vnouček Jarušky.
0: Ano.
1: Pak je Amálka, tý je 1,5 a nejmladší, to je taky vnouček Jarušky a to je Matyášek. No a protože je vedro, tak se přijali koupat. No a to vždycky se rozesměje prostě, že jo. Hodně tyhle ty starší už mají takový výšplechty a Adélka se jde do školky, že jo, tak to. Ale musím říct takový to, co mě takže vás rozesměl skoro vždycky, ale protože to je nějaký příběh, tak ten mám asi tak 14 dní starý ten příběh. Hlídala jsem tady právě toho Martinka.
0: Ano.
1: A šli jsme spolu tady na dětské hřiště, které tady máme. No a teď jsme tam teda přišli, tak všechno prostě to. A bavil potom opravdu celé to hřiště a tam ještě paní sousedka toho hřiště dělala na zahradě. A tak se teda tak smála, protože on byl samozřejmě, že po takovém tom žebříčku na takovou tu, já nevím, jak bych to řekla, jako tu chaloupku, co tam ty děti mají, a sklouzají dolů, že? A teďka tam je po žebříku, pak po takových kamenech se tam leze, po provazech a tak. A teďka si vymyslel a říká, babi, pojď nahoru. A já říkám, Martinku, já nemůžu. A on pořád, babi, pojď, zkus to, já ti pomůžu. A pojedeš dolů. A nebo chtěla bych se zapotit zkuzace, že? Yeah. Říkám, Martinku, já nemůžu. Já už jsem velká a těžká. Já bych se tam ani nevešla. A on mi na to povídá, nemáš velký zadek.
0: To se smáli, co, sousedka?
1: No to se smáli všichni, ale nejvíce smáli tomu, jak prostě on říkal,

0: neboj se, já ti pomůžu, kus to, a pořád takhle jako na mě. A pak já tak jsem teda aspoň po tom žebříku chtěla vylézt nahoru, že to takový zábradíčko, musí se pod to zábradí. A já říkám, Martinko, tak po tom žebříku vylezu, ale tam už nemůžu, víš, tam se bojím. To by mě třeba bolali záda a co by si tak dělal? A on mi říkal, zavolám doktora nebo dědu.
1: No vidá, umí si Martínek poradit, či kulka. Tak to jste se pobavili.
0: Já si zrovna jsem si vzpomněla, to je z poslední doby. Tak to jsem si vzpomněla, ale jinak prostě mě baví úžasně. No, je to prostě nádhera, já si to strašně užívám. A vzpomínám si, protože já měla vnoučat 6.
1: Ano.
0: Byly tak mezi 10 let a hodně se mě tady mívávala, jo, takže ty vejšlesti byly i vodní. Jako jestli ještě můžu,
1: určitě,
0: abych nezdržovala. Jako Lucinka, to tenkrát bylo asi, já nevím, 2-3 roky, bydleli jsme ještě na Hradišku a teď se mi taky hlídala a vylezli jsme z bytu, kde jsme bydleli v bytovce a paní sousedka tam měla veliký dýně, jo, to veliký dýně. A ona vyšla a říká, bápy, to jsou velký mandarinky.
1: No,
0: a
1: no.
0: Jo, a Martínek, to teda opravdu jako syn, jako Jarušky syn.
1: Ano, ano.
0: Ten, když čekali Kačenku, to je jako sestra jeho, Jarušky dcera, tak můj manžel je bousatej, že jo? A tak se přemýšlelo a říkal se, Martínku, když budeme mít sestřičku, když budeš mít, bude Kačenka, když budeš mít bratříčka, tak to bude Jiří. Jako děda Jiřa. A on tak se zamyslel a on byl tenkrát 3 roky a říká, to jsem rád, že budu mít bráchu pousatýho.
1: Je, no to je co, to je krásný.
0: Je manžel je Jiří,
1: ano.
0: Jo, a to, že i ten malý, který bude Jiří,
1: tak bude pousatý. No, děti jsou úžasný.
0: Na mě si asi jiného už nespomenu, nebo nechci zdržovat.
1: Ne, nezdržujete.
0: Moc a moc vás zdravím.
1: Taky.
0: A doufám, že se někdy uvidíme, no.
1: Taky se budu těšit. Krásnou dobrou noc.
0: Pěkně dobrou noc.
1: Naslyšenou. Přidám ještě k paní Jarušce jednu zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer. Můj příspěvek bohužel není veselý, jak se od dnešního tématu očekává, ale bohužel je to dnešní krutou dobou, kdy jsou lidé na sebe velmi zlí. Já mám třeba radost ze svého koníčku, který občas dílím i na Facebooku a mnozí lidé mi tu radost dokáží pěkně pokazit. Dobře jsem se pobavila také při krojovaných hodech a radost mi také udělá pěkný dárek, no a v neposlední řadě kamarádi z noční linky, jako například pan František ze Židlo, který má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší, píše paní Jana. Samozřejmě přidáváme se a přejeme hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdy naposledy se bavila, například v divadle, kině, ve společnosti, nebo kdy se zasmála, nebo kdo ji pobavil, paní Jana z Plzně, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchače, i vás, paní Jano.
0: Děkuju.
1: Naposledy jsem byla teďka, ke konci května jsem byla na opéře Čertova stěna. Tady v plzeňském divadle, ve velkém, stylovo.
0: Ano.
1: A teď se těším na pátek na Mamma Miu v Amfíku, co budou dávat muzikál. Takže máme tady 3 dny, tak ten muzikál, čtvrtek, pátek, sobota, tak máme tady ten muzikál Mamma Mia.
0: Užijete, ano.
1: No, to půjdu s vnučkou, protože to dostane za vysvědčení, teď je 17, takže se učí kadeřnicí, takže to dostane jako za vysvědčení. No a co se týče, vlastně mám předplatný, zase na od září mám předplatný zase divadlo, takže se zase těším, že tam budou zase ty muzikály pěkný. Sestra v akci a prostě je tam i prostě vždycky nějaký muzikál, balet, činohra, opera, takže se moc těším zase na novou sezonu. A co se týče ty druhý vnučky, to je menší, tak loni, když jsme ji tady měli na prázdninách, tak jsem se s dědou jako domlouvala, co budeme jako dělat k obědu. A ona mě řekne, no tak si to vygoogli.
0: Takže hned
1: byla pohotová. To je takový pohotový prostě človíček. To je jenom chrlí prostě od mala. Prostě to jsou samý takový...
0: Glosy, že se člověk zasmíje, že jo?
1: No, smíjo, protože to vždycky říkám, jak se to v té hlavě může prostě urodit.
0: Ještě by mohl říct, babi, zeptej se umělý inteligence, co máš uvařit.
1: No, tak to už brzo, protože to, oni jsou hrozně, jako já říkám už, aby to prostě aspoň do těch škol prostě to zrušili, protože je to hrozný, jak jsou závislí. Takže takhle.
0: Souhlasím.
1: Prostě
0: souhlasím, no, jinak za chvíli nebudou tak umět používat vlastní mozek, bude to všechno jenom jiné.
1: Co se týče zvířátek, tak máme teďka, jako máme 2 kocoury, jako jeden je úplně starý, tomu je asi 13 a jednomu 5. A teďka máme čerstvý 3měsíční koťátko, takže s tím jel teďka legrace.
0: No to, jo.
1: To je energie sama. Prostě to je takový žíhadlo. Takže prohání teďka ty starý kocoury.
0: Tady chtějí mít klid, že jo, neotravují kotě.
1: Jo. Takže veselo. Takže takhle prostě... No a pak máme ještě vlastně 2 fénečky, vlčandu a boxerku, takže s tíma je taky potěšeníčko.
0: Říkám, paní Jano, tak. Dívat se na zvířata, pozorovat je to lepší než televize.
1: My jsme kousíček takhle zaplzní, takže my musíme tady mít jako nějaký zvířata, protože se tady okolo krade, takže jako bez psa a jako vlastního, tak... No, taky k nám se nikdo neodváží, protože opravdu
0: hlídá.
1: Máme oslí. No jo, máme oslí psi.
0: To je dobře.
1: Takže, no musíme, no, prostě, takže jako to, tak, no, takže to je asi všechno, co jsem...
0: Moc děkuju, paní Jano.
1: Jo,
0: a zdravím do Plzně, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Přidám k paní Janě zprávu, kterou napsal pan Sváťa. Dobrý večer, Dobrý večer, paní Jano, i všem linkařům, které baví život, ať jsou v jakémkoliv věku. Mezi takové se stále počítám i já, ačkoliv jsem už překročil 84 let. Zábavě jsem věnoval a věnuji celý život. Začalo to už ve škole, kde jsem hrál divadlo a přednášel básničky při různých akcích. Věnoval jsem tomu i velkou část mé profesionální činnosti, kdy jsem zabezpečoval zájezdy, vystupování známých umělců pro rajon, ve kterém jsem působil. Podílel jsem se na bohaté činnosti SRPŠ skoro 20 let. I v současné době na schůzkách důchodců připravuji soutěže a sdílení zajímavostí z domova i ze světa. Málem bych zapomněl na noční linku, kam jsem přispíval více než 450 příspěvky. Samozřejmě rád sleduji v televizi dobré filmy a seriály. Ne, na sport nezapomínám. Tak dost. To jsem se nějak rozepsal. váš Sváťa. Děkuji, pane Sváťo, samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky. A teď už Alice Springs, Dej mi pusu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 40 minut po 23. hodině a stále si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A v tuto chvíli si budu povídat na toto téma s paní Aničkou z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a taky všem posluchačům. A jestli bych se dovolila, tak já bych hned na začátku pozdravila paní Teresku z Prahy. Včera měla krásný příběh, moc mě dojal. Takže jí držím pěstí a jsme spolu na jedné lodi, protože říkala, že nevidí, takže jsme spolu na jedné lodi, taky držím pěstí. A teď tak příběhu, nebo tématu máte, moc děkuju. Je to příjemné, když je takový odlehčené téma, protože na noc člověk by se měl uklidnit, ne nějak
0: rozhněvat
1: a rozrušit a pak nemůže spát. A já musím říct, že zažívám s mým mužem, ale občas se tomu smějeme, občas je to teda k pláči, protože jak mnozí ví, že já nevidím a on teda velice špatně slyší. A teď když jsme měli den na jaře, jsme měli oba takovou chřipku, tak se mu to ještě zhoršil. Takže u nás je to někdy já o koze a on o voze, jo, jak se říká. Takže někdy je to k pláči, ale většinou
0: někdy
1: je
0: k smíchu.
1: Ano, ale já samozřejmě u nás už je, já poslouchám hodně rozhlas a taky, když jste mluvila s paní Norou na ten film, kde hrál ten Tomáš Holý, ten základ je to, jak vytrhnout verlibě.
0: Stoličku, ano.
1: No tak já vždycky vzpomínám, nevím, jak se ten díl jmenoval, na to si teď nespomenu, jak jeli k tomu tatínkovi, ten Luboš k tomu tatínkovi, jak jeli a jak tam padl ten, dělal toho vodníka.
0: Jo, dědeček, ano.
1: Spadl to na tom
0: jak dostat tatínka, do jak dostat tatínka do polepšovny.
1: Jo. A tak jak padl do toho rybníka, to bylo úžasný, jak to s tím mopedem. No ale u nás se většinou inspirací, samozřejmě máme dvě pravnučky a jednoho pravnoučka. Ty pravnučky jsou ještě, mají přes rok a pravnouček má přes 4 roky. A velice mě pobavil, teda to je vždycky, teď tady byli v neděli, no a své sestřenici říkám, to je tvoje sestřenice, on na to nic. A za chvilku říká, Jasmínka je moje bratranička.
0: Takže bratranička, no jo.
1: Ano, nový výraz vymyslel.
0: Ano.
1: A je to 14 dnů, oni bydlí u Moravského Krumlova, já to prozradím, jsou to Dolní Dubňany,
0: ano.
1: A tam je už letitý dechovkový festival.
0: Aha.
1: A před 14 dny se tam konal, no a my, že tam pojedeme. No a pak člověk samozřejmě míní a okolnosti mění, takže jsme tam nakonec nejeli. No a on volal s maminkou v pondělí a říká mi, babi, my jsme vás včera čekali, že přijedete s dědečkem, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.
0: Tak to je kouzelné, dětský den.
1: Oni tam měli den předtím dětský den oslavovali, protože se koná na fotbalovém hřišti, tak tam se konal dětský den v sobotu, no a v neděli tam byl ten dechovkový festival.
0: Pro dědečky a babičky.
1: Jo, já říkám, chlapče, jak to ty vystihl?
0: Krásně.
1: Kůně jednou hřívětem a člověk je dvakrát dítětem, ano. A tak to je určitě to tak je.
0: To mě pobavilo.
1: Nasmáli, to teda. Říkám, kde na to ty děti chodí na ty rozumy. To je jeden, jak tady říkala paní, jeden humorný, takový, jak
0: ano.
1: My tomu říkáme, výšplechty nebo vejšplechty, jeden za druhým, ale tomu jsme se teda opravdu nasmáli tady tomuto.
0: Dětský den pro babičky a dědečky, to je nádherný.
1: Ano. Takže opravdu jsme se nasmáli teda oba
0: dva.
1: Takže to by bylo taky,
0: děkuju.
1: No samozřejmě vnoučata už jsou dospělá a mývala jsem je tady celé roky o prázdninách, mám 4, jednu vnučku a 3 vnuky, no to je vzpomínek na to, na ty jejich, a co jsme spolu zažili na různých těch akcích a to těch takových samozřejmě humorných scének a to by bylo na celou noční linku, takže to nebudu zdržovat a dám zase prostor někomu jinému a mějte se moc krásně.
0: Dobrou noc.
1: a držte se všichni, držte se nad tím horkem a ano. U nás je sucho, teda ano. Sucho a velmi teplo.
0: Teplo, ano.
1: Takže všude dokola prší, jak říkají a syn volal, že u nich prší, oni bydlí v Dvůr Králové nad Labem, že tam prší skoro každý den a dokonce...
0: Opravdu?
1: V zoologické zahradě, že měli, teď nevím, jestli říkal v sobotu, v neděli, že je takový nějaký vír, takže tam udělal nějaké škody, stromy vyvrácel, tak se to tam, on tam dělá zoologa, zoologické už přes 40 roku, takže je to tohle, tak tím žije celý život,
0: no,
1: tady tím nepostižený, tady touhle tou svou prací, no je to jeden z lidí, který, jeho práce, jeho koníček, takže...
0: To má štěstí a je to nádherná zoologická zahrada, ano, mám jí moc ráda.
1: Ano, už tam pracuje, říkám, od útlého mládí, nebo od teenagerského roku začal od začátku. A, takže takhle.
0: Děkuju, paní Aničko, dobrou noc.
1: Krásně a dobrou noc všem.
0: Paní Ažice, k Aničce přidám zprávu od paní Marušky, ta ji napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Srdečně zdravím, paní Chládková, mě vždy pobavil v noční lince pan Láďa z Kančích hor svými trefnými příspěvky. Vy jste byla jeho srdeční záležitost. Máte pravdu, Maruško, a já musím říct, že jsem ho měla moc a moc ráda. A není to tak dlouho, co jsem si na něj při nějaké příležitosti vzpomněla. Tak se podívala nahoru na to nebe a říkám, Láďo, jestli pak to je tak zařízené, že nás vidíte. Jestli to tak prostě je. Bohužel to se dozvíme všichni, až jednou budeme stejně tak na tom jako pan Láďa nebo ti, co nám odešli. Pan Ota z Kamenického Šenova svými milými příspěvky také Marušku potěší. Pěkně maloval a pracoval s dětmi a písničkami. Hermánková by byla milá. Příjemnou dobrou noc, napsala Maruška. Maruško, moc děkuju za příspěvek do noční linky. Další písničku bude zpívat Jiří Korn, Té, co snídá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si už 51 minut povídáme na téma, kdo vás nejvíce rozveselil v poslední době. A vyptávat se budu i dnes prvního muže, který se dovolal do Noční linka, tím je pan Václav Skatovic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak pane Václave, kdo vás v poslední době nejvíce rozesmál, rozveselil?
1: Prakticky sehnal jsem na internetu film.
0: Promiňte, pane Václave, že vám ještě skočím do řeči, jestli můžete vypnout rádio nebo jít do jiné místnosti, protože je tam ozvěna a posluchači by to špatně slyšeli.
1: Už je to lepší?
0: Ano, děkuju.
1: Tak, stáhnul jsem film, je někdy 60. let, natočil ho Jurij Ozerov a jmenuje se Velká cesta Jaroslava Haška Šedou Rusí. Jestli vám to něco říká?
0: Ne.
1: No a je to vlastně jako satira a je to prapůvodce vlastně jako, nebo je to, dá se říct, jako autobiografie Jaroslava Haška. A tam vlastně vznikal román Dobrý voják Švejk. A protože ho vlastně nedopsal, tak odpisoval ho pan Vaněk. Tak v tom filmu je prakticky nastíněný konec toho románu, který vlastně ten pan Hašek nedopsal. Jo? A to mě právě vždycky pobaví tenhle ten film, protože on tam vlastně nastínil mentalitu českých lidí.
0: Jo.
1: Tak a to mě pobaví vždycky. A protože se na pana Haška vlastně jako trošku zapomíná.
0: To máte pravdu. Jo,
1: tak je to prostě film, který mě baví pořád. I když Voják Švejk je pěkný, ale jako ten konec toho románu měl být vlastně, co je konec toho filmu.
0: Je pravda, to jste mi připomněl, že skutečně se v dnešní době už na pana Haška zapomíná a kdyby se nedávali občas v televizi přesně voják, Dobrý voják Švejk, tak by už vůbec to vymizelo. Já si pamatuju, že táta ten vždycky čet jako Dobrého vojáka Švejka a smál se u toho a mamka vždycky říkala, podívej se, já nevím, co tomu tátovi furt je na tom tak smíchu. Tak jsem hned tu knížku vzala a četla jsem si už jako holka. Máte pravdu.
1: Jasně. A tam je právě humor.
0: Ano.
1: No, a humor i trošku černý humor a tak dále, ale on tam právě v tom konci vlastně nastínil to, jak se vlastně lidi chovají dneska. Je to pořád stejný. No, když vezmete třeba, já nevím, obecní volby nebo různý
0: satirické
1: záležitosti, tak je to pořád stejný.
0: Jo. Jenom se, jak vždycky říkám, jenom herci se mění v uvozovkách.
1: Herce se mění, přesně tak. A jako víte, dneska se říká lokajové. Dneska jako vlastenec, jo, je všelijak nálepkovaný nebo tohleto, ale ty lokajové jako byli za CK a dneska zase jsou jinde. Jo, to jsou takový zvláštní lidi, no. A já nevím, já se možná považuji za vlastence, protože mám rád tyhle věci a mrzí mi to, že to je humor, jo, dneska se dělá sranda, jo, a
0: tak.
1: Ta sranda, tak. Jako, jo, jak říkal pan Horníček, humor je humor, tam nemusím používat prostý slova.
0: Úplně třeba, s vámi souhlasím,
1: víte, pan Menčík tak, třeba použil slovo, já nevím, prostý jednou, dvakrát za vystoupení, ale v pravé chvíli.
0: Tak, ještě se to hodilo, jo? Přesně tak, každý to vzal.
1: Tak.
0: Úplně vím, o čem mluvíte.
1: No, taky Jurij Ozerov, Velká cesta Jaroslava Haška, Šedou Rusí. Jo, je to vlastně taková autobiografie. No. A tak asi měl ten konec vlastně dopadnout, jak psal ten román, že jo, o dobrým vojákovi Švejkovi, který jednou bude u každého vlastně doma, tak ten pan Vaněk nějak jako nedodělal, nějak by to mělo být.
0: No moc děkuju, pane Václave, i vám za váš příspěvek do Noční linky a přeju dobrou noc.
1: Já taky děkuju, že jsem se dovolal a přeju krásnou, i když pozdní večer.
0: Tak, dobrou noc.
1: Tak jo, dobrou noc, nashledanou.
0: Pan Bohumír napsal, v poslední době se rád dívám na opakované snímky mistra Bína nebo sladkárnu na Facebooku. Z ničeho nic se nám vyklubal pan mistr Sládek a dává rady pro celý národ. No a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozesměje mě i vnučka, když spěchá ke slípkám pro vajíčka, napsal Bohumír. Děkuju i za váš příspěvek, pane Bohumíre. Teď už Pavel Novák, Nádherná láska.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nauka.
1: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 24. června a stále si budeme povídat o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, v kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád? A nebo jak už několikrát v první hodině zaznělo vaše vnoučata či pravnoučata? Stále se budu těšit na telefonním čísle 731 800 900 na vaše telefonáty, nebo mi také můžete napsat, a to na adresu www.rozhlas.cz/linka, případně na adresu linka@rozhlas.cz. A tu první, tedy www.rozhlas.cz/linka, využil pan Michal a napsal: naposledy jsem se zasmál jednomu slovnímu novotvaru, který jsem si vymyslel. Bylo to v noci před usnutím, v čas, kdy mi fantazie jede na plné obrátky. Uveřejňovat ho však raději nebudu. Také mě onehdy pobavil, byť dosti hořce, zákon schválnosti. Devětkrát vyjdu za denního světla ven náležitě oděn. Sousedku nepotkám. Po desáté se pod rouškou tmy plížím v roztrhaných domácích cárech vynést odpadky a s kým si to náhle nepodávám dveře? Hádejte. Co mě ale vždycky spolehlivě vyvolá úsměv na lících a smát se tomu budu i v hrobě, je anekdota o starém lordu Persim, který poté, co se do sídla schudlé šlechtické rodiny donesla zpráva, že jejich dívka Priscilla pracuje v Londýně jako call girl, prohlásil: taková hamba, člen naší rodiny a pracuje. Tenhle vtip je přesně podle mého gusta. Tenhle vtip je, jak by řekla máma, milionovej, napsal Michal. Michale, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už Marcias, slujsem.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 6 minut po půlnoci, tady už máme další nový den. Já mám tedy půlnoc, někdo už má ráno, ale to já teda opravdu ne. Já vždycky říkám noční lince dobrou noc a že je teprve noc a někdo mi píše, ne, teď už je ráno. To já budu mít hlubokou noc a já věřím, že i paní Magdalena, která se k nám dovolala jako první v té druhé hodině noční linky na téma, kdy si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, paní Magdalena volá z Hradce Králové, tak jsem zvědavá, co nebo kdo ji rozveselil. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a pochopitelně jako snad každý nebo každý druhý v noční lince prohlásil, že ho nejvíce potěší vždycky vnoučata a pravnoučata,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Mě je to samý. Mimo to, že si dovedu ze sebe udělat taky legraci a nevadí mě, když ty legraci dělají ze mě i mý přátelé. Já mám pravnoučata, který žijí v cizině a když jsou tady na prázdninách, tak mě učí francouzsky.
0: Aha.
1: A já je učím česky a máme hroznou legraci, když se nám to daří komolit. Mýho pravnoučka, když já nepochopím nebo špatně řeknu přízvuk na jeho příjmení, tak když už mě opravuje třeba po druhý, po třetí, tak on se dovede jako rozčírit a my se s pravnoučkou tomu hrozně smějeme, jak on se dovede rozčílit. Mimo toto už jsem taky říkala, v lince používáme v autě, když nasedneme a já mám startovat, tak oba dva mě říkají, tak nastartuj a jeď. A když jsem měla nějakou poruchu na startéru a nešlo to nastartovat, tak oni prostě to hlasem zesilovali, aby prostě tomu startérovi domluvili, aby jsme mohli...
0: A podařilo se, nepodařilo, že jo?
1: Podařilo.
0: No vidíte, podařilo, a šikulky.
1: Tak. A teď už to mám upravený, takže je to dobrý. Leč jsem východočeška, tak jsem začala poslouchat Dobré ráno středních Čech s panem Honzou Macounem, protože ten má takovou bohatství českého jazyka, že u každého jeho projevu se člověk musí nasmát. Mimo to má svátek, tak bych mu chtěla přes linku popřát hodně zdraví a že se zase těšíme na to, až bude vysílat. Taky vysílá
0: málo. Tak to bude rád, to bude rád.
1: Tak, paní Janičko, já vám děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A těším se na vysílání s vámi, protože váš milý hlásek potěší a tak se budu těšit i na písničku.
0: No tak to mám radost. Moc krát děkuju. Dobrou noc přeju, paní Magdaleno, naslyšenou do Hradce Králové. Přidám ještě zprávu od paní Blanky, která píše dobrý večer všem. Dnes se nedá smát ničemu, je nedobrá doba. Spolehlivě mě ale rozesmějí scénky ze 60. let. Grossman, Šimek, Bohdalová, Dvořák, Menšík a jim podobní herci. To byl laskavý humor. Dnes ho nikdo neumí. Dobrou noc, napsala Blanka z Přeloučska. Máte pravdu, paní Blanko, já taky miluju Grossmana Šimka. Samozřejmě Grossmana už jsem neměla šanci osobně nikdy poznat. Paní Bohdalovou ano, pana Dvořáka taky ne, pana Menšíka taky bohužel ne, ale jak už jsem říkala, pana Šimka ano. A samozřejmě celou tu plejádu jeho spolupracovníků, ať už Luďka Sobotu, ať už Josefa Dvořáka, ať už Uršulu Klukovou, tak jsem moc šťastná, že jsem v životě měla to štěstí tyto lidi poznat a poznat je i lidsky a že jsem se v nich nespletla, že jsou bezva lidi i bezva herci, baviči. A to už si myslím, jak to píšete, paní Blanko, že dneska se to nějak vytrácí. Já tomu humoru taky moc nerozumím. Pamatuju si, jak moji mladší kolegové mi nabízeli lísky záměrně, neřeknu na co, a brali to tak, jako že to je čest. A já říkám, to se na mě nezlobte, ale tam byste mě nedostali ani párem koní. A oni mysleli, že si dělám legraci. A já říkám, ne, já tomu humoru, tomu, kam mě zvete, vůbec nerozumím. A absolutně bych se nebavila. Takže si to užijte, ale beze mě. Tak nevím, co si kolegové tehda mysleli, ale je mi to srdečně jedno, protože já bych se skutečně nebavila. Ale na těch hercích, co jste vyjmenovala, tam bych se bavila vždycky. Tak další písnička, Karel Černoch, taky úžasný to muž, úžasný zpěvák a ve dvojici samozřejmě geniální maďarštiny a podobně s Jiřím. Tak a teď mi teda vypadlo s Jiřím Vimrem, tak už mám jméno na jazyku, tak byli geniální. No ale teďkon to nebude v dvojici s Jiřím Vimrem, ale bude to píseň Sen kovbojů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Každý kluk sní.

0: Posloucháte Noční linko, ve které si dnes povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Já mám na telefonní lince paní Staňku z Otrokovic, která mě o něco požádala, tak samozřejmě jsem vyhověla, protože to je důležité. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jani, a moc děkuju za pochopení. Téma jsem zaslechla, srandu si ze sebe umím udělat, ale dnešní situace moc sranda není. Ne, není to drama, jo, ano. Ale přestává nám tu téct voda na Baťově.
0: Ano.
1: Jestli kdo poslouchá, já jsem na třídě odboje a volal i pán z Volkerové. Ve vodárně se neví, kde je porucha.
0: Aha.
1: Jestli ti, co ještě nespí, by mohli trošku pohlídnout kolem svého obydlí, jestli náhodou někde ta porucha není, aby se to mohlo nahlásit.
0: Dobře. Dobře, dobře. Děkujeme.
1: Takže já děkuju. Děkuju moc a přeju všem klidný večer.
0: Ať všecko dobře dopadne. Dobrou noc naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Tak, já přečtu zprávu, kterou napsal František ze Židlechovic. Dobrý večer, Janičko, posluchači Noční linky. Já musím poděkovat slečně Janičce z Jirkova za gratulaci k dnešním narozeninám. Já se vždycky zasměju starším veselohrám, kde hrají třeba Miloš Kopecký, Jiří Sovák, paní Růžičková a jejich vrstevníci. Současné veselohry nemají ten šmrnc, proto se taky stále opakují staré filmy, kdy se tedy pořádně zasměju. Taky se zasměju, když někteří lidé mají ke všemu vtipné a pohotové průpovídky. Musím se zasmát, i když náš pravnouček mě klade otázky. To se divím, kam na to osmiletý kluk chodí, napsal pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tu malých dětí, můj synovec, když měl tak ty 2 roky, tak šel k někde stál a říkal, maminko, že nevíš, na čem stojím. Tak jako říká, na čem teda? No, to je podvozek stromový. No jenže on nedokázal pojmenovat paře,
1: ano,
0: tak si vymyslel
1: podvozek stromový. Krásný.
0: A teď má, že jo, chlapečka, no tak ten jde do školy a byl u zápisu a teď tam měl nějakým způsobem posoudit asi, tak tam byly obrázky 3 jehňátek a 3 dospělých oveček. No tak on prý koukl a říká, to je jasná. Koukl doprava doleva a říká, to je jasná remiza.
1: Ne, to nevymyslíte prostě. No,
0: to je právě, to ani to zpělá by nevymyslel, tak říká, no tak to podědil po svém tátovi.
1: Ano.
0: Tak to je tak asi všechno.
1: Moc děkuju, Dášo.
0: Někomu druhému.
1: Tak děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od pana Mojmíra ze Svitav, který využil adresu linka@rozhlas.cz a napsal. Když jsem byl mladší a schopnější, přibrali mě kamarádi do Šermířského divadla, se kterým jsme vystupovali, kam nás pozvali. Hodně na nás chodili děti, tak jsme se snažili dělat spíš legraci než nějaké tragédie. Což se mi hodilo, když jsem jezdil na dětské tábory a hráli jsme si s dětmi na různé příběhy z Bible, byl to církev tábor. Teď už jsem starý a moji společnici je komtesa Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. S tou je pořád nějaká legrace. To, pane Mojmíre, věřím. Protože, jak už jsem tady zmiňovala na začátku noční linky, mám kočku Kleopatru, protože když jí tatínek objevil na našem dvoře, tak údajně jí byly 3 roky, jak jsme se pak od veterinářky dozvěděli, tak nám přivedla za chvíli i 3 koťata, aby se to pletlo, takže jsme je všechny vychovali asi do 4 měsíců a pak jsme je úspěšně rozdali. Takže teď vím, protože moje nejlepší kamarádka z dětství Petra má jednu z těch kočiček, tak za ní jezdím, tak vždycky mě hupsne do klína a já se jí omlouvám, že jsem jí musela dát dál, ale že je v dobrých rukou, že se tam má výborně, protože Kleopatra, ta jejich máma, by nesnesla jinou kočku vedle sebe. Je to prostě dáma. Takže když jsem ji viděla na tom dvoře, tak jsem řekla, ta nemůže mít jiný jméno než Kleopatra, protože tady jde, to něco jde. Je to tříbarevná kočka, no a na to, jak byla nejdřív plachá, tak teď je z ní kočka domácí a máme s ní spoustu legrace. I když musím říct, že asi do těch 3 let si vytrpěla své, protože se pořád jako bojí a otáčí a i po těch letech, co už je u nás a bude to 5 let, tak stále je nejistá. Asi si prožila své. Ale je to nádherná kočka. Takže vám, pane Mojmíre, rozumím, že máte ze svojí Agnes velkou radost a hodně radosti, protože když na vás to chlupaté stvoření skočí, tak i kdybyste měl sebe blbější, jak já říkám, náladu, tak se vám prostě zlepší. Je to prý dokázané i vědecky. Ale mě nemusí nikdo nic vědecky dokazovat, tak to prostě mám. Ta kočička mi zvedne náladu. Tak kdo zvedne náladu vám, to nevím. Možná, že teď vám ji zvednu já,

0: Ještě půl hodina nám zbývá do konce noční linky, takže toho využijeme, nebudu zdržovat. Povídáme si o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil a vyptávat se budu i pana Boleslava, který nám volá od Kladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem i vám. A já bych tak navázal na to téma takovým malým humorným vyprávěním, protože většinou ti lidé vzpomínají, co mezi lidma, co mezi sousedama a tak, a ono ty vztahy jsou nabouraný. A tak si myslím, že takový malý veselý vyprávění, že by mohlo taku trochu zpestřit.
0: Tak jsem s ním, pane Boleslave.
1: No, přišel chlápek do Zverimexu a říká, dobrý den, já potřebuju mluvícího papouška. A ona mu říká, prodavačka, ježiše, já nemám už, no mám tady jednoho, ale on má chybu, on nemá nožičky. A on říká, mluví, a ona říká, tím si pokecáte, ten je inteligentní to. Tak chlápek zaplatí, odnese ho domů, doma ho postaví na lednici a říká, tak, ach, Pepíku, teďka mě budeš jako hlídat manželku. Já jedu na služební cestu na týden a až se vrátím. No a tak po týdnu se vrátil a prvníma nohama jako k papouchovi. Tak Pepíku, co bylo? A Pepík povídal, no, ty jsi ráno odjel. Ve 2 hodiny odpoledne přišla manželka s fešákem. No teda, ty se šmejdlo proti němu, to by... No prosím tě, skáď to. No on měl aspoň vlasy. No dobře, a co bylo dál? No, sedli si u stolu, dali si litr vína, no a pak se k sobě měli a on je rozeb blůzku. No já ti řeknu, teda ta tvoje ženská, ta má prsa. No to se nedá. On říká, dobře, tak to zkráť. No, a on říká, no tak pak ji vzal teda do ložnice, no a co bylo dál? No tak to nevím, postavilo se mi péro a spadl jsem za lednici.
0: Pane Boleslave, dobře, tak doufám, že se posluchači zasmáli, aspoň někteří, a my děkujeme za váš příspěvek do noční linky. Tak já přidám k panu Boleslavovi, to bylo trošku lehtivé, pravda, už je po půlnoci, tak se nad nám to rada pro rozhlasové vysílání promine. Samozřejmě, kdyby to bylo někde, pane Boleslave, jako mezi kamarády nebo přáteli, tak jasně, ale přece jenom do rozhlasu, ale říkám, je po půlnoci, dobře. Tak paní Iveta, zdravím paní Janičko, vás i nespavce, o dobré náladě sousta propovídek, spousta propovídek s dobrou náladou, jde všechno líp, veselá mysl, půl zdraví a tak dále. Já sice nejsem škarohlíd, ale jsem spíš vážnější povahy, i když legraci mám ráda. Zdroje mé dobré nálady jsou většinou děti, jejich občasné výroky jsou k popukání. Nedávno si dcera stěžovala svému 2letému synovi, že má nemocné uši, že špatně slyší. Malý se zamyslel a rychle došel k závěru. Máš ho rozbitý. Vzal mámu za ruku a vedl ji ke mně se slovy. Pojď, babička opraví. Je zvyklý, že ho máma posílá, abych mu spravila díry na gatích. Nebo při návštěvě v zoo se rozčílil na čápa. Čápe, tak už leď pro tu holčičku. Teta se nemůže dočkat a ty si tady lebedíš. Cestou domů se ho táta ptal, kdo jezdí po kolejích. Třeba tramvaj, zněla odpověď. Nebo, opáčil otec, druhá tramvaj, odpověděl s naprostou samozřejmostí. Na jaře při prořezávání stromů měli kluci sbírat větvičky. Jeden sbíral a když viděl, že se brácha ulejvá, napomenul ho. Brácha, sbírej, až budeš ženatej, tak ti to žena dělat nebude. Podotýkám, že jim bylo necelých 5 let. Řekněte, není u nás o zábavu postaráno? Hezké léto, napsala Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o tom, co nebo kdo vás poslední době nejvíce rozveselil. A dovolala se nositelka jména, která slavila svátek, musím říct, už včera, paní Zdeňka, kterou srdečně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No a dokonce děkuji i Českému rozhlasu Brno, který mě vždycky přeje k svátku k jejich narozeninám. Tak teď to bylo k svátku. Včera jsem poslouchala. Ano. Já jsem takový odpočinkový den a poslouchala jsem Český rozhlas.
0: Tak to je dobře, paní Zdeňko.
1: Přáli, bylo to moc hezký.
0: To určitě.
1: A jinak teda mě všichni tady přáli. A nejlepší jsou, když přejou ty nejmenší, to jsou ty pravnučky, 4 až 6 roků, tak to je nejkrásnější. A byli tady a takže vždycky se zasmějeme a vždycky mě aj pořádně radí ta 4letá.
0: Ano.
1: Říká, uvař mamince kávu. Protože ona vždycky řekne, já jdu jenom na kávu, mě vnučka řekne. A tak ona už předem, anebo předem řekne, že ona vždycky vnučka řekne, máme tě moc rádi. A tak on odchází a říká už předem, máme tě moc rádi.
0: Všechno, že on si pamatuje, vnučka, pravnučka, ano.
1: Ano, jo, jo, ale ta, já si pamatuju ještě dcera, která má teď 57 roku, která měla 3,5 roku a narodila se mě druhá dcera. A takže jsem přijela z porodnice, že, s balíčkem a ona, byla jsem jí vzácná, protože jsem pár dní byla prý, že,
0: ano, ano.
1: Tak pořád u mě stála, tak se dívala a všechno říkám, tak teď vykoupeme, hned rozlila vaničku, teda to bylo hned a mám teď se najít, tak ona tak u mě tak stála a teď dívala, já jsem ho nakojila a ona se teď podívá, jsem tam povídá, a jak tady to spíš?
0: To je co? Že jo?
1: Takže to jsou takové vzpomínky, ale jinak já jsem byla v lázni teďka 4 týdny v Poděbradech, takže se té zábavy tam měla hodně. A teda léčení dobrý, ale i té zábavy. Byla tam Alena Antalová, která brněnská herečka, ta byla tak bezvadná, že to David Prachař a no tež Rybová, takže jsem tady toto všechno zažila s ním a takže jsme se tak pobavila a byla tam celý květen jsem tam byla, takže to bylo takový příjemný, ten květen byl příjemný, teploučko a takže to jsou takové vzpomínky zábavné. A jo, a teď jsem, co jsem si zasmála v televizi, tak Karel Šíp, tam měl Pavlinu Filipovskou. Uh-huh. Ale to jsem se to tak nasmála. Ona ho nepustila ke slovu. Teď vidět, že je to dcera takového významného herce, že?
0: Ano.
1: No. Ale jak ona to uměla s ním, že on byl úplně vedle. Takže to bylo, když se má, on je Karel Šíp si dovede dělat srandu i ze sebe teda.
0: To je pravda.
1: Srandu si dělá, no. A tak on tam měl, no, jsou to takový, když tam má takový významný herce, no. Takže to bylo, to jsem se zasmála, opravdu. Já nemám ráda takový ty sami vraždy a vyšetřování. A tak to já se nedívám. A tak já mám ráda zábavný a potom soutěže. Tak to taky. Ondřej Sokol, ten je ohromný, taky to je taky.
0: A hodně se tam člověk dozví, přesně tak.
1: Ano, ano, ještě si to zopakuje všechno, ale on je tak dobrý, tak bezvadný, že, ten Ondřej Sokol, teda. Akorát se mě nelíbí, že zrovna v takových detektivkách, to už se mi tam nelíbí. Ale tady v těch soutěžích, takže ono v té televizi se najde, jo, někdy, no ale nemám ráda takový ty vraždy a takový teda.
0: Je toho moc, je toho moc. Ano. Je to ano. Pravda, paní Zdenko.
1: Akorát teď se dívám, když byl Buldo z Poděbrad, protože jsem zažila a je to úplně všechno, jak se tam prošla všechno.
0: Poděbrady, že jo, ano.
1: Poděbrady jsou krásný, teda můžu říct, že teda je, všechno jsou krásný, lázně jsou všechny. Ať to vezme ty Luhačovice, všechny jsou krásný lázně, ale ty, nebo Karlovy Vary, Karlovy Vary, já říkám, to je takový město, kdežto ty Poděbrady, to je příroda. To je tam tak nádherný a byly tam soutěže mezinárodní v chůzi, takže jsem tam měla tolik zábavy. Jo, takže to jsem si, první se mě nechtělo tam jet, protože já furt Hodonín, to je tady moje, jezdím, ale
0: že to bylo jako
1: jet.
0: Daleko, že jo, ale přece
1: no,
0: jenom,
1: no,
0: když
1: ale,
0: je tam člověk
1: jo,
0: měsíc stráví, tak je to
1: ale
0: hezké.
1: Naši mě zavezli a zase pro mě přijeli, takže to bylo dobrý. Takže jsem si teda užila takové a vůbec těch umělců z té
0: tak
1: Prahy.
0: Tak to je dobře. Moc děkuju, paní Zdeno. Děkuju i vám za příspěvek a zdravím do Brna.
1: A já vám děkuji za písničky.
0: Děkuju, já děkuju.
1: Dávejte jich víc trošku.
0: Kdyby to tak šlo. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdy se naposledy pobavila paní Marie z Vysočiny, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: No, já vám řeknu, já jsem takový tvor a vždycky mám do sebe tak štěstí, že se sejdu zase, mám přátelé, kteří jsou taky veselí. A i ve škole, jak jsem byla takový, jak se říká, že člověk je směj, když jsem se začala smát, tak potom jsem nemohla ani přestat. Znáte to někdy?
0: Ano, ano. A za břicho se popadáme,
1: no,
0: jak se říká.
1: Ano. Toho by bylo hodně. Ale vzpomněla jsem si na to, jak moje sestřenice, když měla malého klučíka, kterému byly asi 4 roky, tak se nějak ptali, jak se dostal na svět, nebo tak ona mu říkala, že ho porodila a ukazovala mu, ona byla po operaci srdce, takže že ono takhle, říkala mu, že ono sedla pod srdcem taky, ano, jak se to říká.
0: Ano, ano.
1: No a ukazovala mu do sela snad nějaký jizvu, já už nevím, jak to bylo, a tak on být tak soucitně byl k ní takovej jako hodnější, ale
0: ano,
1: jenom chvíli.
0: Ano.
1: Ale pak se stalo to mi vyprával její maminka, babička, teda toho kluka, se na něj zlobila a šla na něj s metličkou a on jí povídal, co mě biješ, když mě neporodila, když jsi dědečka, když jsi porodila dědečka.
0: To je, na co nepřijdou děti, že jo?
1: A tak to jako, na to kolikrát vzpomenem, když takhle se sejdem a je to takový dost legrační dědeček.
0: Ano,
1: porozený babičkou.
0: Babičkou, ano. No,
1: ale tak je moc věcí takových hezkých. Má se člověk víc smát než mračit.
0: Je to pravda.
1: Každý má jinou povahu, ale...
0: Je to pravda. Prostě se smíchem je to lepší, no. Stejně se nepomůžeme, i když se mračíme, že jo. Prostě tak to je.
1: No, pochopitelný, no. No, ale já teda opravdu řeknu to, že jsem měla štěstí na takový kamarádky, spolužačky, kdy jsme byli, no až to jsme byli i káraný. Znáte to, jak se člověk ale nikdy rozesně, a my jsme tak rozesmáli třeba celou třídu. Protože, a to říkala maminka, smích je nakažlivý. Tak jako, no, ale tak je to dobře, když se člověk trošičku směje. Ono je toho smutný okolo nás dost, tak
0: přesně
1: je
0: tak.
1: Lepší, když se smějeme. Tak jo.
0: Moc krát děkuju, paní Marie, a zdravím na Vysočinu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to už tento čtvrtek 25. června, kdy mě bude zajímat nebo budou zajímat vaše zážitky z prázdnin. Jestli si vzpomenete na některý z nich, který se vám nikdy nevymaže z paměti. Co pěkného jste zažili o prázdninách? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Tak budu stát o to, abyste se s námi o ně podělili. Dnes už se na vás těší kolegyně Jarka Barboříková ze zlínské redakce a Jarku bude zajímat vzpomínka na letní tábory. Jestli jste jezdili na ně jako děti, nebo jste je objevili až později třeba jako lektoři. Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Rádi bychom slyšeli vaše příběhy a vzpomínky, píše Jarka. Co vás na táborech nejvíce bavilo? Byly to hry a soutěže, noční bojovky, táboráky s kytarou nebo snad dobrodružné výlety do přírody? Tak já si vzpomínám na jeden, kdy jsem byla jako 14-letá na výměnném táboře v Německu a tam vlastně začaly moje umělecké sklony. Protože jsem tam za Českou republiku vlastně sehrála celý ansábl divadelní, zpívací, tančící. Zkrátka dobře, jsme se tehda tak říkajíc po Německu, teď si dělám legraci, vycajchnovali a měli jsme nejlepší program. No a tam si mě taky všiml jeden muzikant, tehda z Lovosic. A když mě bylo 15 let, tak protože všichni jmenoval se pan Čech, já na něj moc ráda vzpomínám, Jirka Čech, tak šel za mým tatínkem, protože spolu dělali ve stejné továrně, jestli bych mohla s nima zpívat. A tak to všechno začalo. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. Tak to byla moje vzpomínka na tábor.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral. No, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem Divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám, vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsyth, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteoru!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hanbo veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsyth a Sidney Huddleston, jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí Čardala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku.
4: Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
5: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
5: dynamosférou.
4: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lekér, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
5: Ani jediný
9: strýčku.
5: Ani jediný santým.
9: Ale strýčku jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
9: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky. Natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
9: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
9: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
9: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
9: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
9: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
5: Dostite!
4: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Phileas Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
10: Svět je tak velký.
11: Býval velký, milý Sullivane.
10: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
11: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
10: No a to znamená?
11: No to znamená, že je možné celý svět opět za 80 dní, pánové.
10: Ne.
11: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
12: 7?
11: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
12: 20?
11: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
12: 23?
11: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
12: 36?
11: 6 dní to trvá do Yokohamy.
12: 42?
11: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
12: 64?
11: Vlakem do New Yorku 7 dní.
12: 71?
11: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
12: 80
11: dní, ano, pánové.
12: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
11: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
12: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
13: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
12: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
13: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
11: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
14: Ale pánové, ale pánové...
13: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
11: Dobrá, vykonám ji.
13: Kdy?
11: I hned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
13: Ujednáno.
14: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
11: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
14: Ano. Ano.
11: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
14: Ano. Ano.
11: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
14: Ano.
11: Hm. A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
14: Co?
13: Co?
11: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, Passepartout, vy?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia s suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivan?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik, jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhé.

0: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
1: Jmenuji se Fix.
2: James Fix, vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se? Ne?
1: Sluha ve výpovědi, když dovolíte.
2: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
1: Jaké pak?
2: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
1: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
2: Právě.
1: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
2: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
1: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
2: Což pak pán nikdy neopouští loď?
1: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
2: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
1: Ano.
2: Urostlé postavy?
1: Ano.
2: S nápadnými licouci, které vroubí jeho přísnou tvář?
1: Ano.
2: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
1: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
2: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn, stop. Vaše podezření potvrzeno, stop. Zloděje Fogga stopují, stop. Zatykač pošlete do Bombaje, stop. Podepsán Fix, detektiv, stop.
1: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
3: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb. Zemřel Rádža Bundelkunský.
1: A ta žena zahalená do závoje?
3: To je bez pochyby vdova.
1: A, vdova po bohatém Rádžovi.
3: Co je?
1: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
3: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
1: Ale jaký?
3: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi.
4: Podívejte, kněží snímají závoj.
1: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
2: A slovíčko, příteli.
1: Ano.
2: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
1: No co? Jsem ve výpovědi.
2: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
1: To snad ne.
2: A záleží jenom na vás.
1: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
2: A teď to nejde.
1: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
2: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
1: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fogg dívá.
2: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
3: Passepartouté?
1: Prosím, pane.
3: Koliká ta fanfára to byla?
1: Třetí, pane.
3: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
1: Vždyť zmeškáme vlak.
3: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
1: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
3: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
1: A
3: přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku.

0: Vy se též můžete přidat, pane.
1: Pane?
2: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
0: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc paspartu.
2: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
0: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dříve, je schopen všeho.
2: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
0: Dobrá. Sedma. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
2: Nerozumím vám.
0: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
2: Jak to myslíte?
0: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
2: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
0: Tak tedy? Kupředu.
2: Zadržte! Ne, nedělejte to.
0: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
2: Ne, stát!
0: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
3: Na kolena! Padněte na kolena!
0: To je přece paspartu!
3: Udeřte čelem o zem!
2: Dáv ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
0: Rychle pomozme mu, paspartu, tady jsme!
4: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle!

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším, zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
6: Ale fuj. Jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
6: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
6: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete schromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlubec? Co pak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
6: Vždyť irkutský velkokníže
7: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně. Jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčilo dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kisova.
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kisov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkokněžeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka. No ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkokněžeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám, vaše veličenstvo. Thank you.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysoko prevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.

0: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
1: A proč si to myslíte, Blaunte?
0: A rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
1: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
0: Až jsme se dostali do jakési díry.
1: Kolivan se to tu jmenuje.
0: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
1: S redakcí deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost, ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
0: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
2: Pánové jsou cizinci?
3: Proč tě to tolik zajímá?
4: Mluvte s ním zdvořileji.
3: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
4: Jděte. Ano, my jsme cizinci.
2: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
1: A proč to?
2: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
0: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
1: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
2: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
0: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
2: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
0: Těší mě Blount. Stop.
1: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
2: Budu šťasten, pane.
3: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
1: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
2: Ano, pane.
1: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy... Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
2: Zauralí.
1: Upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou tlupě lupičů.
3: Jak to víte u čerta?
1: Díval jsem se z okna, příteli.
3: Oh, na mou věru! Blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
1: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
2: Jak si chcete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
3: Proč to?
2: Protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle... No tak pane!
5: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
6: Pane poručíku!
5: Jsem kapitánem. Ne, jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
6: Oh.
5: Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
0: A když vás prozradím?
5: Ogarev mě nechá popravit.
0: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
1: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení, než obyčejná poprava.
5: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
3: Co pak by s námi mohl udělat?
5: A proč? No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
0: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
3: Ano.
0: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
3: Ano.
0: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Jolivet.
1: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
7: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
8: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.